0: to lásko, vážne, relí poslední.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války srdeční.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítě Troníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak se lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódia a pozor, pořád přitom zůstat srozumitelný i těm nejzarytějším kotlíkářům. Magii skupiny Epidemie se dnes budeme věnovat.

0: Posloucháme novotouvonící album jeho české skupiny Epidemie, šesté v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání. Pravidelní posluchači Folkových pohlazení vědí, že zde v našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, Kubu Horáka, Bonsai číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambochy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marien a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykolené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přes líčku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrop. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z posledních šíleností loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresy v muzice a jejich energii. Já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrní tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. No, jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že mám mě tak rád,

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síly, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: rade.
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z Táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písněvé nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chandre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk roku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tématickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla a o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět sehrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Halešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, byť zvukově chlupatější než moderně vymazlené nahrávky Dalibora Cidlinského v jeho studiu Epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. Ale tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

μου τα

ještě odstřihnou šňůru a zastaví prout. Je ti zima a ty se ztrácíš.

Nemá cenu mudrlovat o tom, jestli epíci na novém albu Do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel, to album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to Přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertěčky, jako 50-tník, to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešením v playlistech proudových rádií, protože není pravdou to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle otepíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: A to bylo moudro od Cefura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. A to není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí Epidemii zasažen Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
3: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
2: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
3: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí. Takže
2: jo, že to bude zima.
3: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
2: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv. V Tartech začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné úvahy z 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak

0: Sem s tím.
1: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča, no to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang, to je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekli jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody a nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
2: Úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
3: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
2: v jakém smyslu?
3: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
2: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Vězné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
3: No a to je...
2: A já myslím, že ne.
3: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
2: No vaši, ono, jo. Já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na venek, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
3: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo, je to takový komik. nějaké pozici, jo? Ano. Nějaké seriózní pozici, řekneme takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo. A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo. To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
2: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
3: Ano, ano, to je, no jo.
2: No, v dnešní době, kdy oni se bojí teda dosti.
3: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
2: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
3: Ano, ano.
2: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich Ačko a Bčko Pepa Náhlovský.
3: Výborně.
2: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav Karoviné, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: Při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc. Ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk. Zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho. A přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám. Děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Petr Zdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku. U nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano. Děkujeme, díky.
1: Díky vám, vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety. Od Jana Vericha se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepi Náhorského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo tak se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasu, jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Tak vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až jo. Mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babi, nebo jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek jo. A maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí, a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy.
3: Ňoumy, ano, to ňoumy, poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známé z těch pozic. Že
1: herecký
3: jo,
1: úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tak? Tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo.
3: Jo, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Kepku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepi Karálovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Ten masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. My jsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to, aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím a lecos jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, jo. Dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenu,
1: byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Kolínský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem neon perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, potom se nemohli divit, no.
5: No přesně. No,
1: a vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, to ne, to bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem, nebo...
5: Bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový, mlha, a pak jsem se probudil, no, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo...
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď se zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty blábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávený. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano, ano, ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říká, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já
1: a,
2: se tady
1: a
2: takhle
1: co postav... to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemní třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano, ano, ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska, že jo, dneska zmíním.
1: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a ten je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor, Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi radši koblihu, že jo. Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: to byl hit, co?
1: No to jo. No já
0: Ondra Kepka tady vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo Scénka Dania Rose a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B tedy. Děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím. Tady Petr ze Zdolnik. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Mm-hmm. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svajdu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekle perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrnej taky dneska.
0: Pekl.
4: Teď se nechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak, Petře?
4: No právě, to je
0: no,
4: to.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to napovolili.
0: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: Ještě jedno. A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát, já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponož.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý jsem stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku. Musím tě ochránit.
6: Nikdy. Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulínka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulínek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali? No, víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pítel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Kariška je fakt početá. No. Prý budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když je jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Ale já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: Ale to si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježibaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě plete s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu, jste to vy. Jasně si pamatuju, vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky, Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku, ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mi takový štěstí, těž se.
6: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemoc stěhovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, pět ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším, dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se ano, zmezlíky. Ano, ano. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

to táhne obus dál. Zas nemám doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

sledky zamává. Z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: páry roku i hledá.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v dubnu klesla. Šéf fotbalové ligy Bárta nevyloučil po nedohraném derby Slavie a Sparty zpřísnění disciplinárních trestů. Dětský ombudsman vytváří poradní tým složený z mladistvých a dnes bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky. Teploty do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se v dubnu snížil. Celkem bylo bez práce bezmála 14 000 lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 3,9%. V celorepublikovém srovnání je podíl nezaměstnaných v kraji druhý nejnižší. Méně lidí bez práce je jenom v Praze, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
4: Pokles se projevil ve všech okresech, přičemž největší snížení evidujeme na Chrudimsku, kde míra nezaměstnanosti klesla dokonce o 0,5%. Sezónní vliv z hlediska trhu práce se projevil zejména ve zvýšené poptávce po pracovní síle. Díky tomu mají uchazeči o zaměstnání i široká veřejnost aktuálně možnost většího uplatnění na trhu práce, nejčastěji v oblasti výroby, stavebnictví či služeb.
3: Autoklub ve Vysokém Mýtě nabízí nově kurzy bezpečné jízdy pro učitele. Navazuje tak na projekt určený studentům středních škol Pardubického kraje, kterým od ledna letošního roku prošlo už několik stovek mladých řidičů. Jak ale dodává místopředseda Jan Dušek, jeho náplň není stejná.
5: Kurz pro učitele vychází z kurzu Standard, který nabízíme pro zkušené řidiče. Obsahem kurzu je teorie, teoretická část přímo na polygonu v počtu 3 hodin a následně 3 a 4 hodiny na plochách rovinka, kluzný kopec, rozhazovací kyvná deska a další pracoviště.
3: Vedení nejvyšší fotbalové soutěže uvažuje o zpřísnění disciplinárních trestů za výtržnosti fanoušků. Českému rozhlasu to po sobotním nedohraném derby mezi Slavií a Spartou řekl výkonný ředitel Šance ligy Tomáš Bárta.
6: Není možné v tuto chvíli se vymýšlet nějaká nová opatření. To není jenom naše záležitost, protože my se řídíme disciplinárním řádem fotbalové asociace České republiky. Téma na otevření disciplinárního řádu, no to zcela jistě je.
3: Zápas Slavie a Sparty se nedohrál kvůli diváckým nepokojům. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Ligová disciplinárka poté utkání skontumovala ve prospěch Sparty. Zároveň udělila sešívaným nejvyšší možnou 10-milionovou pokutu a zavřela stadion v Edenu na 4 domácí utkání. Sparta za chování svých fanoušků zaplatí 600 tisíc korun. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
2: Počasí.

0: i cestu.
1: Další z ledových mužů dnes slaví svátek, je to servác a počasí tomu celkem odpovídá. Je středa 13. května, vy posloucháte Český rozhlas Pardubice, teď jsou 4 minuty po 5. hodině. Podíváme se k sousedům do Královéhradeckého kraje, konkrétně do Trutnova, který nechal do všech základních a mateřských škol instalovat SOS tlačítka. Slouží k přivolání rychlé pomoci. Jak přesně to funguje, tak to se dozvíte u nás. Zahrajeme písničky, které nestárnou. Petr Nať s nohami na stole, taky bude Helena Vondráčková, Kvítek Mandragory a ranní vysílání otevírá Michal David. Vám všem přejeme pěkný poslech.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 4 minuty bude 17:15, je středa 13. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Americký prezident Donald Trump přijede dnes večer do Číny. Návštěva Pekingu potrvá 3 dny. Očekává se, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně ukončení čínské podpory Íránu. Dál se předpokládá, že se Trump bude snažit o zmírnění obchodního napětí mezi oběma zeměmi. K Trumpovi se podle stanice BBC připojí taky 17 šéfů významných amerických podniků. Půjde o první cestu hlavy Spojených států do Číny od roku 2017. A ještě jedna zpráva, která se týká Donalda Trumpa. Ten na svém účtu na sociální síti True Social zveřejnil mapu, na které je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se to jenom krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. V příspěvku, na kterém je na mapě území Venezuely vyvedená americká vlajka, Trump nenapsal žádný komentář. 51. stát uvedl jenom. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30. A teď se vydáváme do Trutnova. V tamních mateřských a základních školách je možné nově přivolat pomoc speciálními tlačítky. Mají modrou barvu a po jejich stisknutí dostane okamžité upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Systém má chránit děti, zaměstnance škol při nečekaných problémech a v krizových situacích. Systém 680 tlačítek je napojený na pult centrální ochrany, který strážníci obsluhují nepřetržitě. Oproti běžnému volání na tísňovou linku tak odpadá časová prodleva a strážníci přesně vědí, kam vjet. Reportérka Kateřina Kohoutová o tom natáčela.
1: Jsme v přízemí základní školy Komenského. Tady na konci chodby vidíme první modré tlačítko.
2: Najdeme ho na každém patře, ve školní jídelně, najdeme ho ve sportovní hale. Jsou ještě součástí i mobilní tlačítka, takže třeba když někdo jde a v dosahu školy ho potřebuje třeba na zahradě ve sportovním areálu, tak si může to tlačítko vzít sebou.
1: Říká ředitel školy Petr Horčička.
2: Škola není instituce úplně veřejná, ale děláme takové kroky, abychom zabezpečili přítomnost všech lidí v té budově a nemuseli se bát ničeho.
1: Modelová situace. Ve chvíli, kdy se na jedné ze škol zmáčkne modré tlačítko, co se tady na městské policii v tu chvíli začne dít?
3: Během pár vteřin přijde signál, který zaznamená obsluha pultu centralizované ochrany, která funguje 24 hodin 7 dní v týdnu a předává informaci o napadení objektu hlídce do vozidla a hlídka na místo okamžitě vyráží.
1: Vysvětluje velitel městské policie Radek Svoboda.
3: Určitě nám jde o bezpečnost dětí. Reagovali jsme nejenom na události v posledních měsících, letech. O tomto projektu jsme už hovořili zde v roce 2017. Ruku v ruce s tím došlo i k proškolení strážníků, aby uměli okamžitě a efektivně zasáhnout na místě.
4: Tlačítka jsou nainstalovaná ve všech základních a mateřských školách, které jsou zřizovány městem. Je to celkem 86 tlačítek.
1: Vysvětluje Adéla Čudlová, mluvčí Trutnovské radnice.
4: Město vnímá aktuální společenskou situaci a obavy ředitelů škol a proto se rozhodla přistoupit k takovým bezpečnostním opatřením a cílem je vlastně zvýšit pocit bezpečí dětí i pedagogů na vzdělávacích institucích.
1: Kdo vlastně všechno má přístup k tomu tlačítku?
4: Je uspůsobeno tomu, aby bylo možné zavolat si pomoc v případě, kdy se člověk cítí ohrožen.
2: Je to další krok k tomu, aby se děti i rodiče ve škole cítili dobře.
1: Do budoucna by se podle vedení radnice mohla tlačítka objevit také ve středních školách. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla romantika ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 13. května, 6:02. Pardubický kraj dnes udělí svá ocenění, stane se tak v Domě hudby na Sukově třídě v Pardubicích. Začátek je v 17 hodin, to budeme rozhodně sledovat. A v Královéhradeckém kraji nachystali ve Všestarech tiskovou konferenci k prezentaci repliky pravěké plachty pro plavidlo námořní expedice Monoxylon 6, která začne v červnu. Zástupci Archeoparku pravěku předvedou ručně tkanou plachtu ve spolupráci s kolegy z muzea v Příboru, kteří plachtu vyrobili.
1: Počasí.
0: A díváme se na dnešní počasí v Pardubickém kraji. I nadále očekáváme velkou oblačnost a bude oblačno i zataženo, na většině území déšť nebo přehánky a hlavně celkem nízké teploty, dnes nejčastěji mezi 12 a 15, na horách od 6 do 9 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až jihozápadní, rozptylové podmínky ale velmi dobré.
2: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
3: Popelářem, a ty?
2: Princeznou.
4: Jako princezna?
3: A to ti můžu splnit.
4: Vážně?
3: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
2: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
3: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
2: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
3: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
2: Od 9 do 12.
3: S princeznou Jitkou
2: a Mirkem.
5: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Marek Ztracený dospíval 7 minut po 17:15 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je to přesně 115 let, co se začaly psát dějiny české aviatiky. 13. května v roce 1911 totiž Jan Kašpar uskutečnil dálkový let z Pardubic do Prahy. Cesta mu trvala hodinu a půl, upravený letoun Blériot slavný aviatik o dva roky později věnoval dnešnímu technickému muzeu, kde si ho můžete prohlédnout. A vzhůru k výšinám zamíří děti společně s redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Jak lidé vymysleli letadlo?
2: Že ho postavili.
1: Podle čeho?
2: Návodu.
1: A čemu je to letadlo podobné?
2: Já vím. Helikoptér je ptákovi.
1: Jo. Takže se lidi dívali na ptáky a řekli si, co?
2: To je letadlo. To je pěkně malé letadílko.
1: Proč má letadlo ta křídla?
2: To je jeho rovnováha. Zrovna tamhle letí letadílko. Aby letělo, aby nespadlo.
1: A kolik se do letadla vlastně vejde lidí?
2: Jo, 150.
3: 150.
2: 500. A když jsme šli na dovolenou, tak jsme letěli letadlem. A my jsme šli na moře a tam nebyly menůže, ani kraby, ani žraloci. A když jsem tam už vstoupil a já jsem se podíval po vodu a něco jsem tam viděl.
1: A co tam bylo?
2: Mušle.

0: Tak tolik skupina ABBA, teď už Ota Gutwirt a aktuální zprávy. Je středa 13. května.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Chrudimi plánují sloučení mateřských škol. Zařízení v ulici Svatopluka Čecha přejde pod školu v sídlišti u stadionu. Podle radnice je opatření nutné kvůli změně zákona, který stanovuje minimální kapacitu 180 dětí. Návrh ještě posoudí zastupitelé města. Počet porodů v Pardubickém kraji klesá. Loni se v nemocnicích v regionu narodilo přes 2800 dětí, zhruba o třetinu míň než v roce 2021. Nejméně se rodí ve Svitavské nemocnici, kde se v loňském roce narodilo 500 dětí. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Sněmovna dnes bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích. Zároveň požaduje přísnější tresty za vstup diváků na hrací plochu. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, na většině území déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale varování máme z Palacké ulice ve Chvaleticích, kde je odstavené porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pranostiky a přísloví s vazbou k počasí v jarních a letních měsících budeme probírat s jazykovědkyní Dagmar Magincovou a to v dnešní radioporadně začínáme po 11. hodině. Je středa 13. května, teď 2,5 minuty po půl šesté.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Blížíme se ke 6:15, tento čas tady bude za 6,5 minuty, je středa 13. května a ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice budeme číst z dnešních novin s Otto Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Už ve zprávách jsme říkali, že celkový počet narozených dětí v Pardubickém kraji dál výrazně klesá. Trend se podle odborníků projevuje napříč republikou a souvisí nejenom s demografickým vývojem, ale i se změnami životního stylu, ekonomickou situací nebo odkládáním rodičovství do vyššího věku. Největší problémy eviduje Svitavská nemocnice, kde loni počet porodů klesl na 502. To je podle odborných doporučení pod hranicí, která je považovaná za bezpečnou pro dlouhodobý provoz nemocnice. Chrudimská porodnice, ta naopak patří mezi důležitá zdravotnická zařízení, zatímco některé krajské nemocnice se potýkají s výrazným úbytkem porodů. Chrudim si podle vedení nemocnic Pardubického kraje letos může oproti loňsku dokonce polepšit. Důvody rozebírá Chrudimský deník.
1: Tento týden pokračuje soud s bývalým primátorem Pardubice za hnutí ANO Martinem Charvátem a dalšími politiky, kteří před 3 lety rozhodovali v rozvojovém fondu o stavbě parkovacího domu u arény. Vývoj procesu se zatím podle Mladé fronty dnes nikterak nemění. Další svědci ve svých výpovědích uvádí, že obžalovaní nic nespáchali. Podle Jana Kratochvíla, pověřeného řízením rozvojového fondu, městská firma neeviduje kvůli případu žádnou škodu, kterou by obžalovaní měli svým jednáním zavinit.
0: A vedení radnice v Litomyšli nabízí k pronájmu prostory restaurace v historické budově Smetanova domu v Litomyšli, včetně venkovní terasy a vybavení ve vlastnictví města. Na konci května skončí současný provozovatel a vedení Litomyšle by rádo od června předalo klíčky novému provozovateli, kterého zatím hledá a při výběru postupuje velmi pečlivě. Restaurace na tomto místě je historickou záležitostí a tak vedení města doufá, že najdou nového provozovatele, kterému budou podmínky pronájmu vyhovovat a budou v této tradici moci pokračovat. Další informace najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice. Pěkné středeční ráno s datem 13. května 6:15. Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Mezinárodní organizace pro révu a víno. Další zprávy uslyšíte u nás přesně v 6 hodin. A teď se vydáme na Univerzitu Pardubice, kde bude druhý ročník setkání Technology Day pro municipality, které je zaměřené na podporu spolupráce mezi veřejnou správou, akademickou sférou a dalšími partnery v oblasti inovací a regionálního rozvoje. Bude konkrétně od 9 do 14 hodin. A živo bude i v galerii Univerzity Pardubice v 17:30. Tam začne výstava Znovu nabitý ráj, která představí tvorbu dvou současných umělců. Rakouské výtvarnice, vystupující pod pseudonymem Ona B, a malíře Tomáše Lahody. Je inspirovaná reklamním průmyslem a využitím textu v obrazu. Potrvá až do 30. června. Počasí. Podle meteorologů máme dnes v Pardubickém kraji čekat oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky. Nebude jich moc, to předpokládané množství srážek je od 0 do 2 mm. Maximální teploty 12 až 15, na horách od 6 do 9 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až jihozápadní, rychlost bude mít do 25 nebo maximálně 30 km za hodinu. Rozptylové podmínky by měly být velmi dobré. A ještě doplníme ranní teploty, ty jsou nejčastěji od 4 stupňů Celsia do 1 a je tady taky možnost zemních mrazíků.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jak lépe poznat historii Pardubic než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 5.50, posloucháte Český rozhlas Pardubice, středa 13. května, hráli jsme Pokáče a spol, Život je pes, do 6. hodiny vás čeká Hana Zagorová, Smouký a taky Jaroslav Samson, Lenk a Máci, jejich laciný víno. Týden bez Romana Červenky, to je pro Lukáše Sedláka až moc. Delší čas odloučení si oba reprezentační útočníci a hráči Pardubic už představit nemohli a tak spolu budou i na mistrovství světa. Uslyšíte o tom podrobně kolem 6. hodiny 50. minuty. A po 13. hodině to bude taky o hokeji v pořadu Alex a host, ale víc už řekne moderátorka Alex Minářová.
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit, dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubickém kraji v dubnu ubylo lidí bez práce. Neznámý zloděj ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Dobrovolníci dnes v ulicích prodávají žluté látkové květy, jejich koupí lidé podpoří boj proti rakovině. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji se v dubnu snížil. Aktuální nezaměstnanost je 3,9%. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Úřad práce. Nejvíc nezaměstnaných je na Svitavsku, kde na jedno volné pracovní místo připadají 4 uchazeči, říká zastupující ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
3: Celková struktura volných pracovních míst, hlášených úřadům práce, se v Pardubickém kraji dlouhodobě významně nemění. Ke konci dubna 2026 jsme registrovali 4770 volných míst, což představuje navýšení oproti předchozímu měsíci o téměř 200 volných míst.
2: Na zimním stadionu v Hradci Králové se musí od začátku nové hokejové sezóny zvýšit požární bezpečnost. Město proto připravuje za 50 milionů korun základní opravy, říká ředitel stadionu Petr Picka.
4: Je již hotové výběrové řízení na zhotovitele posílení statiky střechy velké haly a opravy střechy malé haly. Probíhá poměrně dost investičních akcí. Rekonstrukce posledních toalet pro veřejnost ve velké hale. Probíhá rekonstrukce šaten 1 až 4 pro veřejnost, potažmo hostující týmy, sociální zázemí šatny juniorů.
2: Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Podle ní lebku ukradl v úterý v podvečer zatím neznámý zloděj v černém oblečení s bílými botami. Na místě ho zachytila kamera. Pokud mají lidé o případu nebo podezřelém jakékoliv informace, mají volat na linku 158. Lebka má podle policie nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Dnes je Český den proti rakovině. Květnisičku lékařského se světle fialovou stužkou si lidé můžou koupit za 20 korun buď od dobrovolníků v ulicích nebo až do neděle na stovkách míst po celém Česku. Přispět můžou i přes bankovní účet nebo DMS. Letošní ročník je zaměřený na prevenci nádoru hlavy a krku. Pokračuje Jan Klozar z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
5: Velmi výrazně přibývá nádorů hlavy a krku, které jsou indukovány HPV. My máme mentálně spojený pořád HPV s nádory hrdla děložního, ale dneska už těch nádorů hlavy a krku HPV indukovaných je více než těch nádorů gynekologických.
2: Očkování proti HPV hradí pojišťovny dětem od 11 do 15 let, dospělým pak na vakcínu nabízejí příspěvek. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situací.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, na většině území déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Varování máme ze silnice 1/35 nedaleko tunelu Hřebeč v úseku mezi tunelem a Moravskou Třebovou je pro poruchu.

0: 3 minuty bude 6:45, vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice do středy 13. května. Čína je odhodlaná postavit se proti nezávislosti Tchaj-wanu a její schopnost rozdrtit to, co nazývá tchajwanským separatismem, je nezlomná. Několik hodin před příletem amerického prezidenta Donalda Trumpa na návštěvu Pekingu to uvedl čínský úřad pro záležitosti Tchaj-wanu. Budeme to všechno sledovat a další zprávy nabídneme o 6:30. Teď míříme do Svitav, tamní náměstí zaplnili dobrovolnické organizace z celého kraje. Během dne dobrovolnictví představovali svou činnost a hlavně hledali nové lidi ochotné pomáhat druhým. U jednotlivých stánků se zastavovali dospělí i školáci ze svitavských škol a zjišťovali, kde všude je možné přiložit ruku k dílu. Na akci nechyběla ani reportérka Věra Pavlasová, ta zjistila, že noví dobrovolníci se pořád hledají.
1: Tak tady na náměstí vidíte stánky z celého kraje, včetně našich organizací, které přijímají dobrovolníky.
2: Kateřina Novotná, pořadatelka Dne dobrovolnictví Pardubického kraje.
1: Jsou tady nejrůznější organizace od různých charit, sociální služby, knihovny, muzeum. Ty dobrovolníci opravdu mohou pomáhat úplně všude.
2: Jak jste na tom vy jako Krůček s dobrovolníky?
1: Tak dobrovolníků není nikdy dost. My jich máme za loňský rok tady skoro 170, ale samozřejmě rádi uvítáme každého dobrovolníka, který se bude chtít zapojit. Jinak máme 14 organizací, kde můžou dobrovolníci ve Svitavách pomáhat.
3: Protože se snažíme v rámci Pardubického kraje upozorňovat na to, že je to důležité téma, věnujeme se mu dlouhodobě a systematicky. Tomáš Dvořák, Pardubický kraj.
2: Co konkrétně dělá kraj v rámci dobrovolnické činnosti?
3: Podporujeme dobrovolnictví a to právě i finančně, kde máme dotační programy, kde vlastně dobrovolnická centra mohou požádat o finance. Zároveň podporujeme v osvětě.
4: My jsme spokojení, kolik máme dobrovolníků. Jsme nově vzniklá organizace Dobrochoceň, teďka vlastně fungujeme třetím rokem, Ludmila Barborková. Spolupracujeme se střední školou v Chocni a se základními školami a z toho máme velkou radost.
2: Další dobrovolníky by přivítali také ve středisku volného času Tramtárie, říká jeho ředitel Ondřej Komůrka.
5: My máme vedoucí pro zájmové útvary, které normálně platíme, ale někteří s tím placením mají problém, že nechtějí být placeni, takže máme s nimi uzavřenou i dobrovolnickou smlouvu. Nebo jsou ještě případy, kdy ten vedoucí je natolik solidární, že tu výplatu nechce z důvodu, aby ten kroužek byl pro děti levnější, ale my s ním musíme uzavřít nějaký pracovně právní vztah, tak máme s ním uzavřenou dobrovolnickou smlouvu.
2: Máte dobrovolníky i z řad mládeže?
5: Kvůli tomu jsme vlastně dneska tady. Chtěli bychom lákat tu mladší generaci, protože upřímně nám ta generace vedoucích trošku stárne, takže potřebujeme načerpat nějakou mladou krev a proto jsme ze střediskem volného času tady.
2: Na dní dobrovolnictví ve Svitavách se prezentovalo 30 organizací. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hokejisté Buffalo porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 3-2 a srovnali stav série druhého kola playoff NHL na 2-2 na zápasy. Český brankář si v utkání připsal 19 zákroků. Taky to jste se dozvěděli z vysílání Českého rozhlasu Pardubice, podobně jako o tom, že dnes je další český den proti rakovině. Znovu si budete moci pořídit květinku v ulicích, třeba i v Jevíčku, kde to bude od 8 do 14 hodin a budou prodávat květiny skautské oddíly. Právě dnes začíná taky letošní jubilejní 10. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Odstartuje slavnostním benefičním koncertem Rytíři talentu ve španělském sále Pražského hradu. Přímý přenos koncertu od 20.15 odvysílá Česká televize na programu ČT Art. Jinak v Pardubickém kraji budou hned dvě krajské přehlídky, a to 24. května na Hoře Matky Boží u Králík a 30. května v Nových Hradech. Víc si poslechněte od našich hostů na webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnešek bude oblačný a zatažený, během dopoledne se budou na horách objevovat přehánky, odpoledne budou četnější a taky se místy rozšíří i do nižších poloh. Teplotní maxima 12 až 15, na horách od 5 do 8 stupňů Celsia.
2: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: A my se chvíli zastavíme u novinářské ceny za rok 2025, protože právě dnes vyhlásí nadace OSF vítěze téhle ceny. Přenos slavnostního večera z pražského multifunkčního prostoru Archa Plus poběží od 19 hodin na internetu. Do 16. ročníku prestižní soutěže nominovala veřejnost a zástupci novinářské obce 640 příspěvků ze 70 médií. Cena se uděluje celkem ve 13 kategoriích. Porotci a porotkyně vybírají u 9 z nich vždy 3 nejlepší příspěvky, ze kterých vzejde vítěz nebo vítězka. V dalších 4 kategoriích se udělují zvláštní ceny. Tak uvidíme, jak to dopadne s novinářskými cenami. Každopádně další zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice přijdou už za 5 minut, to bude 6:30, je středa 13. května. Ani dnes se nevynecháme spotřebitelský servis, ptát se můžete i vy na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Když si chcete před zaplacením výrobek pořádně prohlédnout, máte právo o to prodejce požádat? Na to se dnes ptáte našeho spotřebitelského rádce Josefa Černého. Konkrétně dorazil tenhle e-mail.
1: Pan Hubert byl rozčarován při nákupu televizoru, který mu prodávající odmítl předvést, a proto se ptá, jestli prodejce tuto povinnost má. Pane posluchači, prodejce má povinnost na přání zákazníka výrobek předvést, má to ale dvě ale. Za prvé, záleží na charakteru výrobku, to znamená, že vám nemusí předvádět například automatickou pračku. A za druhé, musí to umožňovat podmínky v prodejně, což znamená, že v malé vesnické prodejně budou podmínky jiné než ve velké specializované. Na vašem místě bych rozhodně nakupoval tam, kde vám výroby předvedou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
2: A už jsou tady zprávy a Otaku Twirt.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji se v dubnu snížil. Aktuální nezaměstnanost je 3,9%. Vyplývá to z dat, která zveřejnil úřad práce. Nejvíce nezaměstnaných je na Svitavsku, kde na jedno volné pracovní místo připadají 4 uchazeči. Krajští silničáři vypsali zakázku na opravu cest v Úhřeticích na Chrudimsku. Stavbaři v obci pracují na nové kanalizaci. Dokončit by ji měli v srpnu. Fakulta zdravotnických studií by se podle Univerzity Pardubice mohla do 3 let dočkat nové budovy. Vysoká škola ji plánuje postavit na místě bývalé telegrafie u nadjezdu Kijevská v nové městské čtvrti Nová Tesla. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno, je zataženo, na většině území déšť nebo přehánky. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehodu máme hlášenou ze silnice 1/11 nedaleko od Lišnice, sjelo osobní auto mimo silnici.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno.

0: Tak to byla dobrá zpráva Václava Neckáře. Další zprávy vyčteme z dnešních novin s datem 13. května. Je středa, za 7,5 minuty bude 6:45 a vy posloucháte Český rozhlas Pardubice. Teď zdravíme s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
3: Začneme v pardubickém deníku. Pardubice letos rozdělili první startovací byty. Pardubice vylosovali prvních 12 startovacích bytů pro mladé do 30 let. O dostupné městské bydlení byl i letos velký zájem. Do programu se přihlásilo 144 žadatelů, píše pardubický deník.
0: A v Pardubicích zůstaneme. Krajská knihovna láká na besedu se spisovatelem Janem Štifterem. Ten v Pardubicích studoval a jeden ze svých románů s názvem Paví hody situoval právě do východních Čech. Román se nedávno dočkal i rozhlasové adaptace. Beseda s Janem Štifterem začíná v univerzálním sále krajské knihovny dnes v 17 hodin. A o tom píše Mladá fronta dnes.
3: Královéhradecký kraj poskytne Tetínu na Jičínsku návratnou finanční výpomoc 18 milionů na dokončení rekonstrukce objektu, ve kterém vzniknou prostory dětské skupiny pro 12 dětí. Krajští zastupitelé tak rozhodli přesto, že počínání obce a starosty Tetína Matěje Hlavatého z hnutí STAN zkritizovali. Obec se 160 obyvateli a ročním rozpočtem 3,5 milionu předpokládá, že peníze vrátí nejpozději v březnu po vyúčtování dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí. Tetín zahájil práce, aniž by měl zajištěné financování. Teď je obec na hraně bankrotu. Náklady na rekonstrukci jsou přes 25 milionů korun, píše deník Právo.

0: Nestárnoucí 82letá Diana Ross ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 2 minuty před 6:45 ve středu 13. května. Jižní Korea a neb 4 lady na cestách, tak to je program, který bude v penzionu Pluto v Srchu. Začátek je v 18 hodin. Jedná se o inspirativní cestovatelskou přednášku Veroniky Loukotové, která tedy bude součástí projektu Komunita pro komunitu 2. Vstup je zdarma, na akci ale potřeba se předem registrovat, a to buď přes QR kód na plakátu nebo formuláři, případně na e-mailu jouzova@konep.cz, jde to i telefonicky. Ve Vysoké Mýtě v Divadeliéru bude v 17 hodin přednáška téma Řeč těla s Martinou Mackovou. Máte si vzít zrcátka, protože vás čeká nejenom užitečné povídání, ale taky praktické ukázky různých forem neverbální komunikace. Každý totiž mluví tělem jinak a tak budete mít možnost poznat svůj vlastní styl i projevy ostatních. Ve Vysoké Mýtě v Divadeliéru v 17 hodin. Díváme se i na pardubickou reálku do sálu Jana Kašpara, tam bude v 18 hodin přednáška Otostoupy, biblická a jiná místa Izraele, potrvá až do 20 hodin. A ještě Svitavy, nadace Josefa Plívy v 18 hodin, Hřebeťsko, neznámý a zapomenutý kraj, aneb večer s doktorem Milošem Peškem. Mluveným slovem a unikátními fotografiemi vás provede, zároveň tedy historií tohoto regionu. Dotkne se nejenom tradice zvyků původních obyvatel, příběhu významných osobností, ale i méně známých skutečností, třeba návštěvy malíře Mikuláše Alše v Mikulči. Podle jeho návrhu je provedená výzdoba místního kostelíku svatého Jiří. Setkání s historií bude zpříjemněné malým občerstvením v duchu sudetské tradice, tak nám to napsali organizátoři nadace Josefa Plívy Svitavy dnes v 18 hodin.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes má být oblačno až zataženo, během dopoledne se objeví přehánky, ale bude to na horách, odpoledne už budou četnější a mohly by se dostat i do nížin. Teploty mezi 12 a 15, v 1000 metrech od 5 do 8 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až jihozápadní, předpokládané množství srážek do 3 mm, rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: A my jsme tady pro vás, Český rozhlas Pardubice, 6:45 ve středu 13. května. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Bruny outsiderem. Češi výběr země galského kohouta naposledy porazili v roce 2008, od té doby prohráli 7 vzájemných zápasů. Duel začíná ve 20 hodin, odveta je na programu v neděli ve Francii. Fotbalisté Slávie, ti si můžou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu začíná taky ve 20 hodin a bude se hrát před prázdným hledištěm. Červenobílí po skontumovaném derby se Spartou, která v úterý jenom remizovala bez branek z Plzní, vedou před odvěkým rivalem tabulku o 4 body. Od 17:30 pátý Hradec Králové přivítá 6. Liberec a utkání je důležité i z hlediska boje o pohárovou Evropu. Pardubický Sinestar je čtvrtou zastávkou letošních Sport Film Festival ozvěn, které se každoročně konají jako doprovodné akce Sport Film Festivalu Liberec po celém Česku. V olympijském roce se zaměří nejenom na téma výkonu, ale i hodnot duševního zdraví, fair play a inspirativních lidských příběhů. V dopoledním bloku určeném pro školy bude hostem vicemistryně světa v basketbalu Ilona Burgrová. Večer jako hlavní host dorazí hvězdný Lukáš Krpálek. Ústřední postava filmu Jemný rváč, mapující jeho životní a sportovní cestu až na Olymp. Před uvedením tohoto filmu ve 20 hodin bude součástí večera beseda s diváky. Odpolední blok, ten už je určený pro širokou veřejnost. Z místa se živě přihlásí taky náš regionální stopař. A ještě se musíme dotknout taky hokeje. Lukáš Sedlák už zase trénuje v jedné formaci s Romanem Červenkou. Hráli spolu většinu sezóny v Pardubicích, pak na olympijských hrách a teď na to navážou na mistrovství světa. Přitom Lukáš Sedlák dlouho účast na šampionátu zvažoval. Reportér Petr Kadeřábek s ním natáčel.
1: Tak vždycky je lepší hrát hokej, než sedět doma nebo trénovat, že jo, na suchu, takže já si myslím, že takhle to budou všichni kluci, co jsou tady, a je vždycky hezký si za nároďák prodloužit tu sezonu.
2: Usmívá se už v dějiště šampionátu Lukáš Sedlák. Po dlouhé sezóně, kterou si zpestřil i zápasy na olympijských hrách, byl 26-letý útočník unavený, potlučený a dlouho nevěděl, jestli přijme nabídku startovat na mistrovství světa. Trenérovi Rulíkovi po skončení sezóny řekl, že si musí vše promyslet.
1: Potřeboval jsem trošku tu hlavně hlavu asi tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším, a hlavně abych věděl, že tomu týmu můžu nějakým způsobem pomoct a že sem nepřijedu jenom si zahrát nebo něco takového, takže tohle bylo pro mě nejdůležitější. Samozřejmě jsem se o tom bavil s Romanem hodně. Ten mě přemlouval už od začátku, když jsem mu řekl, že jsem takovej, prostě že jsem nevěděl, tak mě přemlouval a jedu.
2: Přiznává Lukáš Sedlák, že se o své případné účasti na mistrovství světa radil i s Romanem Červenkou. Nakonec se rozhodl k týmu připojit a do Švýcarska odcestoval. Jak velkou roli v tom hrála právě přímluva spoluhráče z Pardubic, ale nedokáže přesně určit.
1: To byl takový ten jazyček na těch vahách, ale těžký jakoby dát vám nějaký procenta nebo něco takového, ale já s Romanem hraju hrozně rád a trávím s ním rád tak nějak ne volný čas, ale v té šatně je s ním zábava, já si to hrozně užívám, tu spolupráci, takže mi přišlo škoda takovýhle šance nevyužít, si to natáhnout.
3: To byl nejdelší čas bez Romana Červenky v roce. Co se vám stýskalo?
1: No, pomalu trochu, jo. Jak jsem říkal, s ním je hrozná sranda, takže já si myslím, že si takhle rozumíme a všetně se hodně nasmijem, takže tady to je jeden z velkých důvodů.
2: Říká Lukáš Sedlák, který se tak nestal už 27. hokejistou, který by se trenérům před šampionátem omluvil a měl by v jednom útoku s Červenkou a Blimlem nastoupit v pátek do zahajovacího duelu českého týmu na šampionátu proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubickém kraji klesá počet narozených dětí. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním derby zpřísnit tresty za přestupky. Fotbalisté Plzně remizovali v Šancelize na Spartě 0-0. A dnešek bude oblačný až zatažený, místy polojasný, teploty do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Počet porodů v Pardubickém kraji klesá. Loni se v nemocnicích v regionu narodilo přes 2800 dětí, zhruba o třetinu méně než v roce 2021. Nejméně se rodí ve Svitavské nemocnici, kde se v loňském roce narodilo 500 dětí. To je pod doporučovanou hranicí pro bezpečný provoz porodnice. V kraji jsou porodnice ve 4 z 5 nemocnic. Podle ředitele Tomáše Gottwalda budou řešit, jestli se jejich počet nemá do budoucna snížit.
3: Ta porodnost výrazně klesla, když bych se podíval 10 let zpátky, tak ty propady jsou i v desítkách procent. Asi největší teď zájem bude udržet porodnost a snažit se navýšit počty porodů především ve Svitavské nemocnici.
2: Sobětuchy na Chrudimsku budou mít volnočasové centrum za skoro 20 milionů korun. Areál za obecním úřadem bude zahrnovat několik hřišť, sektor pro závody hasičů, relaxační zóny nebo venkovní posilovnu. Podle podmínek smlouvy by měla být stavba hotová příští rok na jaře. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slavie při sobotním derby se Spartou. Zahalování přímo na stadionech teď řeší jen návštěvní řád jednotlivých klubů. Přestupek je to mimo sportovní areál. Šťastný chce taky významně zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště nebo za používání pyrotechniky. Kluby se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci světlice a dýmovnice na stadiony dostávají. Pokračuje předseda fotbalové asociace David Runda.
4: Je to komplikované. U menších stadionů těch možností je méně. U těch větších stadionů typu Slavie, Sparta, těch přístupových pozic je hodně. Ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudy to jde. Jo, jestli to jde přes hlavní chod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde.
2: Přirazí v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech kriminalisté v úterý dopoledne zadrželi 11 lidí. Českému rozhlasu to potvrdil obvodní státní zástupce pro Prahu 6 Richard Petrásek. Policie zadržené podezírá například zmaření spravedlnosti z podvodu, padělání lékařských zpráv nebo přijímání úplatků.
1: Sport.
2: Fotbalisté Plzně ve 3. nadstavbovém kole Šanceligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Pražanům tím výrazně zkomplikovali boj o titul. V utkání si vytvořili řadu nebezpečných situací a mohli si i odvést víc bodů. Cítil to i trenér západočeského klubu Martin Hyský.
5: Samozřejmě mě mrzí, že jsme nevyřešili některý ten přechod a tu fázi o trochu líp, protože těch příležitostí na to dát tady gól bylo dost. A na druhou stranu to bereme s pokorou, je to zápas venku na Spartě. Troufnu si tvrdit, že jsme byli o trochu lepší mužstvo než domácí.
2: V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, na většině území bude déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na dopravní nehodu, kterou máme hlášenou z Litomyšle v Moravské ulici, nehoda 2 osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Víc než stoletá budova bývalé telegrafie Československé továrny na telefony a telegrafy v Pardubicích půjde letos k zemi. Chátrající brownfield už podle jeho majitele nejde zachránit. Tématu se budeme z detaily věnovat za chvíli. I po 7. hodině hrajeme písničky, které nestárnou. Lenku Filipovou a Gio.

0: tak snad se taky máte. Ve středu 13. května posloucháte Český rozhlas Pardubice. 4 minuty ještě zbývají do 7:45. Z městské čtvrti Nová Tesla v Pardubicích letos zmizí chátrající továrenská hala po bývalé telegrafii, pozdější Tesle. Nejpozději v červenci se do její demolice pustí těžká technika. Majitel objektu Univerzita Pardubice plánuje následně uvolněnou plochu zastavět novou budovou pro Fakultu zdravotnických studií. Podrobnosti k tomu zjišťoval reportér Ondřej Wolf. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co čeká tu schátralou halu nalepenou na nadjezd Kyjevská v následujících dnech a týdnech?
1: Tak podle informací vysoké školy to bude hlavně vyklízení vnitřku sutin, které tam jsou, rozbitých oken a různého stavebního odpadu. Nejpozději v červenci se tahle přípravná fáze překlopí do ostrého bourání, potvrzuje kvestor Univerzity Pardubice Petr Gabriel.
2: My vlastně jsme k té demolici museli přistoupit, protože ta budova byla už tak v špatném stavu, protože původně jsme měli představu, že bychom ji moc rádi zachovali a nějak zrekonstruovali. Bohužel ten stav té budovy, zejména po odbourání těch částí, které tam byly přistavěné, později pak vlastně v rámci areálu Tesly, tak se ta budova začala i propadat, hroutit.
1: Bourací práce podle Gabriela zaberou asi 5 měsíců a skončit by měly letos na podzim. Vysoká škola je vysoutěžila za asi 5 milionů korun.
0: Kdy se začne stavět nová budova pro Fakultu zdravotnických studií?
1: Podle Gabriela to zatím není úplně jasné a dá se očekávat, že ta stavba nebude plynule navazovat na demolici. Závisí to mimo jiné na tom, jestli univerzita dostane požadovanou státní dotaci. Tender na dodavatele stavby vypíše až ve chvíli, kdy bude mít minimálně příslib dotace. Pokud ale půjde vše hladce, mohla by výstavba fakulty začít příští rok s tím, že by měla trvat asi rok a půl. Odhadovaná cena je kolem 350 milionů korun v tuto chvíli.
0: Proč vůbec Univerzita Pardubice potřebuje novou budovu?
1: Protože současné prostory Fakulty zdravotnických studií dlouhodobě nedostačují, sdílí je se Střední zdravotnickou školou. Fakulta i přes velký zájem musí poslední roky některé uchazeče o studium odmítat z kapacitních důvodů. Zároveň od letoška má nově povinnost nabírat jich o 20% víc, potvrzuje proděkanka Markéta Moravcová.
3: I naše povinnost, ke které jsme se zavázali ministerstvu školství a zdravotnictví, abychom navyšovali počet přijatých uchazečů o 20% v podpořených bakalářských studijních programech po dobu 12 let, nás vede k tomu, že nemáme dostatečné prostory, nemáme ani dostatečně reprezentativní prostory, ale už je problém narozvrhovat výuku tak, jak bychom si určitě představovali, protože výuka v malých skupinách je určitě efektivnější a proto se těšíme na novou telegrafii.
1: Ještě dodám, že na navyšování kapacit v nelékařských studijních programech má stát vydat do roku 2037 až 12 miliard. Chce tím zabránit možné personální krizi ve zdravotnictví kvůli blížící se generační obměně.
0: Tak jsme se byli podívat na Univerzitě Pardubice, zaměřili jsme se na budoucí plány a děkujeme za informace. To byl reportér Ondřej Wolf. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Následují sportovní aktuality ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice minutu po 7:15 ve středu 13. května. Útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí pomohl Vegas k výhře nad Anaheimem 3-2 v prodloužení. Golden Knights vedou v sérii 3-2 na zápasy. Tak to byl hokej NHL, ještě se podíváme za českými basketbalistkami. Ema Čechová a Eliška Hamzová slavili v WNBA v dresu Minnesota první výhru. Čechová k ní přispěla 11 body a Hamzová debitovala. Jestli nás posloucháte na frekvenci 104,7 FM, což je náš hlavní vysílač Pardubice krásné, tak nás tam dnes nenaladíte přibližně od 10 do 15 hodin. V tomto čase si prosím zkuste přeladit na naše doklívače Pardubice město, Andrlův Chlum, Kamenná Horka, Žamberk, Vysoké Mýto a Jebíčko. Jejich seznam najdete na webu pardubice.rozhlas.cz a nebo si nás pustíte přes internet. 104,7 FM, naše hlavní frekvence, má dnes výluku od 10 do 15 hodin. Děkujeme za pochopení.
1: Počasí.
0: Oblačný a zatažený bude dnešek v Pardubickém kraji. Během dopoledne se objeví přehánky, bude to nejdřív na horách, odpoledne už budou četnější a mohly by se místy dostat i do nížin. Teplotní maxima 12 až 15 v tisíci metrech od 5 do 8 stupňů Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s fotografem Janem Šibíkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: soutěži Českého rozhlasu Pardubice vám 7 minut po 7:15 nabízíme román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty Jáchyma Topola. Prolínají se v něm groteskní a tragické prvky, vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul státní cenu za literaturu. Jedná se o dílo Citlivý člověk, máme ho tady v podobě CDčka, audioknihy, tak jestli máte zájem, zkuste k nám zavolat. Právě dnes slaví 61. sportovní komentátor fotbalových zápasů. Do povědomí fanoušků se zapsala řada jeho vtipných hlášek, některé z nich dokonce zlidověly. Svou profesní kariéru spojil s Českou televizí, kde působí od roku 1992. Taky už byl hostem v Záletech u Aleny Zárybnické, jak si teď připomeneme.
1: Dneska si nemůžu dovolit říct to, co jsem si mohl dovolit říct úplně běžně v 90. letech třeba. A tady dávám za příklad toho, že jsem komentoval zápas Švédska, zase ve Spojených státech, a tam hrál Martin Dolin, matka Švédka, otec Afričan, takže samozřejmě vypadal úplně jinak, než jsme byli zvyklí u švédských kluků. A já jsem právě po jednom jeho gólu řekl, že takhle se raduje typický Švéd Martin Dolin. Takže trochu legrace, ale ne, že bych ho chtěl urazit nebo něco takového, ale v té době se to fakt tak nebralo. Dneska, kdybych se tímhle způsobem vyjádřil, tak mám velký problém. Nejenom u diváků, ale i na sociálních sítích, i u vedení televize předpokládám, bylo by to složitý. Jo, takže ten čas se mění i v tomhle tom.
0: Jak se dnešní oslavenec jmenuje známý fotbalový komentátor? Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. A jak jsme říkali, dnes hrajete o CDčko Jáchym Topol, Citlivý člověk. Tak uvidíme, který člověk uspěje v dnešní bleskovce, kdo z vás tedy odpoví správně. Teď už je někdo na telefonu, pěkné ráno.
2: Dobré ráno, tady Jarka z Brandýsa.
0: Dobrý den.
2: A já si myslím, že to je Jaromír Bosák.
0: Máte pravdu, Jaromír Bosák, tak výhra je vaše, gratulujeme.
2: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Nashledanou.
0: Celé Zálety s Jaromírem Bosákem pochopitelně dohledáte na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Život je šatná.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Je středa 13. května, Otaku Twirt přináší další ranní zprávy.
5: Půl osmé.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
7: Chrudimi plánují sloučení mateřských škol. Zařízení v ulici Svatopulka Čecha přejde pod školu v sídlišti u stadionu. Podle radnice je opatření nutné kvůli změně zákona, který stanovuje minimální kapacitu 180 dětí. Počet porodů v Pardubickém kraji klesá. Loni se v nemocnicích v regionu narodilo přes 2800 dětí, zhruba o třetinu méně než v roce 2021. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty jsou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Sněmovna dnes bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Minister pro sport Boris Šťastný z motoristů chce zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličejů na sportovních akcích. Zároveň požaduje přísnější tresty za vstup diváků na hrací plochu. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy slunečno, na většině území déšť nebo přehánky. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Stále ještě pozor na došetřování dopravní nehody, která byla na průtahu Litomyšlí v Moravské ulici, nehoda dvou osobních aut.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Připomínáme sobotní den otevřených dveří v Českém rozhlase Pardubice v ulici Svaté Anežky České 29. Bude to mezi 9. a 16. hodinou. Nalákat vás může třeba osobní účast Marie Tomsové. Rezervace není nutná, ale prosíme, abyste využili k návštěvě nejenom ranní a dopolední časy.
6: Dobré ráno.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: tisících látek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou. Já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Ve středu 13. května za 7 minut bude 7:45. S Otto Gutwirtem otevřeme dnešní noviny. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: K ranní kávě denní tisk.
4: Necelých 22 milionů korun bez daně bude stát oprava úseku silnice 1/36 od odbočky na Rybitví k mostu u Hradubické 1/37. Opravu bude mít na starost firma Skanska. Právě její nabídku vyhodnotilo ředitelství silnice a dálnice jako nejvýhodnější a aktuálně s ní uzavřelo smlouvu. Předpoklad při vypršení tendru byl asi o 6,5 milionu korun vyšší. O zakázku se ucházelo 6 zájemců. Oprava by se podle aktuálních plánů ŘSD měla odehrát během letních prázdnin, zjistila Mladá fronta dnes.
1: Letní soboty v Pardubickém kraji budou znovu patřit nostalgii železniční dopravy. Oblíbené parní vlaky vyjedou 20. června poprvé a cestující se s nimi budou moci svést až do 5. září. Organizátoři letos připravili několik novinek, kromě rozšířeného počtu jízd taky možnost rezervace ve vybraných vagónech a nebo nový informační web. Další podrobnosti najdete v dnešním vydání regionálního deníku.
4: Jak už od nás víte, disciplinární komise udělila fotbalovému klubu Slavia Praha rekordní pokutu 10 milionů za výtržnictví při sobotním derby se Spartou v Edenu. Deník N přináší osobní komentář fanouška sešívaných a zároveň redaktora Prokopa Vodrážky. Podle něj vytvořila Slavia širokou šedou zónu toho, co je ochotná u příznivců tolerovat. A ti zákonitě dostali pocit, že na stadionu šéfují oni. Na vině je tak vedení Slavie, které si musí odpovědět na otázku, jestli se skutečně dostatečně snažilo vymítit takové chování, anebo se naopak snažilo nakrmit ta vlka a ovci si nechat.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice za chvíli nabídneme kalendárium, dozvíte se o událostech 13. květnového dne. Dnes úřaduje druhý z ledových mužů, tedy servác, k tomu je i pranostika, před servácem není léta, po serváci smrazy veta.
1: Počasí.
0: Dnes ráno jsme se báli přízemních mrazíků, ty teploty nakonec nebyly tak nízko díky tomu, že foukal vítr, ale nejčastější hodnoty byly od plus 4 do plus 1 stupně Celsia, což tedy nějak vysoké hodnoty nejsou. Jak to bude vypadat přes den, to už se zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové, to už nám řekne pan Tomáš Popelka, kterého teď zdravíme, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí v Pardubickém kraji?
2: Tak zatím to nevypadá, zatím zase tak strašně. Teď po ránu sice ještě obě chvíli pojasno, ale postupně od západu začne přibývat oblačnost a oblačnost zataženo a jak to vypadá, postupně by se během zase začaly objevat přehánky, ale chodilo by to v takových pásech. No a v Pardubickém kraji zase tak četné nebudou úhrny, velmi se pohybaly někde mezi nulou až maximálně 3 milimetry, to by bylo hlavně na vrchovině a na pohraničních horách. Jinak teploty dneska většinou mezi 12 až 15 stupní a vítr bude foukat od západu, jeho západu od 3 do 7 metrů, což by bylo zase zejména v oblasti vrchoviny. V noci čekáme oblačnost zataženo, zase jak to vypadá pouze na horách, by se objevil déšť nebo přehánky. No a teploty by klesly na 8 až 5 stupňů, přes den zítra by teploty vyšplhly na 13 až 16 stupňů a zase bude hodně oblačnosti, oblačnost zataženo a po ránu zase zejména na horách by se objevil déšť, postupně přehánky, no a během dne zase od západu by se začaly objevovat pásy jako i těch přeháněk, ale k večeru a večer potom srážky budou slábnout a postupně ustávat. Vítr bude foukat od jeho západu až jihu, večer od jeho východu od 3 do 7 metrů a bude pomalinku slábnout.
0: Taky nás zajímá výhled počasí na pátek a na víkend. Co máme očekávat?
2: Zatím to vypadá, že opravdu ten víkend bude oproti minulému podstatně deštivější. V pátek většinou se hodně velká oblačnost, protože náš oblačnost na větším území se bude objevat deště nebo přehánky. Teploty po ránu 8 až 4, přes den do 14 stupňů. Sobota zatím vypadá celkem podobně, zase na větším území přehánky, případně déšť a teploty 8 až 4 stupňů přes den do 15 a v neděli tam už před silou by srážky měly pomalinku slábnout, no ale teploty, jak to vypadá, budou pořád stejné, více zase ráno mezi těmi 8 až 4 odpoledne, tak maximálně 16-17 stupňů.
0: Tak půlka května taková rozpačitá, uvidíme, co přinese příští týden, budeme to sledovat, jsme v pravidelném spojení s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, dnes konkrétně to byl pan Tomáš Popelka. Děkujeme za odpověď a naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den.
3: Když v baru hostem.
2: První definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aja. Papež přežil a 2 roky po atentátu Aju v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
4: Vítej, zlatý hetriku!
2: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
4: David Moravec! Gól!
2: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
4: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olomouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně a já přeju hezký den.
5: Americký ministr zahraničí Marco Rubio doprovází prezidenta Donalda Trumpa na cestě do Pekingu navzdory tomu, že na něj Čína v minulosti uvalila sankce. Čínské úřady tento problém vyřešily změnou přepisu jeho jména, uvedla agentura AFP. Další zprávy v 8 hodin.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Daniel Mayer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Bourání haly bývalé Tesly v Pardubicích začne v červenci. Středisko volného času Tramtárie ve Svitavách hledá mladé dobrovolníky. Fotbalisté Sparty remizovali v Šanceli se Plzní 0-0. Na vedoucí Slávy tak ztrácí 4 body. A dnešek bude převážně oblačný až zatažený, místy slunečný, teploty do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Nejpozději v červenci začne u nadjezdu Kyjevská v Pardubicích bourání bývalé telegrafie, pozdější Tesly. Demoliční práce zaberou asi 5 měsíců a majitel objektu Univerzita Pardubice za ně zaplatí asi 5 milionů korun. Víc než 100 let stará tovární hala dlouhodobě chátrá a podle kvestora Vysoké školy Petra Gabriela ji nejde zachránit.
3: My vlastně jsme k té demolici museli přistoupit, protože ta budova byla už tak v špatném stavu, protože původně jsme měli představu, že bychom ji moc rádi zachovali a nějak zrekonstruovali. Bohužel ten stav té budovy, zejména po odbourání těch částí, které tam byly přistavěné, později pak vlastně v rámci areálu Tesly, tak se ta budova začala i propadat a hroutit.
2: Na uvolněné ploše plánuje univerzita stavět novou fakultu zdravotnických studií. Středisko volného času ve Svitavách hledá mladé dobrovolníky, kteří by se zapojili do jeho aktivit. Přestože vedoucí zájmových kroužků za svou práci běžně dostávají odměnu, podle řediteli Ondřeje Komůrky se najdou i tací, kteří chtějí svůj čas věnovat dětem bez nároku na honorář.
4: Takže máme s nimi uzavřenou i dobrovolnickou smlouvu. Nebo jsou ještě případy, kdy ten vedoucí je natolik solidární, že tu výplatu nechce z důvodu, aby ten kroužek byl pro děti levnější, ale my s ním musíme uzavřít nějaký pracovně právní vztah, tak máme s ním uzavřenou dobrovolnickou smlouvu. Přímě nám ta generace vedoucích trošku stárne, takže potřebujeme načerpat nějakou mladou krev.
2: Policie vyšetřuje krádež lepky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Podle ní lepku ukradl v úterý v podvečer zatím neznámý zloděj v černém oblečení s bílými botami. Na místě ho zachytila kamera. Pokud mají lidé o případu nebo podezřelém jakékoliv informace, mají volat na linku 158. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů bude dnes jednat se zástupci úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit budou možné využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům jako při víkendovém utkání Slavie se Spartou. Sport. Fotbalistům Sparty se vzdálil ligový titul na svém stadionu. Remizovali s Plzní 0-0. Na vedoucí Slávii ztrácí teď 4 body. Lídrovi tabulky stačí k obhajově loňského triumfu dnes večer porazit Jablonec. Ostrava si pak výrazně zkomplikovala boj o záchranu. Ve třetím kole skupiny o udržení prohrála na Slovácku 1-2 a je stříbodovou ztrátou poslední. V následujících utkáních budou hráči Baníku muset spoléhat i na pomoc soupeřů, pokračuje trenér Josef Dvorník.
5: Když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu. Počasí.
2: Dnes by mělo být v Pardubickém kraji převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kolona na příjezdu do Pardubice ve směru od Chrudimi silnice číslo 37.
1: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Středa 13. května, za chvíli se vrátíme na silnice, protože tady bude mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová s novinkami z Pardubického kraje. V hudbě Dalibor Janda, Olga Lounová, Nazareti, Pavel Rota nebo třeba taky Anaka. Vám všem přejeme pěkný poslech a hezký den.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Přejeme krásnou středu z vln Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 13. května, za 3 minuty bude 8:45. Dnes nás čeká taky výluka na hlavním vysílači Pardubice Krásné. Bude to od 10 do 15 hodin na frekvenci 104,7 FM. V tomto čase si zkuste přeladit na naše dokrývače Pardubice město, Andrlův Chlum, Kamenná Horka, Žamberk, Vysoké Mýto a Jevíčko. Jejich seznam najdete na webu pardubice.rozhlas.cz, nebo si nás můžete pustit přes internet. Mezi 10. a 15. hodinou tedy výluka naší hlavní frekvenci 104,7 FM. Děkujeme za pochopení. Teď posloucháte ranní program Českého rozhlasu Pardubice a do něj patří i informace ze silnic, přímo z ředitelství silnic a dálnic. Teď je tady mluvčí Petra Drkulová.
1: Během uplynulého víkendu jsme v rámci přestavby mostu na silnici 1/35 u Zámrsku vysunuli nad železničním koridorem mostní provizorium. Práce probíhaly během noční výluky vlaků necelé 4 hodiny. Na mostní provizorium převedeme dopravu ze silnice 1/35 na podzim, až začnou práce na samotné přestavbě mostu. Dokončení rekonstrukce s náklady ve výši téměř 100 milionů korun plánujeme na konec června 2027.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Nevypadá to úplně špatně s dnešním počasím v Pardubickém kraji. Sice oblačno i zataženo, ale srážky ty budou spíš na horách. V dopoledních hodinách odpoledne by se mohly dostat i do nížin, ale moc jich nebude, maximálně do 3 mm. Teploty dnes mezi 12 a 15, na horách od 5 do 8 stupňů Celsia. Taková je tedy vyhlídka počasí na středu 13. května. Vy už víte, že nás čeká výluka hlavního vysílače. Český rozhlas Pardubice na frekvenci 104,7 FM nenaladíte přibližně od 10 do 15 hodin, tak můžete zkusit internet. Byla by velká škoda, kdybyste měli ticho, protože by vám utekla Jitka Slezáková s dopoledním programem. Hezké ráno.
2: A já nechci utíkat před vámi. Dobrý den a máme velmi zajímavá témata. Tak zkuste buď to teda ten internet, a kdo nemáte, tak máme různé jiné frekvence, které nejsou tak silné, ale pro každé město, jak pro Pardubice, tak pro Ústí, tak pro Svitavy.
1: Je to tak?
2: Tak, no a co se týká toho programu, Dagmar Magincová, jazykovědkyně, bude naším hostem v radioporadně a budeme se věnovat příslovím. Pankrát, Servác, Bonifác, to jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka, od toho se odrazím a pak už to pojede. Takže to bude po 11. hodině. Mimochodem nevím, proč jsme si na Žofii objednali přímý přenos v kočáře, protože to prý je spojeno s deštěm, tohleto. Tak doufejme, modlete se spolu s námi, že to tak nebude, že v pátek budeme mít hezky na náš dopolední přímý přenos.
1: Tak necháme se překvapit, co nás čeká nejenom v pátek, ale i dnes dopoledne po 9. hodině. U Jitky Slezákové moc se těšíme.
2: Taky naslyšenou a nezapomeňte přeladit.
1: A zpívat teď bude Olga Lounová. Hezký den všem.

0: svět.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Předmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
2: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
3: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
2: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
3: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
2: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
4: Otaku Tvirt přináší další zprávy.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
7: Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji se v dubnu snížil. Aktuální nezaměstnanost je 3,9%. Vyplývá to z dat, která zveřejnil úřad práce. Nejvíc nezaměstnaných je na Svitavsku, kde na jedno volné pracovní místo připadají 4 uchazeči. Krajští silničáři vypsali zakázku na opravu cest v Úhřeticích na Chrudimsku. Stavbaři v obci pracují na nové kanalizaci. Dokončit by ji měli v srpnu. Náklady na navazující opravy odhaduje správa a údržba silnic na 15 milionů. Fakulta zdravotnických studií by se podle Univerzity Pardubice mohla do 3 let dočkat nové budovy. Vysoká škola ji plánuje postavit na místě bývalé telegrafie u nadjezdu Kyjevská v nové městské části Nová Tesla. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Dnes bude v Pardubickém kraji převážně oblačno i zataženo, na většině území déšť nebo přehánky. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením. Počítejte na silnici 2. třídy číslo 360 u Lačperka.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je středa 13. května. Teď si připomeneme Petra Muka.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte ve středu 13. května, za 6 minut bude 8:45. Gočárova galerie ta sídlí nejenom v pardubických automatických mlýnech, ale taky v domě u Jonáše, tak se tam teď podíváme na aktuální chystané výstavy. Máme tady hned dvojici kurátorů, Anetu Kopeckou, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: A taky Pavla Lišku, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ty výstavy začnou vernisážemi už tuto sobotu, otevírají se najednou a dá se říct, že je propojuje téma lidského těla a intimity. Bylo to, myslíte, od začátku plánované spojení, nebo jste tu společnou linku našli až během příprav těch výstav? Jak to bylo?
2: Našli jsme ji během příprav těch výstav a vlastně zpočátku byla naplánovaná výstava Soft Touches, protože dům u Jonáše vždycky dělíme jakoby na dva výstavní prostory, přední a zadní, a právě kolegyně Aneta Kopecká s výstavou Soft Touches je v té přední části a jsou tam dvě odlišná média a vícero, takže mě napadlo, že bych ji doplnil o právě takový klasičtějšího zástupce, a to je malbu.
0: Tak pojďme se dotknout nejdřív té výstavy Soft Touches. Ten název zní velmi jemně, citlivě. Co všechno si pod tím máme představit? Blízkost, dotyk, intimitu, co byste řekla?
1: Tak ten název se samozřejmě odvíjí od prací nebo i z médií, s kterými autorky pracují. Je to jednak vyšívání jako do látek a dávala je to vlastně jako sochařská tvorba. Takže přesto, že se zdá, že vlastně jako, nebo takhle, že se obě autorky pracují s odlišnými médii, tak jejich práce je velmi jako spojuje a je to vlastně jako pohled právě na nějakou jako intimitu a vnitřní prožívání, co autorky obě prožívají. Je to vlastně jakýsi i náhled na jejich autoportréty a dále potom vlastně, jak oni se prezentují potom vlastně na různých jako i prostřednictvím jako sociálních sítí na veřejnost.
0: Když se dotkneme konkrétně Lucie Rosické třeba na začátek, tak ta využívá ve své tvorbě autoportrét, vyšívané obrazy. Čím může být právě ten textil a ruční práce tak zajímavým prostředkem výpovědi? Co myslíte?
1: Tak je to jednak jako jedinečné, jelikož tak to vlastně autoři moc jako s tímto médiem jako nepracují, takže je to jako celkem jako unikátní pro tuto autorku a s tím, že vlastně ona poodhaluje právě tu intimitu skrz své obrazy a nebojí se právě ukázat, že vlastně každý z nás prožívá něco jako společného a dále pak vlastně jak dále to prezentujeme, dále zase jako do svého jako okolí.
0: Druhá autorka Nikola Emma Ryšavá, ta vytváří sochy na hraně lidského, nelidského. Může být právě tohle takové určité znepokojení důvodem, proč její díla a člověka tolik vtáhnou?
1: To určitě. A Nikola zase, tak je to sochařka a to pracuje jednak s materiálem beton a ten je takový jako hrubý. A vlastně její díla tak často vlastně mají na sobě jakousi masku. A tu masku přirovnává k tomu, že vlastně každý z nás je něčím jako tak se jako skrývá, ale vlastně potom, když ji odhalíme, tak vlastně tam jsou tak ty naše jako opravdové jako jednak emoce a tak vlastně jak my jsme opravdu jako reální sami osoby. Takže jako ty postavy, které často vypadají velmi jako znepokojivě, jsou to vlastně taková, dá se říct, jakási monstra, tak jsou to vlastně odrazy nás samotných, nejsou to vlastně naše jako opaky.
0: Dotkneme se i výstavy Neznámé město autora Tomáše Němce, tam je hodně práce s pamětí, nočním životem, náhodnými setkáními. Jaké město uvidíme, když tam přijdeme?
2: Neuvidíme žádné přímo konkrétní město, ten název odkazuje na chanson od Edith Piaf, La Vie Inconnue, a to neznámé město je tedy takovým odkazem na určitý život v intimitě, v nějakém velkém kolektivu, v prostoru, kam se vracíme, kam můžeme unikat. Takže tam vidíme spíše určité roviny, vzpomínky a fragmenty.
0: Takže budou důležité určitě nějaké emoce, atmosféra, to celkové vyznění.
2: Přesně tak. Tvorba Tomáše Němce se dělí jakoby na zátiší, krajinu a figuru, ale všechny tyhle věci se nám i prolínají právě v tom městě, nebo když i z něho unikáme. Takže ty emoce samozřejmě jsou spojené s tím lidským tělem, ale i může to být potom opět nějaká vzpomínka nebo i sen nebo představa.
0: Povídáme si ve studiu Českého rozhlasu Pardubice se dvěma kurátory Pavlem Liškou a Anetou Kopeckou a lákáme do domu u Jonáše, protože tam začnou dvě výstavy. Vernisáž bude tuto sobotu, i k té vernisáži se dostaneme hned po písničce a budeme si i nadále s našimi hosty ve studiu povídat. Tak poslouchejte dál.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice. Posloucháte povídání o pardubické Gočárově galerii v domě u Jonáše. Začnou hned dvě výstavy. Jejich autoři čerpají inspiraci z lidského těla a intimity. Mluvíme tady o výstavě Soft Touches Lucie Rosické a Emy Ryšavé a taky o výstavě Neznámé město Tomáše Němce. Ve studiu jsou s námi kurátoři Aneta Kopecká a Pavel Liška. Ty výstavy budou od 17. května, vernisáž ta bude už 16. neboli tuto sobotu. Začíná v 16 hodin. Mimochodem, když přijdete na náš den otevřených dveří, tak ten končí v 16 hodin. Můžete se plynule přemístit právě do domu u Jonáše. Jak bude vypadat ta vernisáž? Co jste připravili?
1: Tak součástí vernisáže samozřejmě bude i jako hudební součást, jako vložka z místní konzervatoře a následovat budou úvody, budou i autoři, autorky během vernisáže a samozřejmě je to příležitost se jich teda doptat nebo přímo se s nimi konfrontovat o té jejich tvorbě anebo s námi jako kurátory, takže vás srdečně zveme.
0: Cítí kurátor nějakou trému předtím, než otevře tu svoji výstavu? Jak to máte?
2: Myslím, že jako každý kurátor má jako určité nějaké jako obavy, ale pokud se jistí jako tou prací a jako dobrým výběrem jako autorů a tím, že to všechno funguje, jinak jako i ten instalace jsou jako poměrně jako náročné, někdy jako to skloubit jako to třeba s autorem, ale myslím si, že pak by to mělo být takové jako duo, které, nebo i trio, nebo i víc samozřejmě, když tam je autorů, aby to jako dobře jako splynulo, byla tam nějaká synergie a pak, když se to takhle všechno propojí, tak si myslím, že to bude velmi zajímavé, což opravdu budou i tyto výstavy, které teď chystáme.
0: Ta výstava Soft Touches, jak jsme zmiňovali, pracuje s tématy těla, identity i tlaku sociálních sítí. To jsou asi důležitá témata i pro dnešní generaci.
2: Přesně tak, to jednak, proč jsem zvolila tyto autorky, tak jednak poukazují na to, že de facto jsme tak někdy už sami uvěznění v rámci jako sociálních sítí a je to vlastně pro nás něco extrémně jako důležitého a nedokážeme si bez toho obejít, takže vlastně tam ukazují na to, že vlastně v podstatě my jsme pořád kolikrát jako ty naše jako intimní jako situace, tak bychom nechtěli zveřejňovat, což vlastně jako oni tam jako ukazují. Takže my jsme takový jako, nechci říkat úplně otroci, ale jsme jako opravdu na tom jako závislí.
0: Při přípravě té výstavy překvapilo vás na tvorbě obou autorek něco osobně?
2: Jelikož jsem taky žena, tak mě to tak úplně jako nepřekvapilo. Byla jsem třeba překvapená s prací Nicole Emy Ryšavé, jelikož vlastně ta často tam se zobrazuje opravdu, jakože někdy její sochy jsou velmi znepokojivé a v podstatě jsem se jako nedokázal představit, že takhle by se někdo mohl cítit a měl takhle jako vlastní prožívání, že jako si sám takhle jako představuje, což vlastně to pro mě bylo opravdu takové jako nečekané.
0: A jak to měl náš další host, tedy Pavel Liška, ve vztahu k Tomáši Němcovi, když chystal tu výstavu? Bylo tam něco, co vás překvapilo na tomto autorovi?
1: Těch vrstev v tom bylo několik, co mě překvapilo, nebo co se postupně vlastně rozkrývaly. A je to vlastně nějaká i taková zakódovanost v těch námětech, zejména třeba u těch aktů a mužských figur, kde například potom návštěvníci mohou, že budou pozorovat často ty obrazy, tak si zaznamenat, že tam s tou figurou se nachází plátno, které je ale otočeno na ruby. Takže je tam vlastně takový obraz obraze, který je ale skrytý a jsou tam tedy odkazy, například i ten model se jmenuje Lukáš, a jak víme, svatý Lukáš je patronem umělců, takže jsou tam různá propojení, které nás mohou odkazovat nějakou tradici té velmi klasické malby, kterou známe od starých mistrů práce i třeba s modrou barvou, která byla velmi častá u Vermeera a jiných autorů.
0: Komu je určená ta současná výstava, kterou jste nachystali, nebo obě dvě? Pro koho byste ji doporučili?
2: Tak já bych ji doporučila jednak jako mladé generaci, protože ta jako s ní samozřejmě jako přímo komunikuje, ale určitě je jako myslím si, že každý si v ní v těchto jako instalacích najde něco jako zajímavého, takže jako určitě pro všechny.
1: Já si myslím právě také, že to je výhodou umění, že to prostě nemá ty hranice.
0: Jsou lidé, kteří se trochu bojí toho moderního umění, že tomu nebudou rozumět, že je to pro ně úplně něco nového. Jak byste rozptýlili ty obavy, případně třeba i starší generace, proč by mohla přijít do domu u Jonáše?
2: Tak já bych řekla, že vlastně tím, že tam jsou jako zajímavá témata, která by určitě mohla jako oslovit a jelikož jsou aktuální, tak tím by určitě mohla jako tyto výstavy zaujmout a dále potom vlastně i tím, že to jsou jako odlišná média.
0: Tak moc děkujeme za pozvánku, která se týkala Pardubického domu u Jonáše, kde taky sídlí Gočárova galerie, nejenom tady v automatických mlýnech, a otevírají se teď dvě výstavy, o kterých jsme tady mluvili, Soft Touches a taky Neznámé město. Našimi hosty byli kurátoři Aneta Kopecká a Pavel Liška. Tak oběma díky, ať se ty výstavy líbí. Naslyšenou.
1: Děkujeme a hezký den.
2: Děkuji, naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji v dubnu ubylo lidí bez práce. Sněmovna se vrátí k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce změnám zabránit. Další podezřelý na hantavirus z italské Kalábrie je v karanténě. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvír. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji se v dubnu snížil. Aktuální nezaměstnanost je 3,9%. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Úřad práce. Nejvíc nezaměstnaných je na Svitavsku, kde na jedno volné pracovní místo připadají 4 uchazeči, říká zastupující ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
2: Celková struktura volných pracovních míst hlášených Úřadům práce se v Pardubickém kraji dlouhodobě významně nemění. Ke konci dubna 2026 jsme registrovali 4770 volných míst, což představuje navýšení oproti předchozímu měsíci o téměř 200 volných míst.
0: V Chrudimi plánují sloučení mateřských škol. Zařízení v ulici Svatopluka Čecha přejde pod školu v sídlišti u stadionu. Podle radnice je opatření nutné kvůli změně zákona, který stanovuje minimální kapacitu 180 dětí. Návrh ještě posoudí zastupitelé města. Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
3: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou blokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
0: Další člověk s podezřením na nákazu hantavirem je v karanténě. Informovala o tom italská agentura ANSA. 25-letý Ital se krátce v letadle společnosti KLM setkal se ženou, která později na následky viru zemřela. Přední italská nemocnice na specializaci na infekční nemoci v Římě uvedla, že čeká na mužovy biologické vzorky, aby je mohla analyzovat. Podle informací Světové zdravotnické organizace je zatím potvrzeno 9 případů. Další 2 jsou téměř jisté a pravděpodobně přibudou i další v následujících týdnech. Větší rozšíření nákazy ale údajně zatím nehrozí.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty remizovali ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul z Plzní 0-0. Neúplné tabulce šance ligy tak zaostávají o 4 body za vedoucí Slavií, která má ale dnešní duel s Jabloncem k dobru. Zlín prohrál ve skupině o záchranu doma s Teplicemi 2-4. Šefci při tom zápasu vedli 2-0 a v závěru hráli přesilovku. Trenér Bronislav Červenka nebyl spokojený s přístupem svých svěřenců.
4: V tom druhém poločase si mysleli, že to půjde samo, a potom když je to proti 10, tak si mysleli, že se nemůže vůbec nic stát. Tak to vůbec není. My si musíme uvědomit, že tady hrajeme si o názor těch lidí na ten náš fotbal, a to, co jsme předvedli ve druhém poločase, nepatří do první ligy. Jestli se velice rychle nespamatujeme tady v tomto, tak tady nemáme vlastně co dělat.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji převážně oblačno a zataženo, na většině území déšť nebo přehánky. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale varování z dálnice D11 mezi 74. a 76. kilometrem ve směru na Hradec Králové se tvoří kolona vozidel.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je středa 13. května, úřaduje nám druhý ledový muž, je to Servác a svátek má kromě Serváce taky Ofélie. Tak všechno dobré přejeme. Na přísloví o Serváci, Pankráci, Bonifácovi i Žofí určitě nezapomeneme a budeme je rozebírat pranostiky a přísloví tohoto charakteru v radioporadně po 11. hodině s jazykovědkyní Dagmar Magincovou. A to už v této hodině přidá slovo remízek, řekne nám, jak vzniklo. No a potom se také podíváme na jednu akci, která se konala ve Svitavách. Byl to den dobrovolnictví Pardubického kraje. Cílem bylo přilákat nové dobrovolníky a my jsme byli u toho.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Mistr zkratky Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Už je 9 hodin 11 minut. Přejeme vám dobré dopoledne z vln našeho rádia. Žádná jazyková bariéra není dost velká, když si sebou za hranice vezmete Josefa Fouska. Než to za chvíli jednou příhodou potvrdí Jiří Krampol, ještě si v jeho podání poslechněme jinou vzpomínku, ve které hraje cizí jazyk taky podstatnou roli.
1: Když jsme jezdili do Německa, tak jeden náš kamarád Janovský, který tam, když tam žili krátce, tak šel, se učil německy tady, poslala ho žena, vykoupil půl kila jahod. A on přišel do obchodu, říkal, tak, víte, halb kilogram

Erbeben. Dejte mi půl kila zemětřesení. A nejlepší byl Bebík Fousek, který, když jsme byli v Německu, v Mnichově, tak jsme šli se Šimkem, s Pouskem a Pousek, že potřebuje koupit lednici, že si na ní našetřili za růžkou, takže ji potřebuje koupit. A teď jsme vlezli do toho oddělení, jako ty, kde byly tyhle ty věci, jako lednice a mrazáky a já nevím, a ty trouby a takovýhle ty technické voloviny. A Fousek ukazoval na tu lednici, tam byla taková slušná, jako hezká prodavačka. Fousek povídá, Fräulein, bitte schön, wie viel kostet das? Ona povídá, wie viel kostet was? On povídá, diese, ty vole, jak se řekne lednice, no to. Pa diese, Almara Antarktida. A ona povídá, já. A řekla mu cenu. Normálně. Pochopila to. Mně se líbilo, jak říkal Jirka Sovák, že povídá, ty vole, na co se učit nějaký jazyk, když to je zbytečná ztráta času. Hele, já umím jedinou německou větu, s tou jsem prošel celý svět a všichni mě na celém světě rozumějí. Řekneš, eine Flasche Weißwein, aber schnell! A s tím se chytneš na celém světě.

0: Teď v 9 hodin 18 minut si můžeme poslechnout, co se dělo včera ve Svitavách. Svitavské náměstí zaplnili dobrovolnické organizace z celého kraje. Během dne dobrovolnictví Pardubického kraje představovali svou činnost a hlavně hledali nové lidi ochotné pomáhat druhým. U jednotlivých stánků se zastavovali dospělí i školáci ze svitavských škol a zjišťovali, kde všude je možné přiložit ruku k dílu. Na akci nechyběla ani naše reportérka Věra Pavlasová. Zjistila, že noví dobrovolníci se stále hledají.
1: Tak tady na náměstí vidíte stánky z celého kraje, včetně našich organizací, které přijímají dobrovolníky.
2: Kateřina Novotná, pořadatelka Dne dobrovolnictví Pardubického kraje.
1: Jsou tady nejrůznější organizace od různých charit, sociální služby, knihovny, muzeum. Ty dobrovolníci opravdu mohou pomáhat úplně všude.
2: Jak jste na tom vy jako Kruček z dobrovolníky?
1: Tak dobrovolníků není nikdy dost. My jich máme za loňský rok tady skoro 170, ale samozřejmě rádi uvítáme každého dobrovolníka, který se bude chtít zapojit. Jinak máme 14 organizací, kde můžou dobrovolníci ve Svitavách pomáhat.
3: Protože se snažíme v rámci Pardubického kraje upozorňovat na to, že je to důležité téma, věnujeme se mu dlouhodobě a systematicky. Tomáš Dvořák, Pardubický kraj.
2: Co konkrétně dělá kraj v rámci dobrovolnické činnosti?
3: Podporujeme dobrovolnictví, a to právě i finančně, kde máme dotační programy, kde vlastně dobrovolnická centra mohou požádat o finance. Zároveň podporujeme v osvětě.
4: My jsme spokojení, kolik máme dobrovolníků. Jsme nově vzniklá organizace Dobrochoceň, teďka vlastně fungujeme třetím rokem. Ludmila Barborková. Spolupracujeme se střední školou v Chocni a se základními školami a z toho máme velkou radost.
2: Další dobrovolníky by přivítali také ve středisku volného času Trantárie, říká jeho ředitel Ondřej Komůrka.
5: My máme vedoucí pro zájmové útvary, které normálně platíme, ale někteří s tím placením mají problém, že nechtějí být placeni, takže máme s nimi uzavřenou i dobrovolnickou smlouvu. Nebo jsou ještě případy, kdy ten vedoucí je natolik solidární, že tu výplatu nechce z důvodu, aby ten kroužek byl pro děti levnější, ale my s ním musíme uzavřít nějaký pracovně právní vztah, tak máme s ním uzavřenou dobrovolnickou smlouvu.
2: Máte dobrovolníky i z řad mládeže?
5: Kvůli tomu jsme vlastně dneska tady. Chtěli bychom lákat tu mladší generaci, protože upřímně nám ta generace vedoucích trošku stárne, takže potřebujeme načerpat nějakou mladou krev a proto jsme ze střediskem volného času tady.
2: Na dní dobrovolnictví ve Svitavách se prezentovalo 30 organizací. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: O čem se mluví?
1: Obnova přírody na Svitavsku. Ekologové vrací tamním loukám jejich rozmanitost. Díky tomu se tam vrací desítky druhů motýlů i dalších zvířat. Je vypalování porostu tradiční metoda, která pomůže, nebo je to v dnešní době častého sucha hazard? Lze obnovit a udržovat louky i jinak? V pořadu O čem se mluví odpoví Ondřej Kukrecht z Českého svazu ochránců přírody Arion. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: Ještě jednou vás upozorňujeme, že dnes od 10 hodin nás neuslyšíte z našeho hlavního vysílače Pardubice Krásné, tedy na frekvenci 104,7 FM. Bude to od 10 do 15 hodin. V tomto čase si můžete zkusit přeladit na naše dokrývače Pardubice Město, Anderlův Chlum, Kamenná Horka, Žamberk, Vysoké Mýto a Jevíčko. Jejich seznam najdete na webu pardubice.rozhlas.cz nebo si nás můžete pustit přes internet. Já ještě se dívám na ty dokrývače, tak na Orlicko-Ústecku můžete poslouchat na frekvenci 98,6, na Svitavsku pak na frekvenci 102,4 a v okolí Pardubic ještě na 101. Naladíte nás i v Jevíčko a okolí, a to na frekvenci 93,7. Pro Vysoké Mýto vysíláme na kmitočtu 88,9 a na Žamberecku si nás naladíte na frekvenci 103,3. Ale není to samozřejmě ten dosah tak velký, jako má Krásné. Budeme to muset vydržet od 10 do 15 hodin, a nebo ještě, pokud máte chytré telefony, můžete si nás najít v mobilní aplikaci, tam se to poslouchá taky velmi jednoduše. Teď už nám Dagmar Magincová něco řekne o remízku. Poslechněte si, jak tohle slovo vzniklo.
1: To, čemu se dnes říká remíz nebo remízek, uváděl ještě třeba Josef Jungmann jako polní lesinku. A možná, že to bylo trochu srozumitelnější, protože ten remíz je přece jen přejímkou z francouzštiny, kde remíz znamenalo totéž, tedy křovinatý lesík v poli. Ale i odložení, odevzdání nebo uložení na původní místo. Což souvisí s původním latinským remitere, poslat zpět. A tenhle původní význam zahrnoval vlastně všechno, co remízek reprezentuje. Úkryt zvěře v nezalesněné zemědělské krajině i místo se samoregulační schopností, které brání erozi půdy a vůbec lidské péči o učesanou jednotvárnou krajinu.
0: Dagmar Magincovou uslyšíte v našem vysílání dnes na delší ploše zhruba od 11 hodin do 11.40. Pozvali jsme ji do radioporadny, aby nám osvětlila vznik různých pranostik, řekneme si, kolik jich existuje, no a budeme se bavit hlavně o těch květnových.

0: Pampelišky už na mnoha místech odkvétají, ten včerejší vítr pěkně rozvál padáčky, aby se vysemenili zase někde jinde. My jsme na to upozorňovali s bylinkářkou Radkou Svatošovou nedávno. Mezi byliny, které se sbírají do 15. května na sušení, patří kopřivy, listy břízy a právě květy pampelišky. Ve vyšších polohách ještě květy máte. A v Babských radách si řekneme, jak je využít.
1: Babské rady.
2: Pampelišky smetánky jsou oblíbenými posly jara a především jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a další hmyz. Možná jste nevěděli, že pampelišky se v době hladomorů používaly jako nouzové potraviny. Celé rostliny jsou jedlé, dají se použít do salátů, polévek i čajů. Mladé listy, které ještě nejsou příliš hořké, se mohou jíst i syrové a jsou bohaté na vitamíny a minerály. I kořeny pampelišek se dají zpracovat. Po upražení se používají jako náhražka kávy, obvykle ve směsi s praženou čekankou nebo ječmenem. Díky hořčinám pampeliška podporuje vylučování žluči a tím zlepšuje trávení. Tradičně se používá při diabetu a na snížení hladiny cukru. Pampelišku můžeme najít v čajových směsích, které mají očistný účinek. A mám pro vás i jedno detoxikační doporučení. V sezóně pampelišky je dobré sníst denně 5 stvolů v syrovém stavu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ježdět se takhle Vysočinou na kole a ty kopečky zvládat třeba i na elektrokole, to by mohlo být velmi příjemné. A výlety na kole, to je, dá se říct, téma našeho dopoledního seriálu v tomto týdnu. Mluvíme o tom, jak kolo na sezónu připravit, ale případně také, jaké kolo pro jaký typ zážitku zvolit. Šárka Rusnáková proto znovu zašla do cykloprodejny ve Vysoké Mýtě, aby si tam popovídala s Radkem Kroulíkem. Tentokrát jí zajímal typ na kolo, na kterém se člověk tolik nenamáhá, zkrátka se tolik nenadře.
1: To pravděpodobně řeší nejčastěji zájemci o elektrokola a to už je takový to těžký dilema, jestli už jsem dospěl k elektrokolu nebo ne, jestli ještě se na tom chci trošku potit a chci, aby mě ta cyklistika spíš bolela, nebo jestli chci tu delší vzdálenost a trošku si na tom odpočnout. Tohle jsou už asi zásadní otázky, jo, jestli to kolo má mít nějaký větší dojezd, pohodlnější, rychlejší a tak dál.
2: Tak než tedy se zeptám přímo na elektrokola, tak mě zaujalo, jestli má cyklistika bolet. Má cyklistika bolet?
1: Tak já stále říkám, když mě někdo říká, jestli už mám čas na elektrokolo, tak já tvrdím, že mě stále ještě baví to, že mě ta cyklistika bolí. Asi cyklisti vědí, o co jde. Prostě dokud nás baví ta bolest na té cyklistice, taková ta v tom dobrým slova smyslu, tak na elektrokolo ještě čas. Ono se totiž říká, že z elektrokola už není cesta zpět. Jo, jakmile jednou okusíme tu přípomoc elektromotoru, tak už se nám asi nebude chtět vracet na klasiku a byla by to škoda.
2: Takže nejste úplný odpůrce elektrokol?
1: Ne, to v žádném případě. Ono jako celý život jezdit na kole a pak dojít do věku, kdy najednou mě třeba kamarádi ujíždějí, anebo už se nedostanu tam, kde jsem byl zvyklý jezdit, tak to elektrokolo je na to úplně super. Nezapomínejme, že na elektrokole se stále musíme jako hejbat. Elektrokolo nejede samo, není to motorka, takže i tam tu fyzičku furt máme. Je to skvělá možnost pro lidi, kteří mají třeba trochu problémy s kloubama, tak prostě je to i na rehabilitaci, na ten pohyb úplně dokonalá záležitost, takže odpůrcem elektrokola si rozhodně nebudu.
2: Jsou velké rozdíly i mezi těmi elektrokoly, jako nejenom finanční, ale vůbec tím, co to nabízí?
1: Jsou obrovský, samozřejmě ta klasika začínala někde třeba 30-40 tisíc na takovýto běžný ježdění, ale už máme elektrokola taky za 300-350 tisíc, na kterých už vlastně ani nepoznáte, že se jedná o elektrokolo a je to už víc sportovní a profesionální záležitost než jenom běžné ježdění. Ty rozdíly jsou obrovský, ať už ve výkonu motoru, v kapacitě baterií, v kvalitě rámu a tím pádem i váze toho rámu. Těch trendů je teďka poměrně dost a výrobci se snaží mermomocí snížit váhu těch elektrokol, tak aby to bylo lákavější pro širší okruh lidí, pro právě ty sportovně zaměřený lidi.
2: To jsem chtěla říct k té váze elektrokol. Moje kolegyně, seniorka, váhala skoupí elektrokola z toho důvodu, že jezdí vlakem a to kolo váží velmi, takže dneska už je trend, aby teda to kolo nebylo tak těžké.
1: Určitě, jo, je to takový cíl zatím neúplně lehce dosažitelný pro většinu výrobců a samozřejmě zase je to i otázka ceny. Ono u těch elektrokol, jakmile bychom chtěli snížit váhu po těch 20 kg, tak už ta cena šplhá dost výrazně ke 100 tisícům a výš.
0: Zítra si v našem cykloseriálu například shrneme, jak přesně si vybrat kolo, aby vyhovovalo přesně na takové cesty, na které chcete vyjet. Před námi pár písniček do celé do 10. hodiny. V 10 hodin potom nastane výluka našeho hlavního vysílače 104,7 FM. Pokud nás budete chtít poslouchat i nadále, což samozřejmě budeme velmi rádi, tak si nás nalaďte na našich dokrývačích. Všechno najdete na adrese pardubice.rozhlas.cz nebo na internetu. Od 10 do 15 hodin tak dlouhá bude výluka.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Pardubickém kraji klesá počet narozených dětí. Hradecký hokejový stadion se bude přes léto opravovat. Hasiči ve Zlínském kraji dál zasahují kvůli neznámé látce v řece Moravě. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Počet porodů v Pardubickém kraji klesá. Loni se v nemocnicích v regionu narodilo přes 2800 dětí, zhruba o třetinu méně než v roce 2021. Nejméně se rodí ve Svitavské nemocnici, kde se v loňském roce narodilo 500 dětí. To je pod doporučovanou hranicí pro bezpečný provoz porodnice. V kraji jsou porodnice ve 4 z 5 nemocnic. Podle ředitele Tomáše Gottwalda budou řešit, jestli se jejich počet nemá do budoucna snížit.
3: Ta porodnost výrazně klesla. Když bych se podíval 10 let zpátky, tak ty propady jsou i v desítkách procent. Asi největší teď zájem bude udržet porodnost a snažit se navýšit počty porodů především ve Svitavské nemocnici.
1: Na zimním stadionu v Hradci Králové se musí do začátku nové hokejové sezóny zvýšit požární bezpečnost. Město proto připravuje za 50 milionů korun základní opravy, říká ředitel stadionu Petr Picka.
4: Je již hotové výběrové řízení na zhotovitele posílení statiky střechy velké haly a opravy střechy malé haly. Probíhá poměrně dost investičních akcí. Rekonstrukce posledních toalet pro veřejnost ve velké hale. Probíhá rekonstrukce šaten 1 až 4 pro veřejnost, potažmo hostující týmy. Sociální zázemí šatny juniorů.
1: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Hasiči Zlínského kraje dál zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy mezi Kroměříží a Kvasicemi. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí David Martinec, podle kterého látka není nebezpečná. Její přesný původ ale stále zkoumá laboratoř. Barevné skvrny se na hladině objevily v úterý odpoledne a hasiči je zachytávají nornými stěnami. Část už se podařilo z vody odstranit. Oblast taky hlídá městská i státní policie. Hasiči teď rozhodují, jestli povolejí speciální olejový separátor. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Podle ní lebku ukradl v úterý v podvečer zatím neznámý zloděj v černém oblečení s bílými botami. Na místě ho zachytila kamera. Pokud mají lidé o případu nebo podezřelém jakékoliv informace, mají volat na linku 158. Lebka má podle policie nevyčíslitelnou historickou hodnotu.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď, ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s kratší kolonou na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 10. hodině, před námi druhá dopolední hodina našeho dobrého dopoledne. Vítejte při poslechu, jsme rádi, že ladíte Český rozhlas Pardubice a těšíme se na vás na Dní otevřených dveří, který se blíží už tuto sobotu od 9 do 16 hodin. Tady budeme jenom a jenom pro vás. No a co nabídneme v této hodině? Spoustu písniček, třeba Jdou po mně v podání Jaromíra Nohavici, Lucie Bílá, Desatero zaspívá, nebo taky Petra Janu a pak, že je to hřích. A taky taky si řekneme, co je to kostival, na co je tahle bylina dobrá, a pozveme vás mezi vysokoškoláky, protože tam se řeší určité záležitosti, o kterých bychom i my, kteří už dávno školu nenavštěvujeme, mohli vědět něco víc. Tak dobrý poslech.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

lei. Ah, sì, ci tosti, io credo.

Pokud chodíte v Pardubicích přes most nad soutokem Labe a Chrudimky, určitě jste nepřehlédli stroj, který na Labi hloubí a upravuje dno pro kotvení lodí. Ten stroj má 40 tun, dokáže pracovat pod vodou, kde rozhrnuje naplaveniny, štěrk a kamení a jmenuje se obojživelný buldozer. Někdy se mu také říká dozer. Je dálkově řízený. No a co se na Labi přesně chystá? Jak informujeme už od minulého týdne na iRozhlasu.cz, na Labi v Pardubicích postaví ředitelství vodních cest čekací a ochranné stání pro lodě. Bude v prostoru Dolní Rejdy blízko Zdymadla. Kotviště poslouží i velkým lodím, které začnou úsek řeky využívat v případě jeho splavnění díky plavebnímu stupni u Přelouče. Uvedl to podnik v tiskové zprávě. Náklady na stavbu budou 48,2 milionů korun bez DPH. Stání pro lodě v Pardubicích vznikne na pravém břehu Labe, tvořit ho bude soustava ocelových vazných sloupů, přístupová lávka a plavební značení. V období běžného provozu bude fungovat jako čekací

0: tí stání pro plavební komoru. Podle ředitele stavba poskytne lodím bezpečné stání v situacích, kdy nemohou pokračovat v plavbě a zároveň zlepší provozní podmínky v prostoru plavební komory. V současnosti totiž v Pardubicích není žádný ochranný přístav a místní loď Arnošt z Pardubic i další plavidla musí být za povodní zabezpečeny za pomoci složitých opatření. Tak budeme práci sledovat my, co tam chodíme každý den dvakrát přes ten soutok. Je pravda, že ten obojživelný buldozer nebo dozer pracuje každý den, ho tam vidím, tak uvidíme, jestli všechno stihnou včas tak, jak je naplánováno.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dále vám přejeme dobrou pohodu při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Přesný čas 10 hodin 17 minut. V České republice je málo učitelů, psychologů a také málo zdravotních sester. Ministerstvo školství proto zajistilo na tyto obory peníze, aby je na univerzitách studovalo víc lidí. Tenhle plán ale zatím nevychází a vysoké školy požadavky ministerstva školství na navyšování kapacit nenaplňují. Zatímco stát tlačí hlavně na růst počtu studentů ve zmíněných oborech, některé univerzity nesplnily ani základní cíl počty studentů udržet. O důvodech, proč se univerzitám tyhle podmínky nedaří naplňovat, řekne více redaktorka Naďa Kubínková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Co přesně se vysokým školám nedaří?
1: Tak ten problém je hlavně v tom, že řada univerzit nedokáže ani udržet stávající počty studentů, natož je zvyšovat v požadovaném tempu. Ministerstvo přitom chtělo, aby školy kapacity zachovaly, případně navýšily o 3%, a to se tedy zejména některým regionálním univerzitám nepodařilo. Jde o Technickou univerzitu v Ostravě, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitu Palackého v Olomouci. Technická univerzita v Ostravě to částečně vysvětluje demografickým vývojem a změnami v zájmu uchazečů. Olomoucká univerzita zase upozorňuje na limity v personálním zajištění, prostorách i dlouhodobém financování.
0: Upravuje tedy ministerstvo nějak svoje plány?
1: Tak na vysoké školy budou v příštích letech přicházet silnější populační ročníky. Naznačuje, že by školám chtělo přidat peníze, protože vlastně upravilo výhled financování vysokých škol na roky 2027 a 2028. Počítá s tím, že zájem o studium může vzrůst asi o 5 až 6%, pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
2: Podle toho, jak se bude vyvíjet příprava návrhu státního rozpočtu na příští rok a střednědobého výhledu na roky 2028 a 2029, bude ministerstvo na platformě České konference rektorů apelovat, aby rostl počet přijímaných k vysokoškolskému studiu přiměřeně k demografickým předpokladům.
1: Podle ministerstva je nicméně dopad opatření zatím jen částečný, a tak s univerzitami dál jedná, aby lidé nakonec potřebné obory opravdu studovali.
0: A my děkujeme za informace Nadě Kubínkové. Pěkný den, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Popelářem, a ty?
2: Princeznou.
3: Jako princezna?
1: A to ti můžu splnit.
3: Vážně?
1: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
0: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
1: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
0: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
1: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
0: Od 9 do 12.
1: S princeznou Jitkou
0: a Mirkem.
4: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
5: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: A teď už tady máme informace pro vás, koho bolí klouby. Naši předkové neměli možnost nechat si vyměnit koleno nebo kyčel, když začali dosluhovat. Mnohem více využívali hojivých účinků některých bylin. Mezi ty nejúčinnější patří podle pardubické bylinkářky Radky Svatošové kostival lékařský. Název kostival doslova znamená, že kostivalí, tedy zceluje, spoluje kosti. Starší nebo řidší název je také kostihoj. Pojďme si o téhle bylině říct víc.
1: Je to nejzázračnější bylinka na kosti, svaly, šlachy, pohmožděniny, klouby, mám s tím fakt dobré i osobní zkušenosti. Akorát, Jitko, představ si, já mám pocit, že ten kostival mizí. Budu moc ráda, když třeba posluchačky, posluchači zavolají, jak je to u nich, ale já mám pár rostlin na zahrádce v květinovém záhonu. Začínám si je hýčkat, protože zjišťuju, že ten kostival nemůžu nikde najít. Teďka jsme se vydali, protože manžela bolela šlacha na noze, tak jsme se vydali na naši oblíbenou louku, kde jich bylo plno. Nenašli jsme ani jeden jediný, ani jednu rostlinku. Takže jestli posluchači mají zkušenost, že někde roste, tak budu za to vděčná, protože mám pocit, že se z něho začíná stávat vzácná rostlina.
0: A to použití teď hlavně.
1: Tak, on je nezmar. Já myslím, že ho nevyplníme, když jako někde na nějaký lokalitě je, tak on se nedá jen tak. Stačí kousek kořene a vyroste znovu. Kořen, ten je dobrý sbírat v noci anebo v období, kdy nekvete, kdy je větší síla v těch kořenech, ale v podstatě i celoročně a je opravdu zázračný na zlomeniny, pohmožděniny, problémy s kostma, s kloubama a tak dál. Nejjednodušší varianta je prostě si kousek kořene rozmixovat s troškou vody, vznikne nám lepivá kašička, která teda hodně špiní, barví. To naneseme na to postižené místo, překryjeme nějakou folií, ještě nějakým obvazem nebo ponožkou nebo čímkoliv, abychom neušpinili postel, necháme přes noc. No a i ta nadzemní část se dá používat, tady už nemusíme být tak opatrní.
0: Teď nám kvete, tady má takové fialové kvítky.
1: Kvítky, to je taková pochutina, všechny tyhle ty brudnákovité mají chutné kvítky, takže ty já klidně ujídám jen tak na zahradě.
0: Mám jsou to sladoučké.
1: Můžeš je z naší zahrady, je čistý.
0: To je sladoučké.
1: Je sladoučké. Listy, ty už tak chutné zasyrované nejsou, protože jsou trošku chlupaté a drsné, ale zase jsou výborné tepelně upravené. Na všechny možné způsoby. Do směsí, obalit klidně v čističku, osmažit, je to fakt velká dobrota. A když se nám nechce kopat kořen, tak klidně můžeme listy čerstvé pomačkat a zase z nich dělat obklady. Pomůžou taky, když trošku se slabším účinkem.
0: Zdravá celá rostlina, kostival.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Že rosomák není vůbec žádný pták, to moc dobře víte. Měli jsme to kdysi dávno taky v naší soutěži Věřte, nevěřte. Takže teď musíme vymyslet něco jiného.
1: Věřte, nevěřte.
0: V tomto týdnu soutěžíme o elegantní černou termolahev s logem Českého rozhlasu. Láhev má nadčasový design, je vhodná do práce, na výlety nebo na sport. To už bude záležet jenom na vás, na co ji použijete. Tak a já tady mám takové rčení, které včera použil kolega Zdeněk Novák odpoledne. Vyjádřil se tak o zimě, kterou přinesli letos ledoví muži. A řekl, že je zima jako v morně. Mě to zaujalo a zapátrala jsem, co to ta morna vlastně je. A zjistila jsem, že tak naši předkové říkali márnici. Morna znamenala márnice, což by tak jako odpovídalo, je zima jako v morně, jako v márnici. Věříte tomu nebo ne? 726, 46, 48, 48. Kdo dnes vykopává? Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, Lenka.
0: Zdravím moc, paní Lenko, směrem do západních Čech.
2: Je to tak, morna márnice. No, ono by se to nabízelo, že jo?
0: Teda jo.
2: No,
0: tak co myslíte, mohlo by to být, nebo máte jiný nápad, co by to mohlo znamenat? Znáte to rčení, je zima jako v morně.
2: No právě, že jsem to slyšela, ale nenapadlo mě vůbec, jakoby...
0: Co by to bylo?
2: No právě.
0: Od toho je tady naše soutěž Věřte, nevěřte, kde opravdu jenom tak typněte, co myslíte, mohlo by to být, taky nemuselo, dnes je to opravdu hop nebo trop?
2: Dneska výjimečně vám zkusím věřit.
0: Ale výjimečně jenom, jo, paní Lenko, dobře.
2: No výjimečně,
0: dobře.
2: Já totiž je to opravdu jenom ty.
0: Ano,
2: jenom...
0: No tak však to je v pořádku. Já vám za něj děkuju, uvidíme, co další z posluchačů.
2: Vůbec nevím.
0: Ano. Tak jo, moc zdravím, poslouchejte nadále, když si doposlechnete dokonce naši soutěž, tak budete vědět a o to tady jde. Tak pohodový den, nashledanou.
2: Jo, díky.
0: Další z posluchačů v tuto chvíli pátrá po slovu morna. Dobrý den.
3: Dobrý den, je posluchačka Milena a já bych vám nevěřila.
0: Myslíte si, že morna není márnice?
3: Není márnice.
0: Aha. A máte?
3: Já si myslím, že to je jako nějaká hodně studená místnost někde. Jako kde je opravdu chladno. Uh-huh. Bylo to hodně dřív, jakože jo. Tak, takový.
0: Nějaká seknice, nějaká
3: hradech,
0: studená,
3: něco,
0: jo?
3: Nevím, uh-huh. No, určitě. Uh-huh. Ale márnice ne.
0: Uh-huh. Mileno, i vám děkuju za váš tip. Pohodový den.
3: Tak jo, vám taky.
0: A naschledanou.
3: Naslyšenou.
0: Tak ještě zkoušíme posledního volajícího takhle do třetice. Mám radost, že máme plně obsazeno, i když ta naše hlavní frekvence nefunguje. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Olga. A já vám taky nevěřím, paní Slezáková. Já mám pocit taky, že to je něco společné, kde měli lidi hlad, nebo hladomorna, tak bych to nazvala.
0: No, tak to už se teda ale opravdu hodně nabízí, morna, hladomorna.
4: No, nevím, myslím si to, aha. Možná, že je to špatně.
0: No, možná je to ale taky dobře. Já to nechávám zatím ještě v tajnosti, samozřejmě jako vždycky. Paní Olgo, nevím, jestli máte zahrádku, čekáte až po ledových mužích, že si nasázíte papriky, rajčata a další zeleninu.
4: Ano, přesně, čekám a myslela jsem, že to půjde zítra, jenomže podle počasí dneska ty mrazy ještě budou snad pokračovat.
0: Ale tady u nás Polabí mrazy nejsou, ale přece jenom na ty papriky je ještě čas. Já už jsem to teda nevydržela, rajčata mám, tak doufám, že to dopadne všechno v pohodě. Děkuji vám za zavolání a pohodový den přeju. Naschledanou.
4: Děkuji, naschledanou.
0: Je tady další písnička. Vy mezi tím můžete, jako vždy, posílat maily na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Dneska tvrdím, že když se řekne, že je zima jako v morně, tak to znamená v márnici.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak lépe poznat historii Pardubic než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

tady dopisu poslední jména. Dnes budeme mít rekord zřejmě. Morna vás velmi zaujala. A i když by neměl fungovat náš hlavní vysílač, tak máme obrovskou radost, i kolik máme posluchačů i na těch dokrývačích, anebo že jste slyšeli, že si máte přeladit, tak jste to udělali, protože stále pořád nám tady docházejí další maily. Co to teda ta Morna vlastně je? Velmi mě zaujal teď příspěvek paní posluchačky Anny, která telefonovala během písničky a říkala, že jako holka malá byla strašně zlobivá a že jí rodiče často říkali, že jí zavřou do Morny a ona nevěděla, co to je, tak šla za dědečkem a ptala se, co to je, dědo, Morna. A on jí řekl, no to je hladomorna. A měl pravdu dědeček. My jsme hledali odpověď také na stránkách u jazykovědců, takže například na České televizi tuhle otázku zodpověděla lingvistka Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. A řekla, že morny takhle označené jsou zastaralé označení hladomorny nebo taky lidomorny. Když je tedy někdo jako v morně, tak je tam veliká zima, neútulno, nevlídno. Vy, kdo jste nevěřili a byla vás naprostá většina, jste dobře udělali, ale taky se říká, je zima jako v márnici a mnoho dalších v psírně, například zima jak v psírně. To se taky využívá jak na Sibiři, v Rusku, nebo taky je zima jako křen, mě napadá jako břitva, nebo samec, to už tady koketujeme s mrazem, tak doufáme, že těch mrazíků už teď bude co nejmíň. Tak jo, děkuju moc za všechny vaše odpovědi. Mohla bych citovat třeba Hanku tady s Chrudimi, která píše, nevěřím, že Morna je márnice, určitě je to nějaká studená místnost, ale bohužel nevím, jaká. Tak dnes se to opravdu nabízelo a je to tak, teď už to Hanko s Chrudimě víte, je to prostě hladomorna. A jdeme losovat jednoho z vás, kdo získá černou termolahev s logem Českého rozhlasu. Tady to máme a je to posluchačka Milena, která nám telefonovala. Takže paní Mileno, já vás poprosím, kdybyste zavolala zpátky, protože cena je dnes vaše a my vám k ní moc gratulujeme. Pokud vás zajímají stará slova, přísloví, tak rozhodně zůstaňte naladěni i dále na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, protože vám nabídneme jazykovědkyni Dagmar Magincovou a mluvit budeme o pranostikách, hlavně o ledových mužích.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Bourání haly bývalé Tesly v Pardubicích začne v červenci. Poslanci budou znovu jednat o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce změnám zabránit. Hokejová reprezentace bude na mistrovství světa bez gólmana z NHL a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Nejpozději v červenci začne u nadjezdu Kyjevská v Pardubicích bourání budovy bývalé telegrafie a pozdější Tesly. Demoliční práce zaberou asi 5 měsíců a majitel objektu, Univerzita Pardubice, za ně zaplatí asi 5 milionů korun. Víc než 100 let stará tovární hala dlouhodobě chátrá a podle kvestora Vysoké školy Petra Gabriela ji nejde zachránit.
2: My vlastně jsme k té demolici museli přistoupit, protože ta budova byla už tak v špatném stavu, protože původně jsme měli představu, že bychom ji moc rádi zachovali a nějak zrekonstruovali. Bohužel ten stav té budovy, zejména po odbourání těch částí, které tam byly přistavěné, později pak vlastně v rámci areálu Tesly, tak se ta budova začala i propadat, hroutit.
0: Na uvolněné ploše plánuje univerzita stavět novou fakultu zdravotnických studií. Sobětuchy na Chrudimsku budou mít volnočasové centrum za skoro 20 milionů korun. Areál za obecním úřadem bude zahrnovat několik hřišť, sektor pro závody hasičů, relaxační zóny nebo venkovní posilovnu. Podle podmínek smlouvy by měla být stavba hotová příští rok na jaře. Na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji zítra začnou výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje. Celková modernizace Hradeckého uzlu za 10 miliard korun má skončit v roce 2031. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě přebrala.
3: Jestliže nám nechají díru skoro 300 miliard, 290,7 za 25, to jsou dohledatelná čísla, a pak vyjednají v Evropě, že bychom měli v roce 27 mít asi 80 miliard schodek, tak je to farizejské. Takže máme tady úplně všechno, zastavit stavby, zakonzervovat dálnice a tak dále.
0: Německá policie v Berlíně podniká rozsáhlou razii kvůli zvýšené kriminalitě. Informoval o tom tamní list BZ. S tím, že úřady do akce nasadili asi 500 policistů a členů speciálních jednotek. Ti v německém hlavním městě prohledávají zhruba 20 bytů a nemovitostí. Hlavním důvodem jsou stále přibývající případy střelby v ulicích metropole. Podle německých policejních odborů úřady dnešní zátah intenzivně připravovali několik měsíců. Sport. Gólman Daniel Vladař se k hokejové reprezentaci na mistrovství světa kvůli zranění lokte nepřipojí. Trenéři tak jsou rádi, že nepřišli i další omluvenky. I útočník Lukáš Sedlák dlouho zvažoval, jestli se šampionátu zúčastní.
4: Vždycky jste pomlácený po tom playoff, takže trošku oddychnout, nechat tu hlavu odpočinout od toho všeho. Přece jenom i s tou olympiádou tam bylo dost těch emocí, takže vás to trošku i v hlavě vyčerpá, takže pár dní jsem si dal tak nějak na rozmyšlenou, nebo já jsem asi věděl, že to tak dopadne, ale potřeboval jsem tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Máme tady dvě nehody, jedna je v Lanškrouně ve Dvořákově ulici, nehoda dvou osobních aut, a další nehodu máme hlášenou z Olomoucké ulice ve Svitavách.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pardubice. Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. Tak to je jedna z mnoha pranostik, která cílí na ledové muže, kteří jsou následováni žofí. Mnohem více takových pranostik a přísloví, která se vážou k počasí v jarních měsících, probereme s jazykovědkyní Dagmar Magincovou už za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: A dlouho očekávaná Dagmar Magincová, jazyková poradkyně, kterou slýcháme každý den dopoledne v našem vysílání, někdy taky v podvečer, no a teď na sebe budeme mít více než půl hodinu. Dagmar, vítej tady u nás, pěkný den.
2: Moc děkuju a zdravím všechny odvážné posluchače a posluchačky.
1: My jsme si řekli, že si řekneme něco o pranostikách. A možná, že ta první otázka bude taková na první pohled příliš jednoduchá, ale nevím pro tebe, jestli nebude naopak složitá, co to vlastně jsou ty pranostiky.
2: No já, když mám něco jednoduše vysvětlit, tak je to vždycky složité.
1: Zkusíme.
2: Moudré knihy říkají, že jsou to drobné útvary lidové slovesnosti. No a vlastně jde o to, že od jiných třeba průpovídek nebo rčení a tak dál se liší obsahem. Obsahují nějaké předpovědi, doporučení nebo komentáře, které se týkají počítačů.

0: počasí a přírodních jevů a činností, které jsou na tomhle závislé.
1: Tak takhle krásně jednoduše si to vysvětlila. My jsme tady před chvílí diskutovali s posluchači o morně. To jsem se tě chtěla zeptat, jestli jsme to řekli správně. Je to hladomorna, lidomorna, taky jsem se dočetla, že by to mohla být.
0: No, doufám, že se nezačnou znova budovat.
1: Já jen to ani nestraš. Nechtěla bych tam skončit nikdy. Ale zpátky těm pranostikám. Proč si jim zrovna říká takhle pranostika? Jak to slovo vzniklo?
0: Bylo převzaté ze středověké latiny, tam už vlastně to slovo mělo tuhle podobu, prognostika, a znamenalo to prostě předpověď. Mm-hmm. No a předtím v klasické latině, v té antické, mělo to slovo podobu prognostika a pořád šlo vlastně o nějaké předpovídání, nejčastěji počasí, ale původ slova je až v řečtině, kde prognostikos znamenalo nějaké předurčení nebo předběžné poznání, to známe zase třeba ze slova prognostik. To je stejný základ.
1: Mm-hmm. To byli i politici naši.
0: Ne, že? Pojďme pryč, oni radši ledový muži.
1: Předrevoluční, porevoluční, ale dobře, tak my jsme spíše v té hlubší historii 15., 16., 17. století.
0: Tam se začalo to slovo používat, ale úplně v téhle době mělo ještě jiný význam. Protože se týkalo přednostně astrologických předpovědí. Aha. Byla to doba, kdy vědci, astronomové, se zároveň věnovali astrologii. Bylo to úplně běžné spojení.
1: Patřilo to k sobě.
0: Tak, takže to byli i z dnešního pohledu vědci, nicméně dělali pranostiky neboli astrologické předpovědi. Známe to z Rudolfa II., císařův pekař.
1: Ano, ano, ano. A k čemu vlastně ty pranostiky byly konkrétně?
0: V podstatě se dá říct, že to bylo takové základní vzdělání pro obyčejné prosté lidi, protože ti žili na venkově, samozřejmě si museli potraviny a všechno vyrábět sami a ta zemědělská činnost nebo vůbec veškeré tyhle ty věci jako pěstování, chov zvířat a tak dál, nebo chov včel, nebo léčení, že neměli na doktory, fungovali babky, bylinářky, tak tohle všechno bylo závislé na počasí, na podnebných změnách a tak dál. A rok začínal vlastně na jaře s počátkem vegetačního období. No a takže to jejich vzdělání spočívalo v tom, že znali pranostiky, které odrážely dlouhodobé zkušenosti. A na základě těch pranostik věděli, jak mají pracovat, co mají dělat, kdy něco hrozí nebo kdy je vhodná doba k něčemu.
1: Ono se to dá přirovnat možná k lidovým písničkám. Taky se předávaly z generace na generaci, taky tam byla určitá moudra, tak ty lidové pranostiky, to byla moudra, která jsou dodnes k nezaplacení a k tomu ke všemu my se dostaneme. A taky si řekneme, kolik těch pranostik vlastně máme u nás.

0: jazykovědkyní Dagmar Maginsovou jsme si dnes řekli, že slovo pranostika je převzato ze středověké latiny, kde mělo slovo podobu pragnostika, neboli předpověď. No a to by mě zajímalo, jestli se našel někdo z nadšenců, který pozbíral ty jednotlivé pranostiky a spočítal je.
1: No, máme štěstí, české pranostiky, oni se sice tradovali ústně samozřejmě, to je základní podmínka, proč se jim říká lidová slovesnost, ale vždycky se v historii našel někdo, kdo je sepisoval, zaznamenával a geobotanik a klimatolog Zdeněk Vašků si dal tu práci jako odborník na klima a na zemědělství, že prošel všechny ty písemné prameny a shromáždil jich 12 tisíc.
0: Tak to je pěkná řádka. Říkali jsme si tady teď během písničky, že to musel být skoro nadlidský úkol, protože ty jednotlivé pranostiky mají i různé varianty, takže to už tam asi nepočítal. Že jsou o tom samém, jsou si velmi podobné.
1: Počítal, právě jinak by jich nemohlo být tolik.
0: To je obrovské množství, to je fakt, 12 tisíc.
1: Aby si lidi zapamatovali 12 tisíc, i když třeba rýmovaných a rytmizovaných mouder, myslím, že by to bylo moc. A takže on se snažil opravdu sepsat úplně všechny, včetně těch krajových nebo dobových variant.
0: Aha. Dají se nějak rozstřídit?
1: On to udělal, protože těch 12 tisíc sepsal do knihy přímo a rozstřídil je vlastně tematicky na hospodářské, které se týkají třeba rolnických prací, termínů, žní. To máme takové to okřídlené, svatá Markéta hodila srp do žita, kdy se má začít tedy. A další skupina, kterou vymezil, jsou meteorologické, to jsou přímo předpovědi počasí, dlouhodobé i krátkodobé. Tam jsem si našla taky tu svatou Markétu, která přivolává bouřky, takže svátek měla, nebo v kalendáři byla 13. července, takže tehdy se měly čekat bouřky.
0: Ta se jim líbila, ta Markéta.
1: Byla oblíbená zjevně. Potom vytvořil skupinu, které říkal singularitní, ano. Protože jde o takové jednotlivé jevy, které se nutně neopakují a znamenají jistý výkyv. A to jsou ti naši ledoví muži,
0: o kterých tak, bude řeč.
1: Tak, potom, protože samozřejmě nejde jenom o lidi nebo o to, co vypěstují, ale jde o tu přírodu jako celek, tak vymezil skupinu fenologickou, která se tedy týká toho, jak závisí i rostliny, i život zvířat na právě průběhu počasí nebo na změnách ročních období, třeba pranostika, dokud nepřiletí jiřička, nepůjdou krávy na pastvu. Aha. Neboli když se k nám vrátí tihle stěhovaví ptáci, tak už je čas vyhnat ten domácí skot ven, už mu tam nebude zima, nic nehrozí, trávy bude dost. Aha. Přelom dubna, května.
0: Jasně, mě napadá na svatého Jiří, vyhánějí hady a štíři, nebo vylézají hady a štíři.
1: Tahle pranostika je fajn, protože tam se zase vyřádili jazykovědci, kteří přemýšleli, co to je za štíry a mysleli se tím ještěrky teda.
0: Zase tolik štírů nevyleza, že? Ze země. No a to ještě neskončilo zdaleka, to dělení.
1: Tak, ještě je tam skupina nazvaná kalendářní a časoměrné. To je takové to na nový rok oslepičí krok, tedy kdy se popisují astronomické zákonitosti, rovnodennost, prodlužování dne a tak. Zase to, co bylo důležité pro ten běžný rok těch lidí.
0: Myslím, že cyklický. Teď mě napadá. Tak, třeba. Tak. A poslední?
1: Pak tam vydělil on jako tedy botanik, zemědělec a klimatolog, vydělil pranostiky pověrečné. U nichž nejde žádné to racionální jádro doložit. Například tím, že se zkoumá zpětně počasí. To byly takové ty pranostiky typu ubývá-li měsíc, změní se počasí. Mm-hmm. Tohle se nedá nijak vědecky doložit, ověřit. Takže
0: to je takové pozorování, podle toho pozorování těch našich předků se to takhle určuje.
1: A zjevně se to, zkrátka to byla trochu mystika, zjevně to nebylo úplně opřené o reálnou zkušenost.
0: Mm-hmm. No tak v pranostiky prostě nemusí být vědecky ověřené, že? Tak za chvíli si dáme ty ledové muže, Dagmar.
1: Jdeme
0: výborně.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

0: Rybičky 48 a Marek Ztracený nám zpívají a taky nám píšete, třeba paní Zdena z Lanškrouna. Píše, poslouchám teď váš pořad a posílám můj velký pranostikon z roku 1998 od inženýra Zdeňka Vašků. Právě jsme o tom mluvili. Je v něm mnoho rad pro život od našich předků, které platí i v dnešní době. A paní Zdena nám to posílá v elektronické podobě, tak my moc děkujeme.
1: No přepošlu, to je bomba. Ráda. Super, děkuju.
0: A vrhneme se konečně na ty ledové muže, kterým se taky říká ledový svatí, zmrzlíci, nebo taky dokonce železní muži jsem slyšela, ale to nevím proč.
1: Vysvětluje se to tím, že to byl chybný překlad z němčiny. Místo ice, led, tam někdo četl eisen, železo.
0: Takhle.
1: A docela se to ujalo svého času.
0: A je to hned na světě, že? Taková zkomolenina, to je pravda.
1: No a já mám vždycky radost, když zjistím, že nedělám chyby jenom já.
0: Tak a pojďme se teď podívat právě na ty ledové muže a na pranostiky, které s tím souvisí. Tisíc bych možná bylo, nebudeme ale říkat všechny. Ty jsi vybrala takové ty nejzajímavější.
1: No takové, co se mi zdály vlastně nej... tvořivější, že jsou hezky rytmizované, nebo je v nich nějaký nápad, nějaký vtip. A vlastně jsou to takové ty, já se přiznám, jsem si je vypisovala, že je neznám, ale připadalo mi, že tyhle ty se daly opravdu dobře zapamatovat.
0: Tak pojďme na ně.
1: Tak třeba... když začneme těmi rozvětvenějšími, nepřijdou-li Pankrát, Servác a Bonifác s mrazem, přijdou s chladem. To je ještě vlastně krásný příklad toho, že spousta těch pranostik tam má to, tu podmínkovou větu.
0: Aby... nepřijdou-li.
1: Tak, aby lidi to přesně viděli, jak je podmíněné to, co mají činit, jak je vlastně to upozornění formulované. Mm-hmm.
0: Tak další, já tě můžu i klidně vystřídat a vždycky si vysvětlíme. Na Pankráce Bonifáce, chladno na polní práce. A o tom to vlastně celé je.
1: Přesně tak.
0: To si říkáme do dneška, že?
1: Tak. A vlastně... souvisí to i s tím, že je tedy zima na ty polní práce a zároveň ty rostlinky na to můžou doplatit, že je chladno.
0: Ano.
1: Tak, Pankrát, Servác, Bonifác, studení bratři přinesou chladna, jak se patří. Krásně rytmizované, rýmované.
0: Nejvíce proklínaní svatí jsou tři ledoví. To se taky trošku rýmuje. A nejvíce můžeme proklínat sami sebe, když sázíme něco, o čem víme, že by se to nemělo dělat ještě.
1: Přesně tak. Ale myslím, že trošku škodolibosti do toho církevního kalendáře taky udělalo lidem dobře, takže proklínat svaté si mohli dovolit aspoň v pranostice.
0: Ano, a další, co tam máme?
1: Svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci, vás se bojí všichni sedláci.
0: A s tím souvisí Pankráce, Serváce a Bonifáce, bojí se všechny zahradnice. Bonifáce, zahradnice.
1: No, pořád to tam máme krásně, tu poetičnost. A Pankrát, Servác a Bonifác, prosadaře zlí jsou chlapci. Tady se nám to vlastně všechno krásně ukazuje. Problém je pro ty, kteří, respektive pro tu práci na polích, na zahradách, v sadu, ovocné stromy, pokud vykvetou před těmi ledovými muži, tak tam hrozí, že ty květy pomrznou.
0: A s tím souvisí i další ledoví muži spalují mrazem ovocný květ i růži. To se taky krásně rýmuje. Tři ledoví květům nepřejí.
1: Tak. Ono vlastně bylo to svým způsobem, tyhle pranostiky k ledovým mužům byly svým způsobem varování a díky nim začali lidé trošku předcházet těm důsledkům. Takže třeba se na té zahradě, na těch záhonech přikrývaly ty choulostivější rostliny chvojím a podobně. Mm-hmm. A nebo v sadech rozdělávali ohně a kouřem a tím teplem z ohně se snažili ty květy uchránit.
0: No, to se dělá dodnes a máme taky netkanou textílii bílou, která je skvělá.
1: Ano, už nemusíme sbírat chvojí.
0: A za chvíli půjdeme na Žofii, abychom na ní nezapomněli.

0: Dnes je středa 13. května, svátek má Servác, druhý z ledových mužů, zítra máme Bonifáce a pak už přijde na řadu Žofie. No a říká se, že po Pankráci, Serváci a Bonifáci mrazy se ztrácí, nebo taky po třech zmrzlých je po zimě a na to už se určitě těší i Dagmar Maginsová.
1: Moc.
0: Až bude nádherně, až se budeme moci opalovat, ale ne zase moc, že jo, aby nebylo přes 30. My bychom si to naplánovali.
1: O, moje klouby mají, klidně snesou jo, i takhle. Vedra, hlavně jo, ať jim není zima.
0: Pojďme k té Žofii ještě. Co se o ní říká?
1: No, v pranostikách je buď jako kuchařka ledových mužů označovaná, a nebo taky ledová žena. Protože ona vlastně uzavírá to období, kdy se prudce ochladilo a které je tedy krátké, specifické. Meteorologové by nám řekli, proč tohle proudění funguje s velkou pravidelností. No a například tedy svatá Žofie nemývá v oblibě květy. To znamená, že ještě je to chladno, ještě se kvetoucím stromům například může něco stát. Svatá Žofie, každý zahradník čeká, až pomine. Tím to bude končit konečně.
0: A tahle je dobrá. Po kuchařce zmrzlých se vysazuje paprika. A to platí i dodnes. Dali si meteorologové někdy tu práci, aby zjistili, jak to v té historii s těmi zmrzlými je, jestli skutečně přicházejí v tomto čase? Nemyslím tím vyloženě na den, ale tak přibližně aspoň.
1: Z dostupných údajů, dokonce už to tuším, dělal jakýsi, jméno nevím samozřejmě, ale nějaký německý meteorolog, takový slavný vědátor, někdy na začátku 20. století to zkoumal zpětně a vyšlo mu, že nejméně každý druhý rok ti ledoví muži přijdou, že se tam to proudění pravidelně takhle vrací. Takže možná proto jsou nejznámější z těch pranostik ti ledoví muži.
0: No a Žofie, ta je taky známá s tím, že přinese pořádnou dávku deště, což si všichni jistě moc přejeme, že?
1: Zahradníci a pěstitelé si to určitě přejí, jestli zrovna ty, když pojedeš dělat reportáž ven do přírody, to nevím.
0: No tak můžeme i pozvat už naše posluchače a taky, aby nám drželi pěstě, aby zrovna v pátek mezi 9. až 12. hodinou vyloženě nelilo, protože chystáme opravdu piknik v zahradě v okolí parku zámeckého a výšťku na koních a tam by se nám ten déšť opravdu nehodil.
1: Přesně a i by to pomohlo pěstitelům švestek, protože prší-li na svatou Žofii nebude trnek. Neboli švestek.
0: To byla asi už úplně poslední pranostika, i když já bych to zakončila ještě jednou, kterou si našla a té moc nerozumím. Poroučí-li roku hladolet, velmi zle bývá. Kdo to je hladolet?
1: Ve staré češtině, v té středověké, se Saturnovi říkalo hladolet podle slov hlad a léto, hladové léto, hladový rok. No a je to vlastně příklad jedné z těch pověrečných pranostik, kam se promítá i ta astrologie, ten původní typ předpovědí.
0: Tak o tom zase třeba někdy příště. Moc mě těšilo, Dagmar, a vymyslíme zase nějaké další téma, jestli budeš souhlasit.
1: Moc děkuju za pozvání a budu se moc těšit.

0: Marie Rotrová nám zpívá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Ještě se vrátím k té Žofii. Žofie bez deště nemine, nebo svatá Žofie políčka zalije, tak ještě na tyto pranostiky se nedostalo s Dagmar Magincovou. A mám také vyřídit velké poděkování paní posluchačce Zdeně z Lanškrouna za ten elektronicky vydaný velký pranostikon od inženýra Zdeňka Vašků. No, půjdeme v tom kalendáři ještě o kousek dál. Dnes je to přesně 115 let, co se začaly psát dějiny české aviatiky. 13. května roku 1911 totiž Jan Kašpar uskutečnil dálkový let z Pardubic do Prahy. Cesta mu trvala hodinu a půl. Upravený letoun Blériot, slavný aviatik, o dva roky později věnoval dnešnímu technickému muzeu, kde si ho můžete prohlédnout i dnes. A vzhůru k výšinám teď zamíří děti společně s Terezou Brázdovou.
1: Jak lidé vymysleli letadlo?
2: Že ho postavili.
1: Podle čeho?
2: Návodu.
1: A čemu je to letadlo podobné?
2: Já vím. Helikoptér je ptákovi.
1: Takže se lidi dívali na ptáky a řekli si, co?
2: To je letadlo. To je pěkně malé letadílko.
1: A proč má letadlo ta křídla?
2: To je jeho rovnováha. Zrovna tamhle letí letadílko. Aby letělo, aby nespadlo.
1: A kolik se do letadla vlastně vejde lidí?
2: Jo, 150.
3: 150.
2: 500. A když jsme šli na dovolenou, tak jsme letěli letadlem. A my jsme šli na moře a tam nebyly menuže, ani kraby, ani žraloci. A když jsem tam už vstoupil a já jsem se podíval po vodu a něco jsem tam viděl.
1: A co tam bylo?
2: Mušle.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Ano, tak dnes to bude o hokeji a o sportu. Budeme mluvit i v našem dobrém odpoledni. Mirek Hruba nám to upřesní. Ahoj.
3: Je to tak, hezké dopoledne. Pardubice jsou dneska filmovým centrem sportu. Do Cinestaru totiž zavítali ozvěny festivalu Sportfilm, který je zaměřený právě na filmovou tvorbu, sportovní filmovou tvorbu, a dorazí třeba i Lukáš Krpálek. My tam pošleme naši regionální stopařku Teresku Brázdovou a dozvíme se nejenom něco o Lukášovi, ale také o tom, co tenhle festival nabízí. A pak tady mám výstavu, která začala včera, no vlastně dneska pro veřejnost, včera byla vernisáž na Pardubickém zámku, Příběhy palných zbraní. Takže o tom také bude řeč. A písničky od srdce.
2: Výborně, tak můžete psát, můžete telefonovat, Mirek bude rád. Ještě jednou pro jistotu připomínám, že je středa 13. května a svátek má Servác.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
2: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
3: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
4: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
3: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
4: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
3: www.smp-pce.cz v sekci kariéra.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích vylosovali nájemníky do 12 městských startovacích bytů. Středisko volného času Tramtárie ve Svitavách hledá mladé dobrovolníky. V době krádeže svaté Zdislavy z Lemberka v Jablonem v Podještědí relikvii nechránil alarm. A odpoledne na východě Čech bude oblačné až zatažené s teplotami do 15 stupňů. Zprávy s Petrou Beránkovou. Dobré poledne z Pardubic. Dalších 12 startovacích bytů v Pardubicích už má nové nájemníky. Zástupci města je vylosovali s celkem 144 žadatelů mladších 30 let. O bydlení za zvýhodněné nájemné je každoročně velký zájem. Další šance získat startovací byty nabídne město na podzim. I letos jich bude dohromady 25. Radnice ale zavedla několik nových pravidel.
2: Zájemci nově nesmí překročit příjmový strop ve výši 85% průměrné hrubé mzdy v Česku. Další novinkou je zvýhodnění párů, které můžou žádat o větší byt a k žádosti dostanou dvě pořadová čísla. To znamená, že se zvýší jejich šance při losování. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: V Chrudimi plánují sloučení mateřských škol. Zařízení v ulici Svatopluka Čecha přejde pod školu v sídlišti u stadionu. Podle radnice je opatření nutné kvůli změně zákona, který stanovuje minimální kapacitu 180 dětí. Návrh ještě posoudí městští zastupitelé. Středisko volného času ve Svitavách hledá mladé dobrovolníky, kteří by se zapojili do jeho aktivit. Přestože vedoucí zájmových kroužků za svou práci běžně dostávají odměnu, podle ředitele Ondřeje Komurky se najdou i tací, kteří chtějí svůj čas věnovat dětem bez nároku na honorář.
3: Takže máme s nimi uzavřenou i dobrovolnickou smlouvu. Nebo jsou ještě případy, kdy ten vedoucí je natolik solidární, že tu výplatu nechce z důvodu, aby ten kroužek byl pro děti levnější, ale my s ním musíme uzavřít nějaký pracovně právní vztah, tak máme s ním uzavřenou dobrovolnickou smlouvu. Přímě nám ta generace vedoucích trošku stárne, takže potřebujeme načerpat nějakou mladou krev.
0: Lebku svaté Zdislavy z Lemberka včera neznámý pachatel ukradl v průběhu bohoslužby. Byla umístěná ve dvou relikviářích, větším novobarokním a v další menší schránce. Relikvii běžně chránil alarm, ten byl ale v tu chvíli vypnutý, říká představený a děkan kláštera dominikánů v Jablonem Pavel Mária Majer.
4: My ten alarm vypínáme, když je bohoslužba a vlastně k té krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby. V přítomnosti kněze u oltáře.
0: Pachatel na sobě měl tmavé oblečení a světlé, asi bílé boty. Informace o něm nebo o ztracené relikvii policie přijme na lince 158. V ruské astrachaňské oblasti u Kaspického moře hoří plynárenský závod. Požár údajně způsobily trosky sestřelených ukrajinských dronů. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti. Podle něj nejsou mezi zaměstnanci astrachaňského závodu žádné oběti ani zranění. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace tvrdí, že oheň se podaří uhasit v průběhu několika hodin. Ministerstvo obrany dřív oznámilo, že v noci zneškodnilo skoro 300 dronů. Ukrajina útoky reaguje na ruskou agresi a invazi na svém území od roku 2022. Na území města Astrachani podle informací úřady neposuzují žádné riziko znečištění ovzduší.
1: Počasí.
0: Nás na východě Čech čeká oblačno a zataženo, na většině území déšť, přehánky, teploty 12 až 15 stupňů, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a bio je na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 12 hodin, 4 minuty přesně. Ve Svitavách tento týden začala oprava vodovodních a kanalizačních řadů v ulici poblíž vlakového nádraží. Rekonstrukce přináší dopravní omezení nejenom v okolních ulicích, ale i na silnici 1/43. Komplikace čekají taky autobusy. Práce pokračují v jednotlivých etapách. Tento týden je to kvůli opravám částečně zavřená silnice na ulici Bezručova. Nádražní řidiči taky neprojedou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 12 hodin 4 minuty k tomu, posloucháte Český rozhlas Pardubice a my vám přejeme krásné poledne, pokud obědváte dobrou chuť a také pohodový poslech. Právě teď startují písničky Od srdce. No a koho jsme připravili, kdo nám zahraje a zaspívá? Dara Rollins tu 60 minutovku odstartuje a následovat budou Valdemar Matuška, Aha, Petr Rezek, Alice Springs, také tady třeba Petr Spálený, Marta Kubišová, Katapult, Jelen a celá řada dalších. Kam posílat vzkazy, kam telefonovat, to připomenu za malou chvíli.
1: Písničky Od srdce s Miroslavem Hrubanem.

Dara Rollins, Čo o mě věš? Touhle muzikou jsme odstartovali středeční písničky od srdce a vy už píšete, koukám na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. K dispozici jsou vám také SMSky. Naše SMS brána má číslo 90 011 04. Pokud posíláte textovky, tak nezapomeňte na správný tvar. Nejdřív napíšete Pardubice, pak uděláte mezeru a pak vzkazujete.

0: od Petra Reska.
1: Petra Reska. Nejkrásnější déšť tady mám, takže rád zahraju Petra Reska holkám do práce. Jenom tak, aby jsme jim zlepšili den?
0: Aby jsme jim zlepšili den.
1: Tak jo, tak zdravíme všechny holky do práce.
0: A že na ně myslím stále.
1: Dobře, tak i pro vás, paní Hanko, ať máte krásný den, díky za zavolání a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: nejkrásnější déšť. To byl Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v písničkách Od srdce na přání paní Hanky. A teď mi tady bliká opět telefonní linka a zdravíme koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pepa.
1: Zdravím tě, Míro. Zdravím všechny posluchače Pardubického rádia.
0: Děkujeme.
1: Čili bych prostě zahrát písničku podání Marty Kovišové, která byla ve výběru pro jednu lesní dívku.
0: Lesní dívce budeme hrát.
1: Děkuji.
0: Lesní dívka je tam někde poblíž?
1: Lesní dívka.
0: Je tam někde?
1: Tady někde.
0: Jo, poletuje po lese prostě.
1: Jsem tady, ahoj.
0: Zdravím, ahoj lesní dívko. Tak já jsem čekal, že se ozvete. Jak zaznělo jméno Marty Kubišové, tak si říkám, určitě zavolají Pepa s Mílou, no je to tady. Tak jo, no tak ať Marta Kubišová udělá radost, oba vás moc zdravíme tady z rozhlasu, užívejte den i písničku a díky za zavolání, zatím.
2: Zatím.
0: Naslyšenou, ahoj.
1: Díky. Ahoj.

Míro, přeji ti pohodičku v podkrovíčku, k polednímu kafíčku. My prosím pošli, no to Kaťáky, tady by se hodilo písničku. A tak dáme určitě rádi skupinu Katapult, která také byla v nabídce Já nesnídám sám. No a sami nemusíte ani obědvat, ani svačit, ani vychutnávat polední kávičku, protože s vámi může být kdykoliv budete chtít Český rozhlas Pardubice. Zdravíme paní Boženku, ať káva chutná. Pěkný den!

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Co děláš, to dělej rád, Valdemar Matuška. 12.25 pokračují písničky od srdce. Dobrý den, přeji do rádia, také všem vašim rozhlasovým posluchačům. Dnes jen bleskově posílám prosbu o zahrání písničky pro radost mamině, paní Marii Svobodové do Chrudimi a všem fajn lidem. Mějte se a smějte se. Ahoj, díky, Klára.

Je to tak, je tu nádherný den, jak zpívali Věra Špinarová, Václav Neckář. Zároveň je to květinový den, tedy řečeno přesněji je Český den proti rakovině. Připadá na dnešek, na středu 13. května, to znamená, že právě dnes potkáte v ulicích dobrovolníky s kytičkami a na pevných místech je bude možné získat až do neděle 17. května. Takže pokud dobrovolníky potkáte, určitě přispějte. Jinak právě paní Jana z Jamného, která telefonovala, mi tuhle informaci připomněla. Ráda by poslala všem dobrovolníkům, kteří tedy dnes roznášejí kytičky, měsíčku lékařského, nějakou pěknou písničku, ať to zvládnou.

Alicia Springs, to byla Jízda, přesně tak se jmenuje muzika, která dozněla v písničkách Od srdce. Samozřejmě pokračujeme dál, je 12.32, vzkazy chodí, telefonáty také, Jarka volala, zdravíme do Osíku, no a pro příjemný den a krásnou středu tady vybereme nějakou písničku, no Dalibor Janda není dnes v nabídce, tak doufám, že třeba takový Vabidaněk také udělá radost. Jdeme do něj a veliký pozdrav paní Jarce.

Na cestě s Vabym Daňkem a v písničkách Od srdce samozřejmě pokračujeme i dál. Teď tady je pozdrav od Jany a ta píše: pěkné poledne. Prosím o písničku pro sestru Evelínu Do práce pro radost a jako poděkování za včerejší milou návštěvu. Bylo to fajn setkání a dopředu přeju všechno nejlepší k narozeninám, které bude mít ve čtvrtek. To ti přeje tvoje sestra Jana.

aha, a během toho jsem telefonoval s paní Věrou, sympatická to dáma, koukali jsme se, kolik máme tady u nás v České republice serváců a není jich mnoho, představte si, jenom 5 lidí podle statistik má tohle jméno. No tak přesto všem servácům přejeme k dnešnímu svátku jen to nejlepší. Počkejte, jo, servác má dneska svátek a zjistili jsme, že jeden servác by měl být i ve Vysokém Mýtě v našem kraji, tak tam posíláme velikou gratulaci. No a jinak pozdrav od paní Věry k nám do rádia za pěkné vysílání, my děkujeme a také všem posluchačům, kteří poslouchají, no a hlavně paní Věře, samozřejmě pozdrav, nesmí chybět.

0: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Popelářem, a ty?
0: Princeznou.
2: Jako princezna?
1: A to ti můžu splnit.
2: Vážně?
1: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
0: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
1: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
0: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
1: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
0: Od 9 do 12.
1: S princeznou Jitkou
0: a Mirkem.
3: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
5: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den přeju do celé redakce mého oblíbeného pardubického rozhlasu. Také se vám to dnes v práci tak táhne. Jsme po obědě, a tak bychom chtěli pro relax nějakou hodně pohodovou písničku a ať to potom co nejrychleji utíká nejenom nám, ale všem, kteří nechtějí být v práci. Všechny zdraví posluchačka Dáša. No tak jedna hodně pohodová, skoro bych řekla až romantická, je před námi. Zdravíme paní Dášu i všechny její kolegy a kolegyně. No a přejeme tedy, ať to v práci utíká.
1: Fasson.

Před chvílí mi tady přistála jedna SMS-ka a nemůžu to přelouskat, protože jste psali háčky čárky a on mi to tady pokaždé píše takové zvláštní znaky, tak ještě chvilku si to budu trápit a mezi tím pošleme pozdrav od Čárky, která chce zahrát pěknou písničku Na cestu Toníkovi, něco, aby se mu hezky jelo. Díky, Šárka, tak ať se hezky jede.

Alex a host už za malou chvíli. Dneska dorazí bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha Patrik Eliáš, ale to až za pár minut, chvilku po 13. Ještě předtím poslední písnička, také poslední vzkaz, tak doufám, že se mi ho povedlo rozlousknout správně, bude to gratulace. Zahrajte prosím Marušce Bárnetové k dnešním narozeninám, všechno nejlepší přeje jmenovkyně Maruška a hezký den všem. Tak i od nás letí paní Marušce veliká gratulace k těm dnešním narozeninám, ať si užije dnešek, no a také písničku, která nám tu zbývá.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubičtí krajští silničáři vypsali zakázku na opravu některých cest na Chrudimsku. Macinka představil své poradce, povede je ekonom Šebesta. Neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném na Liberecku. A nás čeká oblačno i zataženo s teplotami do 15 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné v tuto chvíli slunné odpoledne z Pardubic. Pardubičtí krajští silničáři vypsali zakázku na opravu cest v Úhřeticích na Chrudimsku. Stavbaři v obci pracují na nové kanalizaci. Dokončit by ji měli v srpnu. Náklady na navazující opravy odhaduje správa a údržba silnic na 15 milionů. Majitelé domu v centru Chrudimi dostanou od radnice stovky tisíc na opravy. Město nabízí příspěvky vlastníkům nemovitostí, které nepatří mezi kulturní památky a nemůžou tak žádat o dotace.
3: Radnice podpoří celkem 4 stavby, opravu bývalých tiskáren, prodejny u divadla a dvou domů v blízkosti sportovní haly. Majitelům přispěje celkem víc než 800 tisíc korun. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Česká policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty někdo večer ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí. Pachatele přičinu zachytila kamera. Záznam je ale nekvalitní.
4: Na záběrech je vidět prchající černě oblečená postava s bílými teniskami. Lebka zmizela na začátku bohoslužby. Relikvii vystavenou ve dvou prosklených relikviářích běžně chrání alarm. Během obřadu byl ale vypnutý.
5: Kněz, který sloužil, tak slyšel dvě rány a viděl někoho utíkat. Než se zpamatoval, tak bylo po všem. Samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost.
4: Popsal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Už dřív krádež označil za zdrcující. Podle kněze a historika Tomáše Petráčka je takový případ v novodobé historii velmi ojedinělý.
6: Je to opravdu něco velmi neobvyklého. Spíš se dneska ztrácí ty tlacené zdobné relikviáře.
4: Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin nemocných a chudých. Narodila se kolem roku 1220. Proslula svým milosrdenstvím a ošetřováním nemocných. Josef Číš, Český rozhlas.
2: V týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude bývalá velvyslankyně Eva Filipy nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil 5 měsíců po svém nástupu do funkce. Součástí týmu bude taky bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Poradce povede ekonom Filip Šebesta.
1: Počasí.
2: A nás v Pardubickém kraji čeká oblačno až zataženo. Na většině území podle meteorologů bude déšť nebo přehánky. Odpolední nejvyšší teploty vystoupí ke 12 až 15 stupňům Celsia. Tlak slabě klesne, rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď pro všechny oblasti jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 3,5 minuty po 13. společně míříme na silnice Pardubického kraje. Jedno čerstvé omezení hlášené z Orlicko-Ústecka silnice 1/43 na příjezdu do Králík. Provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, jede se tam tedy kyvadlově, tak tam buďte trpěliví. No a v Pardubicích je zavřená ulice Bartolomějská. Stavební firma zahájila práce na úpravě povrchu a inženýrských sítí. Zavřené je Wernerovo nábřeží a ulice Podsklípky. To všechno potrvá až do října letošního roku. Ať už míříte kamkoliv, přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slávii, ve které, v hokejové Slávii, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: No, ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společně.

0: mu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mě úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Co se s tím dá dělat? S fanoušky dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olymp,

0: olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL jet na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
1: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
0: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já si jako...
1: Kapitán,
0: no,
1: ano.
0: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
1: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry, a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
0: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střednou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před dvoma rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z dvou hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední
0: tak,
1: sezónu,
0: Jersey,
1: takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak dcery? Ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě. Ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: ale to se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL, samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná nějaký takový číslo, my jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména, já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam půjdu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj dnes rozdá ocenění za loňský rok. Policie v kauze Ústřední vojenské nemocnice obvinila zatím 10 lidí. Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala 5 let vězení v kauze Bečvářova statku. A zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 16 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Klidné středeční odpoledne z Pardubic. Pardubický kraj dnes v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích předá ocenění za uplynulý rok. Ceny bude hejtmanství udílet už po 13. a to ve třech kategoriích. Cena za zásluhy o Pardubický kraj, cena Michala Rabase za záchranu a cena médií. Počet porodů v Pardubickém kraji klesá. Loni se v nemocnicích v regionu narodilo přes 2800 dětí, asi o třetinu míň než v roce 2021. Nejmíň se rodí ve Svitavské nemocnici, kde se loni narodilo 500 dětí. To je pod doporučovanou hranicí pro bezpečný provoz porodnice. V kraji jsou porodnice ve 4 z 5 nemocnic. Podle ředitele Tomáše Gottwalda budou řešit, jestli se jejich počet nemá do budoucna snížit.
2: Ta porodnost výrazně klesla, když bych se podíval 10 let zpátky, tak ty dopady jsou i v desítkách procent. Asi největší teď zájem bude udržet porodnost a snažit se navýšit počty porodů především ve Svitavské nemocnici.
0: Radnice v Litomyšli dál hledá nového provozovatele restaurace ve Smetanově domě. Stávající pronajímatel koncem května odchází a město chce za něj najít náhradu co nejdřív, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
3: Město by bylo rádo, kdyby se provoz samozřejmě obnovil hnedka od 1. června. Zájemci o pronájem mohou přihlášky posílat do 25. května a podmínkou toho pronájmu je zajištění vlastně provozu i při akcích konaných ve Smetanově domě.
0: Policie v kauze údajného falšování lékařských posudků v Ústřední vojenské nemocnici obvinila zatím 10 lidí. Informoval o tom dozorující obvodní státní zástupce Richard Petrásek. NCOZ včera dopoledne kvůli kauze zasahovala v pražské Střešovické nemocnici i na dalších místech. Celkem kriminalisté zadrželi 12 lidí, řekl Petrásek.
4: V současné době bylo prozatím obviněno 10 fyzických osob, a to pro zvlášť závažný zločin maření spravedlnosti, dále pro přečin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy. Posudku a nálezu, přečin přijetí úplatku, přečin podplácení, přečin nadržování a pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
0: Policie všechny zadržené propustila a stíhá je bez vazby. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust uvedl, že 2 zadržení jsou pracovníky nemocnice. Pražský vrchní soud poslal bývalou ředitelku pozemkového úřadu Evu Benešovou na 5 let do vězení kvůli restitucím Bečvářova statku. Zároveň zakázal na 5 let působit ve vedoucích funkcích ve státní správě. Soud rozhodoval už jen o trestu, vinu za zneužití pravomoci pravomocně potvrdil už dřív. Spolu s dalšími úředníky neoprávněně vydala pozemky a způsobila škodu nejméně 1 400 000 000 korun. Benešová se chce bránit dovoláním. Americký prezident Donald Trump míří na třídenní návštěvu Číny. Zítra se v Pekingu osobně setká s čínským vůdcem Xi Jinpingem. Půjde o první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně za posledních 9 let. Prezidenti obou velmocí budou jednat hlavně o clech, obchodní spolupráci a konfliktu v Íránu.
1: Počasí.
0: Předpověď na noc. Čeká nás velká oblačnost se srážkami. Bude oblačno i zataženo, hlavně na horách, místy s deštěm a přeháňkami. Teploty v noci 8 až 5 stupňů, na horách nejnižší 4 až 2 stupně Celsia. Zítra zase velká oblačnost, oblačno i zataženo, hlavně na horách s deštěm a přeháňkami. Jinak k večeru i přeháňky budou ustávat a ojediněle se objeví bouřka. Denní maxima zítra 13 až 16 stupňů, na horách 4 až 8 stupňů. Vítr mírný, předpokládané množství srážek zítra do 5 mm, na horách až 8. Rozptylové podmínky velmi dobré až dobré, tlak se nemění a bio 1 stejně jako dnes, pro zítřek mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V tuto chvíli hlášená nehoda osobního a nákladního auta ze Svitavská 35, kruhový objezd před Lačnovem. Na místo už míří policie tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: S vámi je Český rozhlas Pardubice, také středeční dobré odpoledne s datem 13. května, 4 minuty po 14. přejeme příjemný poslech, obzvlášť servácům bytích v našem kraji. Jak už bylo zmíněno v našem vysílání, mnoho nemáme, i tak ale posíláme gratulaci a přání pohodového poslechu, to samozřejmě patří každému z vás. Před námi jsou Jojo Band, Pavel Didovič, nabídnu také Boniem, to je co se muziky týká. No a informace, které nabídneme, tak pozveme třeba do Východočeského muzea. Doutnákové pušky, kulomety, ale i moderní pistole. To všechno můžete ode dneška vidět na Pardubickém zámku. Východočeské muzeum tam totiž otevřelo novou výstavu, na kterou se půjdeme podívat s naší reportérkou. Pozveme i vás, jak jsem říkal. No a v Pardubickém Sinestáru znějí ozvěny festivalu Sportfilm. Co je to za akci a co nabídne program tady v Pardubicích, tak i to budeme zjišťovat, nebo respektive na místě už to zjišťuje naše regionální stopařka Tereza Brázdová, se kterou se za malý moment spojíme.
6: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Pavel Didovič, bláznova ukolébavka. Doufám, že vás moc neukolébala. Pokud ano, dáme za chvilku něco rychlejšího, třeba v podání Bonnie M, ale teď vyrážíme do terénu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Jak už jsme zmiňovali ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, mistrovské Pardubice jako město jsou dnes filmovým centrem sportu. Do kina Cinestar totiž zavítali ozvěny festivalu Sportfilm, který je zaměřený na sportovní filmovou tvorbu a přináší setkání se známými osobnostmi, třeba Lukášem Krpálkem. Odpolední program je určený pro širokou veřejnost a je zdarma. A víc nám ho teď přiblíží Tereza Brázdová, která je přímo v kině Cinestar v pardubickém obchodním centru Grand. Terezo, co a nebo kdo na dnešní návštěvníky tedy čeká? Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Tak já musím předeslat, že Sportfilm Festival má svůj domov v Liberci, ale díky projekcím putuje vlastně po celé republice a nemůže minout Pardubice, protože ty jsou městem s dlouhou sportovní tradicí a taky silnou komunitou fanoušků, což ostatně dokázali nedávné oslavy mistrovského titulu v hokejové extralize. Dopolední blok byl určený školám a filmové snímky z oblasti sportu doplnilo také setkání s Ilonou Burgrovou, vicemistryní světa v basketbalu. V 16 hodin sem do Cinestaru přijedou samozřejmě na filmové plátno Magoři na kole. A já to pozměňuji, je to od 18 hodin a je to adrenalinový snímek z Nepálu. A určitě mi o něm poví víc ředitelka Sportfilmu Renata Balašová, která je tu spolu se mnou.
3: Dobré odpoledne všem posluchačům a hlavně fanouškům sportovních filmů. Já bych velmi ráda pozvala na unikátní film, který získal hlavní cenu na české scéně, Magoři na kole, od režiséra Matěje Pichlera. A je to opravdu představení dvou extrémních bajkerů, magorů, kteří se rozhodli, že pokoří 6,5 tisíc metrů vysokou horu Merapík Nepálu, vylezou tam opravdu s kolama a sjedou to. Chtěli vlastně útočit na Guinnessovu knihu rekordů, což se jim ve finále povedlo, protože jsou jediní a nejvýš jako extrémní bajkeři, kteří sjeli vlastně po sněhu, po ledu takovou horu.
2: Tak to bude určitě zajímavé. Stejně jako Jemný rváč, o co jde? A v kolik začne tenhle film?
3: Jemný rváč je film Adolfa Ziky o judistovi olympijském vítězi Lukáši Krpálkovi, kde odhaluje veškeré soukromí a zejména svoji kariéru, jak začínal v Japonsku, jak pokořil několikrát Japonce a co všechno vlastně dokázal Japonsku. Je to trošku podobný příběh jako Věra Čáslavská, když vyhrál

0: olympiádu v Tokiu, tam ho opravdu milují. No a Lukáš tu svoji trnitou cestu za tím olympijským štěstím absolutně odkryje a přijede v 19.30 na besedu a od 20 hodin je vlastně v uvedení jeho film Jemný rváč.
1: Tady v Cinestaru se návštěvníci můžou podívat i na výstavu plakátů, docela unikátních.
0: Je to vlastně výstava plakátů Oscarových filmů, takže tam je třeba, já nevím, Tobey Maguire s Tomem Cruisem a další Creed se Sylvestrem Stallonem. Je to spíš takový jako bombonek. Já myslím, že největší tahák je právě olympionik Lukáš Krpálek a navíc asi to nejlepší je, že máme vstupné zdarma.
1: To je pravda, protože ta akce se koná za podpory Pardubického kraje a města Pardubice. Takže do kina se dostanou všichni zájemci. Kdo přijde v ty časy, pojďme ještě upřesnit pro jistotu.
0: Tak v 18 hodin začínají Magoři na kole, v 19.30 beseda s Lukášem Krpálkem a ve 20 hodin jeho film Jemný rváč. Vstupné zdarma díky podpoře Pardubického kraje pana hejtmana Netolického a zároveň města Pardubice pana náměstka Rychteckého. Čímž to děkujeme a děkujeme i Cinestaru za takový krásný nový prostor.
2: No, my děkujeme za informace a zveme posluchače do kina Cinestar v pardubickém centru Grand a děkujeme i Tereze Brázdové, která to tam všechno hezky živě na místě sleduje. Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Druhá polovina 90. let, tu jsme si připomněli touto písní Keď přijde láska, MC Erik a Barbara ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, od doutnákových pušek až po moderní samopaly. Pardubický zámek ode dneška zve na novou výstavu, která mapuje víc než 6 století vývoje palných zbraní. Návštěvníci si prohlédnou unikátní historické kousky i moderní zbraně a dozvědí se příběhy lidí, kteří je používali anebo vyráběli. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Naďa Kubínková to zjistila přímo na vernisáži.
1: Je to taková klasická muzejní výstava o sbírkových předmětech, který vyprávějí různé jednotlivé příběhy.
2: Říká na začátku prohlídky ředitel muzea Tomáš Libánek a my už teď jdeme ke zbrani kulometu z roku 1943, který prošel hned několika kontinenty. Idea na tuto zbraň se narodila v Brně, zkonstruována byla ale v Austrálii a odtud se přes Tichomoří dostala zpátky do Anglie. Popisuje její cestu historik Jan Tetřev.
3: V roce 1994 koupil majitel jedné zbrojařské firmy a přivezli ji do České republiky.
2: Některé ty zbraně jsou ve vitrínách, ale některé jsou takto volně položené. To znamená, že si každý návštěvník na takovou zbraň může sáhnout a může si ji vyzkoušet?
3: Ano, jsou to makety, které mohou být touto formou vystaveny.
2: Pojďme k nějaké. Nemůžu si ji asi potěžkat, ale můžu...
3: Nemůžete hledat s tím stojanem.
2: To asi neunesu. Můžu si z takové zbraně ale vystřelit.
3: Můžete si natáhnout její mechanismus. Takhle si cvaknete, to je křesadlová kulovnice. Pokud si chcete vzít nějakou zbraň do ruky a potěžkat ji, tak zcela nepochybně je možno vzít křesadlový trombon, zbraň, kterou používala jízda při útoku na pěchotu.
2: V kolikátém století?
3: V 18. i v 19. A vlastně účelem bylo zasypat tu pěchotu spoustou broků, kusy sekaného olova, nějakým sklem a udělat těm pěšákům ne je zabít, ale způsobit jim takové starosti, že ta jízda pronikla do jejich tvaru.
2: Já když si tu zbraň opravdu potěžkám, kolik váží kilo?
3: A myslím, že bude mít tak 4.
2: Součástí výstavy jsou i různé interaktivní prvky, které přibližují fungování historických, ale i současných zbraní.
3: Zatlačte na ten šuplík.
2: Šuplík se otevírá a já tam nacházím nábojnici.
3: To není nábojnice, to je střela systému Minie z 19. století. Je to replika, protože jinak bychom ji návštěvníkům do ruky nedali.
2: A co to má vlastně ukázat?
3: To má, jednak se v tom šuplíku člověk dozví víc informací o té pušce, která tady je, a jednak je to střela, která se používala do téhle pušky.
2: A v expozici najdete i jednu zajímavost.
3: Příběh kavkazské zbroje inženýra Josefa Boháče. Ten soubor se sem dostal v roce 1888 od pardubického rodáka, který se oženil na Kavkaze.
2: Pěkný.
3: Josef Boháč přivezl tuhle zbroj do Pardubic a ohromil Pardubice tímhle darem takhle úžasné věci.
2: A návštěvníci můžou nahlédnout i do puškařské dílny současného výrobce historických zbraní Miloše Skrbka, který s muzeem dlouhodobě spolupracuje a který je například autorem replik děl na zámecký.
3: A máme tady vystavené i polotovar nedokončené pažby, polotovar nedokončené hlavně a víceméně dokončený křesadlový zámek.
2: Výstava potrvá až do ledna 2027. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

rád pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: porcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Dobrých zpráv není nikdy dost, tak se pojďme vrhnout na další z nich. Jinak stále samozřejmě posloucháte Český rozhlas Pardubice a my teď vyrážíme do Orlických hor. Po mnohaletém chátrání kostela v Nebeské Rybné v Orlických horách se zřejmě podaří zachránit tamní historické varhany. V těchto dnech je začali odborníci rozebírat, aby alespoň část toho původního nástroje mohla ještě v budoucnu hrát. Reportér Jiří Hofman se dozvěděl, že dlouhodobé zatékání poškodilo v kostele svatých Filipa a Jakuba nejenom varhany, ale také střechu a stropy.
2: V současné době je v havarijním. Jo, vidíte, že vlastně část té stropní konstrukce je zřícená. Je to prostě důsledek dlouhodobého zatýkání.
3: V kostele svatého Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné právě dělníci rozebírají zbytky historických varhan. Chátrající památka je už několik let uzavřená a opravy podle odborníků potrvají ještě dlouho. Vikariátní technik Michal Štěpánek říká, že stav kostela je důsledkem dlouhodobého zatékání.
2: Toho roku 2020, která jsme museli kostel zavřít.
3: Teď přišla řada na varhany. Z původního nástroje se ale podaří zachránit jen část.
4: Dá se říct, že v žalostném. Jo, je v tom částečně, v tom dřevomorka, je tam červotoč, ale z těch původních varhan tady zůstalo 30%.
3: Podle varhanáře Jiřího Červenky je práce uvnitř kostela komplikovaná i nebezpečná.
4: Vzhledem k tomu, že tady nevíme kam šlápnout, protože to tady takový všude polorozpadlý, tamhle jsme ještě museli kotvit trámy, aby nám to nespadlo na hlavu, tak ta demontáž je hodně náročná.
3: Demontované části teď pracovníci ošetří a uloží. Do budoucna by se část varhan mohla do kostela vrátit.
2: Snaha bude určitě zachránit ty původní skříně. Ta část píšťal, která je zachovala, tak ty určitě využijeme. Takže to bude kombinace původního stroje s novým vybavením.
3: Opravy kostela financuje farnost hlavně s pomocí Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury. Podle Michala Štěpánka je podobných případů v pohraničí víc.
2: V tom příhraničí v Sudetech vlastně my řešíme řítící se konstrukce, zatímco kolegové v Nížinách opravy maleb.
5: Tak můžeš.
2: Optimisticky ve 30. letech bychom mohli se vrátit. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jakmile odstraníme ten havarijní stav, čili nebude hrozit riziko, určitě tu uspořádáme akce, pokud to stav dovolí.
3: Rekonstrukce kostela má podle současných odhadů pokračovat ještě několik let. Do té doby zůstane památka veřejnosti uzavřená. Z Nebeské Rybné Jiří

0: Když se Michal Tučný hudbě věnoval od dětství, tak původním povoláním byl, jak jistě víte, prodavač, byť tedy zpívá o několika zaměstnáních. Medicinman třeba a právě teď v tuto chvíli. 14:48 ukazují hodiny. No a před námi je rubrika Co v učebnicích nebylo. Ta dnešní zajímavost se bude týkat Pražského národního muzea. Víc se dozvíte od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našly domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. O čem se mluví?
1: Obnova přírody na Světavsku. Ekologové vrací tamním loukám jejich rozmanitost. Díky tomu se tam vrací desítky druhů motýlů i dalších zvířat. Je vypalování porostu tradiční metoda, která pomůže, nebo je to v dnešní době častého sucha hazard? Lze obnovit a udržovat louky i jinak? V pořadu O čem se mluví odpoví Ondřej Kukrecht z Českého svazu ochránců přírody Arion. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Pardubickém kraji v dubnu ubylo lidí bez práce. Z baziliky na Liberecku zloději ukradl vzácnou lebku svaté Zdislavy. Donald Trump přicestoval do Pekingu. Dvoudenní oficiální návštěvu Číny zahájí americký prezident až zítra ráno. A nás zítra na východě Čech čeká oblačno až zataženo, déšť, přehánky a teploty do 16 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Klidné středeční odpoledne z Pardubic. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji se v dubnu snížil. Aktuální nezaměstnanost je 3,9%. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Úřad práce. Nejvíc nezaměstnaných je na Svitavsku, kde na jedno volné pracovní místo připadají 4 uchazeči, říká zastupující ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
6: Celková struktura volných pracovních míst, hlášených úřadům práce, se v Pardubickém kraji dlouhodobě významně nemění. Ke konci dubna 2026 jsme registrovali 4770 volných míst, což představuje navýšení oproti předchozímu měsíci o téměř 200 volných míst.
4: Fakulta zdravotnických studií by se podle Univerzity Pardubice mohla do 3 let dočkat nové budovy. Vysoká škola ji plánuje postavit na místě bývalé telegrafie u nadjezdu Kyjevská v nové městské čtvrti Nová Tesla. Dosavadní prostory už fakultě nestačí. Od letoška má navíc povinnost nabírat do nelékařských oborů o 20% uchazečů víc než v minulosti, říká proděkanka Markéta Moravcová.
7: Naše povinnost, ke které jsme se zavázali ministerstvu školství a zdravotnictví, abychom navyšovali počet přijatých uchazečů o 20% v podpořených bakalářských studijních programech po dobu 12 let, nás vede k tomu, že nemáme dostatečné prostory, nemáme ani dostatečně reprezentativní prostory.
4: Fakulta sdílí areál se střední zdravotnickou školou. Sobětuchy na Chrudimsku budou mít volnočasové centrum za skoro 20 milionů. Areál za obecním úřadem bude zahrnovat několik hřišť, sektor pro závody hasičů, relaxační zóny a venkovní posilovnu. Podle podmínek smlouvy by měla být stavba hotová příští rok na jaře. Policie dál pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policie má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonem v Podještění na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
8: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
4: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají nebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má Trump setkat mimo jiné se svým protějškem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce podle svých slov vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Kromě toho se mají čínsko-americká jednání zaměřit například i na válku v Íránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu.
5: Počasí.
4: Jaká bude noc? Čeká nás velká oblačnost se srážkami. Zpočátku bude oblačno až zataženo, hlavně na horách s deštěm a přeháňkami. Postupně budou i slabé přeháňky v nížinách. Noční teploty 8 až 5 stupňů, na horách 4 až 2 stupně Celsia. Zítra zase oblačno se srážkami. Čeká nás zataženo, hlavně na horách s deštěm a přeháňkami. Vyskytnou se přeháňky i v nížinách, hlavně na českomoravské vrchovině se místy objeví i bouřka. Teploty zítra 13 až 16 stupňů, nejvyšší teploty na horách 4 až 8 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré až dobré, tlak se výrazně měnit nebude a bio zítra jedna mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 4 minuty po 15. společně míříme na silnice Pardubického kraje. Nehoda v tuto chvíli hlášená ze Svitavska v Linharticích. A to v odbočce z 35. se srazilo osobní auto s nákladním. Policie už v tuto chvíli míří na místo. A ještě se díváme do krajského města v Pardubicích. Ranní špička vrcholí. V tuto chvíli 37. na příjezdu do Pardubic od Chrudimi. Tam si postojíte. Postojíte si u Starých Jesenčan v křižovatce se semafory. Dál se stojí v Ohrazenicích a taky na Studánce.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ranní špička ta už dovrcholila a teď vrcholí, Mirku, odpolední špička.
9: Tak, to jsme si to upřesnili, jak to v té dopravě je. Přejeme šťastnou cestu i nadále pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice, kde vrcholí dobré odpoledne, 4 minuty po 15. Opět Radeče, Karel Zich, Blondý, Meky, Žbírka, spousta dalších nám obstarají muziku. No a víc než 100letá budova bývalé telegrafie, československé továrny na telefony a telegrafy v Pardubicích půjde letos k zemi, chátrající brownfield už podle jeho majitele nejde zachránit. Detaily připojíme za pár okamžiků. Tak ještě jednou hezkou středu. Servácům a Ofeliím přejeme všechno nejlepší k svátku.
5: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: počasí.
1: 15 hodin 11 minut, Český rozhlas Pardubice stále s vámi a už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem Hradci Králové, také s meteorologem Tomášem Popelkou. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak na dnešní odpoledne předpověď slibovala nějaké drobné přeháňky. Jak to vypadá? Dostaví se nebo ne?
2: Tak zatím přeháňky by byly na cestě, momentálně mají prostor nejblíže někde u Nymburka a směrem do Sahu už jsou u Jičína, takže pomalinku postupují na východ a další pásy takové momentálně nad Krušnými horami, ale zase jsou to přeháňky, ty nebudou se vyskytovat úplně všude.
1: Dobře, takže dnešek zvládneme víceméně bez nějakých přívalových dešťů a něčeho takového. Jak to bude vypadat v noci na zítřek a zítra?
2: Tak víceméně to počasí, jak to vypadá až do pátku nebo do soboty, bude v podstatě skoro dost podobné. Většinou bude oblačno, zataženo. Během noci potom od západu tam zase opět dozadí další vlna slabého deště nebo přeháněk. No a k ránu by potom zase srážky přechodně slábly, teploty by klesly na 8 až 5 stupňů. Vítr bude fukat tady od západu až jihu od 2 do 6 metrů a zítra oblačno zataženo, ráno by to bylo na většině území Pardubického kraje bez srážek, ale na horách tam by ještě přeháňky se ještě vyskytovaly, no a odpoledne opět zase začnou tvořit přeháňky na ostatním území s tím, že k večeru a večer potom budou zase slábnout a ustávat. No a na horách a vrchovině tam by se mohla objevit ojedněle i slabá bouřka. Teploty zítra mezi 13 a 16 stupni a vítr stále jeho západ až jich a k večeru se bude stáčet na jeho východ. Rychlost bude od 3 do 7 metrů a večera se vítr zeslábne.
1: No a v pátek máme v dopolední nabídnout přímý přenos, budeme trávit hodně času venku. Máme si vzít deštníky nebo to zvládneme bez deště?
2: No, tam to vypadá, že asi deštník bude asi opravdu vhodné mít po ruce. Více mě vlastně v noci a ano, tam na většině území se bude vyskytovat déšť, který bude potom během dopoledne pozvolna přicházet do přeháněk a zase hlavně na vrchovině na horách by se mohla objevit i obouřka. A ještě někdy k večeru budou srážky slábnout a ustávat. Teploty po ráno od 8 do 4 a přes den do 14 stupňů.
1: Tak jo, my děkujeme za informace o počasí, které připravil meteorolog Tomáš Popelka do Hradce Králové. Hezký den, naslyšenou.
2: Díky, taky no. Hezký den.

0: 15.21, s vámi je stále Český rozhlas Pardubice a v centru krajského města ještě chvíli zůstaneme. Z městské čtvrti Nová Tesla v Pardubicích letos zmizí chátrající továrenská hala po bývalé telegrafii, pozdější Tesle. Nejpozději v červenci se do její demolice pustí těžká technika. Majitel objektu Univerzita Pardubice plánuje následně uvolněnou plochu zastavit novou budovou pro Fakultu zdravotnických studií. A podrobnosti k tomu zjišťoval reportér Ondřej Wolf. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Co čeká na tu schátralou halu nalepenou na odjezd Kyjevska v těch následujících dnech a týdnech?
1: Podle informací vysoké školy to bude hlavně vyklízení vnitřku, sutin, které tam jsou, rozbitých oken a různého stavebního odpadu. Nejpozději v červenci, jak si už tedy nastínil, se tahle přípravná fáze překlopí do ostrého bourání, potvrzuje kvestor Univerzity Pardubice Petr Gabriel.
2: My vlastně jsme k té demolici museli přistoupit, protože ta budova byla už tak v špatném stavu, protože původně jsme měli představu, že bychom ji moc rádi zachovali a nějak zrekonstruovali. Bohužel ten stav té budovy, zejména po odbourání těch částí, které tam byly přistavěné, později pak vlastně v rámci areálu Tesly, tak se ta budova začala i propadat a hroutit.
1: Bourací práce podle Gabriela zaberou asi 5 měsíců a skončit by měly letos na podzim. Vysoká škola je vysoutěžila za asi 5 milionů korun.
0: Kdy se začne stavět nová budova pro Fakultu zdravotnických studií?
1: Podle Gabriela to zatím není úplně jasné a dá se očekávat, že stavba nebude plynule navazovat na demolici. Závisí to mimo jiné na tom, jestli univerzita dostane požadovanou státní dotaci. Tender na dodavatele stavby vypíše až ve chvíli, kdy bude mít minimálně příslib dotace. Pokud ale půjde vše hladce, mohla by výstavba fakulty začít příští rok s tím, že by trvala asi rok a půl. Odhadovaná cena je kolem 350 milionů korun.
0: A proč Univerzita Pardubice potřebuje novou budovu?
1: Protože současné prostory Fakulty zdravotnických studií dlouhodobě nedostačují, sdílí je se střední zdravotnickou školou. Fakulta taky přes velký zájem musí poslední roky některé uchazeče o studium odmítat z kapacitních důvodů. Zároveň od letoška má nově povinnost nabírat jich o 20% víc, potvrzuje proděkanka Markéta Moravcová.
3: I naše povinnost, ke které jsme se zavázali ministerstvu školství a zdravotnictví, abychom navyšovali počet přijatých uchazečů o 20% v podpořených bakalářských studijních programech po dobu 12 let, nás vede k tomu, že nemáme dostatečné prostory, nemáme ani dostatečně reprezentativní prostory, ale už je problém narozvrhovat výuku tak, jak bychom si určitě představovali, protože výuka v malých skupinách je určitě efektivnější a proto se těšíme na novou telegrafii.
1: Dodám, že na navyšování kapacit na lékařských studijních programů má stát vydat do roku 2037 až 12 miliard. Chce tím zabránit možné personální krizi ve zdravotnictví kvůli blížící se generační obměně.
0: Jak Univerzita Pardubice naloží s brownfieldem po bývalé Tesle, přiblížil Ondřej Wolf. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: první republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Lambert. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. U nás toto jméno, které znamená strážce, nosí pouze pět chlapů. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Když první definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Slavný letoun, který napsal první kapitolu českého letectví, Kašpar později věnoval Národnímu technickému muzeu, kde si ho můžete prohlédnout dodnes. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. K atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aža. Papež přežil a 2 roky po atentátu Ažu v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
3: Vítej, zlatý hetriku!
2: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
3: David Moravec! Gól!
2: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
3: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. Hráči Slovanu Liberec se před 20 lety v roce 2006 podruhé radovali z fotbalového titulu. Druhá byla Mladá Boleslav, třetí Slávie. Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová se před 10 lety vdala v panenském Týnci za badmintonistu Petra Koukala. V příjmení změnila jediné písmeno, přesto s tím měla hromada lidí pěknou práci trefit to správné. Teď už je zase Soukalová. Výborný bývalý extravagantní basketbalista, dokonce i filmový herec Dennis Rodman, má dneska 65. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olomouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně a já přeju hezký den.

0: Boty toulaví je Olga Blechová, také Valdemar Matuška ve středečním odpoledni, které trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. A nás teď čeká takový malý návrat do minulosti. Na den přesně před 115 lety se po 6. hodině ráno vznesl pilot Jan Kašpar se svým letounem do vzduchu. Podnikl první dálkový let v českých zemích a taky dosud nejdelší let v tehdejším Rakousko-Uhersku. Urazil úctyhodných 120 kilometrů z Pardubic až do Prahy. Reportér Jakub Vik se za událostí spolu s námi ohlédne.
1: Motor naskočil. Dřevěná vrtule letadla typu Blair Jo 11 se otáčí. Tak rychle pohled do vesty na hodinky. 6 hodin, 13 minut.
2: Puste!
1: Puste ho, ať už letí!
3: Vypráví tehdejší události rozhlasové pásmo z konce 80. let tady Kašpar, jak mě slyšíte. Před 115 lety Jan Kašpar se svým letadlem po startu zakroužil nad vojenským cvičištěm v Pardubicích, které posloužilo jako improvizované letiště a vydal se k Přelouči.
4: Zpočátku jsem letěl podél železniční trati Pardubice-Praha. V Kolíně jsem přelétl nádraží a nějakou továrnu, snad petrolku. U Českého Brodu jsem letěl zase podél silnice.
3: Jan Kašpar po cestě svým jednomotorovým hornoplošníkem nastoupal do výšky několika set metrů a dosáhl rychlosti kolem 80 km za hodinu.
5: Jan Kašpar si postavil vlastní Blair Jo, řekněme letoun systému Blair Jo, ovšem provedení Kašpar oproti tomu původnímu Blair Jo byl větší, byl také dvoumístný, měl větší dole, to znamená větší nádrže.
3: Popisuje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich. Zvlášť nebezpečný byl přelet nad samotnou kopcovitou Prahou. Viditelnost taky komplikovala hustá mlha nad Vltavou. K orientaci Janu Kašparovi nakonec pomohli Hradčany a s letadlem zamířil na jih.
1: V 7 hodin 45 minut se kolečka letadla odvážného inženýra Kašpara poprvé dotkla půdy v Chuchli.
3: Kde na něj taky čekali nadšenci. Nejen tímto počinem, ale taky dalšími menšími leteckými akcemi v Čechách Kašpar inspiroval nadšence do letectví. Kašparovo letadlo z památného dálkového letu můžeme dnes obdivovat v Národním technickém muzeu v Praze na Letné.
5: Je to vlastně originál, je jenom rekonstruovaný a od svého původního vzoru se liší jenom v detailech.
3: Ještě v tom samém roce 1911 překonal Jan Kašpar další milník, první let s cestujícím, a to z Mělníka do Prahy. Brzy poté ale létání zanechal a po smrti otce se věnoval správě rodinného majetku. Jakub Vik,

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak lépe poznat historii Pardubic, než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut nás dělí od dalších čerstvých zpráv, které už za moment dodá Petra Beránková. No a pak se můžete těšit na Humoriádu. Dneska vašimi průvodci budou Petr Jančařík a Pavel Kučera. Když si chcete před zaplacením výrobek pořádně prohlédnout, máte právo o to prodejce žádat, tak na to se dnes ptáte našeho spotřebitelského odborníka Josefa Černého. Konkrétně nám přišel tento e-mail.
1: Pan Hubert byl rozčarován při nákupu televizoru, který mu prodávající odmítl předvést, a proto se ptá, jestli prodejce tuto povinnost má. Pane posluchači, prodejce má povinnost na přání zákazníka výrobek předvést, má to ale dvě ale. Za prvé záleží na charakteru výrobku, to znamená, že vám nemusí předvádět například automatickou pračku, a za druhé musí to umožňovat podmínky v prodejně, což znamená, že v malé vesnické prodejně budou podmínky jiné než ve velké specializované. Na vašem místě bych rozhodně nakupoval tam, kde vám výrobek předvedou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích vylosovali nájemníky do 12 městských startovacích bytů. Ve Svitavách rozšíří kontejnerová stání na sídlištích. Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. A zítra bude zase oblačno až zataženo, možná se lehce oteplí. Maxima 16 stupňů Celsia. Zprávy má Petra Beránková. Krásné v tuto chvíli slunné odpoledne z Pardubic. Dalších 12 startovacích bytů v Pardubicích už má nové nájemníky. Zástupci města je vylosovali s celkem 150 žadatelů mladších 30 let. O bydlení za zvýhodněné nájemné je každoročně velký zájem. Další šanci získat startovací byty nabídne město na podzim. I letos jich bude dohromady 25. Radnice ale zavedla několik nových pravidel.
2: Zájemci nově nesmí překročit příjmový strop ve výši 85% průměrné hrubé mzdy v Česku. Další novinkou je zvýhodnění párů, které můžou žádat o větší byt a k žádosti dostanou dvě pořadová čísla. To znamená, že se zvýší jejich šance při losování. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Pardubický kraj dnes od 17 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích předá ocenění za uplynulý rok. Ceny bude hejtmanství udílet už po 13. a to ve třech kategoriích. Cena za zásluhy o Pardubický kraj, cena Michala Rabase za záchranu a cena médií. Svitavy začnou rozšiřovat kontejnerová stání. Radnice chce pro umístění dalších nádob na odpad využít plochy u bytových domů. Například na sídlišti u nádraží nebo v Lánech, říká místostarostka Dita Kukaňová ze Sdružení pro město.
3: Třeba historicky ještě, že tam byly klepače, tak tam třeba zůstalo vydlážděné místo a máme nyní k dispozici 34 kontejnerů, 20 žlutých a 14 modrých, které bychom rádi rozmístili po Svitavách, abychom lidem ještě přiblížili tu možnost třídění odpadu.
0: Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o změnách rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu mají taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice zabránila hlasování dlouhými projevy. Varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale není možné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě vzala. Novela podle Schillerové nemění parametry rozpočtové odpovědnosti, které vláda slíbila.
4: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí, ale také pod deficity severských států, jako je například Finsko.
1: Počasí.
0: V noci nás čeká velká oblačnost se srážkami. Bude oblačno až zataženo, noční teploty 8 až 5 stupňů, na horách 4 až 2. Zítra zase oblačno až zataženo, zpočátku hlavně na horách s deštěm nebo přehánkami. Denní maxima zítra 13 až 16 stupňů, na horách 4 až 8. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré až dobré. Tlak se měnit nebude a bio zítra jednička. To bude znamenat mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Odpolední špička v centru Pardubic. Postojíte si třeba v Ohrazenicích ve směru na Semtína na Globus a taky v centru města u Vonkova mostu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
5: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
1: Humoriáda.

0: Ivana Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Janča říká, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Tak to bylo vyřešeno.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom je ten, o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli teď, já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Že, abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam

0: spolek, ano, který hraje jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Že já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme.
0: Myslím, že dobře.
1: Já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se mě dohnat.
0: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotk ani nártem. No je, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takovej malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčku pro radost. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my, který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala, no a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobý, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady. Aha. Musím být,
2: tady. On je ze skotské rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no. Já ti rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na tu sešlost zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. Tak to ne, tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie.
3: Jo,
2: ne?
3: Tam potkám prvního chlapa, řeknu mu dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová.
2: No, jistě. No. On ti řekne, kde to je.
3: Jo.
2: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, tam se prej krade.
2: Pač, tam se krade víc než tady ještě. No. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona ti otevře.
3: Já vomdlím, že?
2: No, proč by si vomdlíval? Ona přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyneruce mop a koště.
3: A jo, a já řeknu dobrý den, paní Claudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo.
3: A
2: To by jí potěšilo určitě.

0: Ona by to blbě pochopila. Tak by se tebou zamouchla po italsku dveře takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo, že?
1: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
0: Ale tohle já jsem nemyslel, protože to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
1: Ty si myslíš, že kvůli tvému malému panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
0: Spiritusovou.
1: To nebudu.
0: Svůj k svému, spiritusovou seanci.
1: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
0: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterého už lidi zapomněli.
1: No tak takových je vás víc, no.
0: Ne, já myslím, že to takový nostalgičtější.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančařík, Pavel Kučera. V rádiu to můžeme říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to jo. Máš pravdu, ale jo, je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr. Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Tánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám přeju všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko nebo Bčko?
2: A co si dáte?
1: No.
3: Ačko.
1: Tak
3: dám.
1: Máme zapsáno.
3: A mějte se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí.
2: Ano, zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku, jsem se dlouho neozvala, tak jsem ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: A sedanou.
2: Mějte se hezky.
1: My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, u telefonu je Debi a chtěl bych si taky Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
6: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno. Taky. Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
7: Děkujeme oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom
7: fešáky,
1: to slyšeli
7: ano,
1: rádi znovu.
7: A že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: ano,
7: vždycky.
1: Bez
7: a chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasný, ale máme ho často,
1: takže bych Ačko.
7: Poprosila. Ano, Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme pěkně.
7: Odpoledne. Díky
1: moc. Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef Praha. Taky jsem pro Ačko. Děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul. Ono to bylo teď nerozhodné až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
9: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
10: No prosím.
9: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhle tu kupovanou bábovku?
10: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
9: Peče.
10: Ano, peče.
9: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
11: Tak, tady je kafíčko.
9: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
10: Děkuji vám.
9: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
11: Ne, ne, ty jsou tady, Kamile.
9: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najsi za to
11: Kamile, já jsem
9: Odpuste, prosím. Má velký den prostě. No.
10: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak vám velmi závidím tu vaši rodinu harmonii.
9: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
10: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
9: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
10: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
9: Počkejte, není to příliš negliže?
10: Ne, to je všechno v pořádku.
12: Taky drahéčku tady máš.
9: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
12: Promiňte, prosím.
10: Děkuji. Děkuji vám.
9: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
10: No, to mě to stačilo, ten úsměv byl dokonalý.
9: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže, Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
12: Ano, prosím ale... tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
9: Ale... vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
10: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
9: Slyšíš?
10: Já mám nápad.
12: Ano.
10: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
12: No já nevím.
9: Ne.
12: Co myslíš, Kamile? Co myslíš ty?
9: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
12: Ano.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Umoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá. Podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli smát, říkat, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostavil dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčíleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde, ale ty nabízíš živýho neboštíka taky. Jako no, hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové, tady Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Máme zapsáno, pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou, zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak. Přané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavín. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky. Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu. To byla ruská ruleta. No, a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To by spadkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
11: Co chcete?
9: Vy jste... Pánu, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem... Přehezdorský, můžeme na chvíličku?
11: No, prosím, pojďte dál.
9: Děkujeme. Pojďte na věc.
11: Nemám už tolik času, protože...
9: Já vím, proto jsme přišli právě.
11: Chystám skoncovat.
9: Proto jsme tady, tak...
11: Ah. Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku, všechno.
11: Jsem všechno prodal.
9: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
11: Ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Kaličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
11: No, takže... Prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
9: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
11: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, toto to je dopis, jo?
11: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
11: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
11: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Ty mám brýle. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
11: Králíčková.
9: To je pravda hyena, teda. Strašné. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
11: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu, to jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultra souboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
12: No, já samozřejmě bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem. Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům, že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Lábus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, tady je Honza Zrabský. A já bych byl pro večko pro pana Nepila.
1: Děkujeme, naslyšenou. Tak, dalšího pozveme, dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý Štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů o hodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm, navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudim rozdělí skoro milion korun na opravy domů v městské památkové zóně. Radnice v Litomyšli hledá nového provozovatele restaurace ve Smetanově domě. Policie v kauze Ústřední vojenské nemocnice obvinila zatím 10 lidí. A zítra bude zase oblačno až zataženo, místy déšť, bouřky a teploty do 16 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Klidnou středu z Pardubic. Majitelé domů v centru Chrudimi dostanou od radnice stovky tisíc korun na opravy. Město nabízí příspěvky vlastníkům nemovitostí, které nepatří mezi kulturní památky a nemůžou tak žádat o krajské nebo státní dotace.
3: Radnice podpoří celkem 4 stavby, opravu bývalých tiskáren, prodejny u divadla a dvou domů v blízkosti sportovní haly. Majitelům přispěje celkem víc než 800 tisíc korun. Z Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Radnice v Litomyšli dál hledá nového provozovatele restaurace ve Smetanově domě. Stávající pronajímatel koncem května odchází a město chce za něj najít náhradu co nejdřív, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
4: Město by bylo rádo, kdyby se provoz samozřejmě obnovil hnedka od 1. června. Zájemci o pronájem mohou přihlášky posílat do 25. května a podmínkou toho pronájmu je zajištění vlastně provozu i při akcích konaných ve Smetanově domě.
2: Policie v kauze údajného falšování lékařských posudků v Ústřední vojenské nemocnici obvinila zatím 10 lidí, informoval o tom dozorující obvodní státní zástupce Richard Petrásek. NCOZ včera dopoledne kvůli kauze zasahovala v pražské Střešovické nemocnici i na dalších místech. Celkem kriminalisté zadrželi 12 lidí, potvrdil nám Petrásek.
5: V současné době bylo prozatím obviněno 10 fyzických osob, a to pro zvlášť závažný zločin maření spravedlnosti, dále pro přečin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, přečin přijetí úplatku, přečin podplácení, přečin nadržování a pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
2: Policie všechny zadržené propustila, stíhá je bez vazby. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust uvedl, že 2 zadržení jsou pracovníky nemocnice. V týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude bývalá velvyslankyně Eva Filipy nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil 5 měsíců po svém nástupu do funkce. Součástí týmu bude taky bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Poradce povede ekonom Filip Ševesta.
1: Počasí.
2: Předpověď na noc? Čeká nás velká oblačnost se srážkami, tedy oblačno až zataženo, hlavně na horách, místy s deštěm a přeháňkami. Odpoledne bude většinou proměnlivá oblačnost. Noční teploty 8 až 5 stupňů, na horách dokonce 4 až 2 stupně Celsia. Zítra oblačno až zataženo, hlavně na horách s deštěm a přeháňkami. K večeru budou potom slábnout a ustávat. Hlavně na horách a českomoravské vrchovině se může objevit ojediněle i bouřka. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách 4 až 8 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré až dobré, tlak se nemění a bio zítra 1, stejně jako dnes mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Vážná nehoda v tuto chvíli hlášená z pardubická silnice nižší třídy. Je to ve směru od Křičně v Rozhovicích. Osobní auto tam srazilo cyklisto. Míří tam všechny složky. Prosím, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Buď Vážte vítání, milí posluchači. Budova telegrafie v Pardubicích půjde k zemi. Podrobnosti nabídneme v této hodině. Hostem dobrého rána, tak hosté byli hned dva. Konkrétně to byl kurátor Pavel Liška a také kurátorka Andrea Kopecká. Rozhovor s nimi uslyšíte okolo 17:30. Také se s naším regionálním stopařem vypravíme do pardubického kina Cinestar, kam zavítali ozvěny festivalu Sportfilm a doutnákové pušky, kulomety, ale třeba i moderní pistole, to všechno můžete ode dneška vidět i na pardubickém zámku. Východočeské muzeum totiž otevřelo novou výstavu, pozveme vás na ní ke konci hodiny. A chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, třeba od kapely Elán, od Aby, také od Ivety Bartošové a nebo Dalibora Jandy. Zdraví vás a dobrý poslech přeje Jan Vamberský.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Středa s datem 13. března v kalendáři, napsána jména Servác a Ofélie, tak co v tento den se událo v našem kraji, ví a sledovala to Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné středeční odpoledne z Pardubic. Pardubický kraj dnes v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích předává ocenění za uplynulý rok. Ceny hejtmanství udílí už po 13. a to ve třech kategoriích. Cena za zásluhy o Pardubický kraj, cena Michala Rabase za záchranu a cena médií. Nejpozději v červenci začne u nadjezdu Kyjevská v Pardubicích bourání budovy bývalé telegrafie pozdější Tesly. Demoliční práce zaberou asi 5 měsíců a majitel objektu Univerzita Pardubice za ně zaplatí asi 5 milionů. Víc než 100 let stará tovární hala dlouhodobě chátrá a podle investora vysoké školy Petra Gabriela ji nejde zachránit.
3: My vlastně jsme k té demolici museli přistoupit, protože ta budova byla už tak v špatném stavu, protože původně jsme měli představu, že bychom ji moc rádi zachovali.
2: Na uvolněné ploše plánuje univerzita stavět novou fakultu zdravotnických studií. Víc reportér Ondřej Wolf už za chvíli. Pardubičtí krajští silničáři vypsali zakázku na opravu cest v Úhřeticích na Chrudimsku. Stavbaři obci pracují na nové kanalizaci, dokončit by ji měli v srpnu. Náklady na navazující opravy odhaduje správa a údržba silnic na 15 milionů korun. Dalších 12 startovacích bytů v Pardubicích už má nové nájemníky. Zástupci města je vylosovali ze skoro 150 žadatelů mladších 30 let. O bydlení za zvýhodněné nájemné je každoročně velký zájem. Další šanci získat startovací byty nabídne město na podzim. I letos jich bude dohromady 25. Radnice zavedla ale několik nových pravidel. Na Pardubickém zámku začíná unikátní výstava palných zbraní. Mapuje 6 století jejich vývoje. Návštěvníci uvidí přes 100 exponátů, od raných doutnákových pušek až po moderní samopaly a pistole. Víc od naší reportérky Nadí Kubínkové kolem 6:15.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji, souhrn nejaktuálnějších událostí daného dne. Dnes tedy shrnujeme a mapujeme středu s datem 13. května. V našem vysílání zazněla mimo jiné informace, že z městské čtvrti Nová Tesla v Pardubicích letos zmizí chátrající továrenská hala po bývalé telegrafii, pozdější Tesle. Nejpozději v červenci se do její demolice pustí těžká technika. Majitel objektu Univerzita Pardubice plánuje následně uvolněnou plochu zastavět novou budovou pro fakultu zdravotnických studií. Podrobnosti teď zjišťoval redaktor Ondřej Wolf. Ondřej, dobré odpoledne.
1: Krásný den.
0: Tak prozraď, co čeká tu schátralou halu nalepenou na nadjezd Kyjevska v následujících dnech a týdnech?
1: Tak podle informací vysoké školy to bude hlavně vyklízení vnitřku, sutin, které tam jsou, rozbitých oken a různého stavebního odpadu. Nejpozději v červenci se tahle přípravná fáze překlopí do ostrého bourání, potvrzuje kvestor Univerzity Pardubice Petr Gabriel.
2: My vlastně jsme k té demolici museli přistoupit, protože ta budova byla už tak v špatném stavu, protože původně jsme měli představu, že bychom ji moc rádi zachovali a nějak zrekonstruovali. Bohužel ten stav té budovy, zejména po odbourání těch částí, které tam byly přistavěné, později pak vlastně v rámci areálu Tesly, tak se ta budova začala i propadat a hroutit.
1: Bourací práce podle Gabriela zaberou asi 5 měsíců a skončit by měly letos na podzem. Vysoká škola je vysoutěžila za asi 5 milionů korun.
0: A kdy se tedy začne stavět ta nová budova pro fakultu zdravotnických studií?
1: A podle Gabriela to zatím není úplně jasné a dá se očekávat, že ta stavba nebude plynule navazovat na demolici. Závisí to mimo jiné na tom, jestli univerzita dostane požadovanou státní dotaci. Tender na dodavatele stavby vypíše až ve chvíli, kdy bude mít minimálně příslib dotace. Pokud ale půjde vše hladce, mohla by výstavba fakulty začít příští rok s tím, že by měla trvat asi rok a půl. Odhadovaná cena je kolem 350 milionů korun.
0: A proč vlastně Univerzita Pardubice potřebuje novou budovu?
1: Protože současné prostory Fakulty zdravotnických studií dlouhodobě nedostačují, sdílí je se střední zdravotnickou školou. Fakulta taky přes velký zájem musí poslední roky některé uchazeče o studium odmítat z kapacitních důvodů. Zároveň od letoška má nově povinnost nabírat jich o 20% víc, potvrzuje proděkanka Markéta Moravcová.
3: I naše povinnost, ke které jsme se zavázali ministerstvu školství a zdravotnictví, abychom navyšovali počet přijatých uchazečů o 20% v podpořených bakalářských studijních programech po dobu 12 let, nás vede k tomu, že nemáme dostatečné prostory, nemáme ani dostatečně reprezentativní prostory, ale už je problém narozvrhovat výuku tak, jak bychom si určitě představovali, protože výuka v malých skupinách je určitě efektivnější a proto se těšíme na novou telegrafii.
1: Ještě dodám, že na navyšování kapacit nelékařských studijních programů má stát vydat do roku 2037.

0: Až 12 miliard chce tím zabránit možné personální krizi ve zdravotnictví kvůli blížící se generační obměně.
1: Redaktor Ondřej Wolf byl ve studiu s aktuálními informacemi o osudu budovy bývalé telegrafie u nadjezdu Kyjevska. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

0: Před servácem není léta, po serváci smrazy veta, pravý pranostika pro dnešní den, tak lidový muž servác vládl v roce 1814 a 1876, tehdy byly pouze 2 stupně nad nulou a v roce 1945 už byly tropy skoro 31 stupňů.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí bylo takové vrtkavé, napůl slunečné, napůl oblačné, sem tam nějaká ta přeháňka, tak nás od Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové zajímá, jaký bude čtvrtek, tedy den Bonifáce.
2: Tak víceméně počasí, jak to vypadá až do pátku nebo do soboty, bude v podstatě skoro dost podobné, většinou bude oblačno, zataženo. Během noci potom od západu tam zase opět dozrazí další vlna slabého deště nebo přeháněk, no a k ránu by potom zase srážky přechodně slábly, teploty by klesly na 8 až 5 stupňů. Vítr bude fukat tady od západu až jihu od 2 do 6 metrů a zítra oblačno zataženo, ráno by to bylo na většině území Pardubického kraje bez srážek, ale na horách tam by ještě přeháňky se ještě vyskytovaly, no a odpoledne opět zase začnou tvořit přeháňky na ostatním území s tím, že k večeru a večer potom budou zase slábnout a ustávat, no a na horách a vrchovině tam by se mohlo objevit ojediněle i slabá bouřka. Teploty zítra mezi 13 a 16 stupni a vítr stále jeho západ až jich a k večeru se bude stáčet na jeho východ. Rychlost bude od 3 do 7 metrů a večera se vítr zeslábne.
0: Takový tedy bude čtvrtek po stránce počasí a jaké budou následující minuty vysílání dne v kraji. Budou plné písniček, které nestárnou. Teď od Ivety Bartošové a za chvíli od Creedence Clearwater Revival.

0: roce 1905 koncertovala v pardubické měšťanské besedě v Pardubicích koncertní pěvkyně Magda Dvořáková. Ano, dcera hudebního skladatele Antonína Dvořáka na klavíry doprovázel Josef Suk, čestný pardubický občan. No a v novodobé době, tedy právě v tomto roce, v domě u Jonáše otevírá pardubická Gočárová galerie hned dvě výstavy propojené tématem lidského těla a intimity. O obou výstavách si povídal moderátor Jakub Malý s dnešním Dobrém ráno Českého rozhlasu Pardubice s kurátory Pavlem Liškou a Anetou Kopeckou. Celý rozhovor už teď najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. A Jakub se nejdřív ptal na expozici, která se jmenuje Soft Touches, autorek Lucie Rosické a Nikoli Emy Ryšavé. Co se skrývá za tímto názvem?
1: Ten název se samozřejmě odvíjí od prací nebo i z médií, s kterými autorky pracují. Je to jednak vyšívání jako do látek a dávala je to vlastně jako sochařská tvorba. Obě autorky pracují s odlišnými médii, tak jejich práce je velmi jako spojuje a je to vlastně jako pohled právě na nějakou jako intimitu a vnitřní prožívání, co autorky obě prožívají. Je to vlastně jakýsi i náhled na jejich autoportréty a dále potom vlastně, jak oni se prezentují potom vlastně na různých jako i prostřednictvím jako sociálních sítí na veřejnost.
2: Dotkneme se i výstavy Neznámé město autora Tomáše Němce, tam je hodně práce s pamětí, nočním životem, náhodnými setkáními. Jaké město uvidíme, když tam přijdeme?
3: Neuvidíme žádné přímo konkrétní město, ten název odkazuje na chanson od Edith Piaf, La Vie Inconnue, a to Neznámé město je tedy takovým odkazem na určitý život v intimitě, v nějakém velkém kolektivu, v prostoru, kam se vracíme, kam můžeme unikat. Takže tam vidíme spíše určité roviny, vzpomínky a fragmenty.
2: Ty výstavy budou od 17. května, vernisáž ta bude už 16. neboli tuto sobotu. Začíná v 16 hodin, mimochodem, když přijdete na náš den otevřených dveří, tak ten končí v 16 hodin a můžete se plynule přemístit právě do domu u Jonáše. Jak bude vypadat ta vernisáž? Co jste připravili?
3: Součástí vernisáže samozřejmě bude i jako hudební součást, jako vložka z místní konzervatoře, a následovat budou úvody, budou i autoři, autorky během vernisáže a samozřejmě je to příležitost se jich teda doptat nebo přímo se s nimi konfrontovat o té jejich tvorbě anebo s námi jako kurátory, takže vás srdečně zveme.
2: Jsou lidé, kteří se trochu bojí toho moderního umění, že tomu nebudou rozumět, že je to pro ně úplně něco nového. Jak byste rozptýlili ty obavy, případně třeba i starší generace, proč by mohla přijít do domu u Jonáše?
1: Tak já bych řekla, že vlastně tím, že tam jsou jako zajímavá témata, která by určitě mohla jako oslovit a jelikož jsou aktuální, tak tím by určitě mohla jako tyto výstavy zaujmout a dále potom vlastně i tím, že to jsou jako odlišná média.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Mistrovské Pardubice jsou dnes filmovým centrem sportu. Do kina Sinestar totiž zavítali ozvěny festivalu Sportfilm, který je zaměřený na sportovní filmovou tvorbu a přináší setkání se známými osobnostmi, třeba s Lukášem Krpálkem. Pokud máte dnes na večer nebo večer čas, tak můžete do kina v Pardubicích zajít. Program vám teď přiblíží redaktorka Tereza Brázdová.
1: Sportfilm festival má svůj domov v Liberci, ale díky projekcím putuje vlastně po celé republice a nemůže minout Pardubice, protože ty jsou městem s dlouhou sportovní tradicí a taky silnou komunitou fanoušků, což ostatně dokázali nedávné oslavy mistrovského titulu v hokejové extralize. Dopolední blok byl určený školám a filmové snímky z oblasti sportu doplnilo také setkání s Ilonou Burgrovou, vícemistryní světa v basketbalu. Přijedou samozřejmě na filmové plátno Magoři na kole. A je to od 18 hodin a je to adrenalinový snímek z Nepálu. A určitě mi o něm poví víc ředitelka Sportfilmu Renata Balašová, která je tu spolu se mnou.
2: Dobré odpoledne všem posluchačům a hlavně fanouškům sportovních filmů. Já bych velmi ráda pozvala na unikátní film, který získal hlavní cenu na české scéně, Magoři na kole, od režiséra Matěje Pichlera. A je to opravdu představení dvou extrémních bikerů, magorů, kteří se rozhodli, že pokoří 6,5 tisíc metrů vysokou horu Merapík v Nepálu, vylezou tam opravdu s kolama a sjedou to. Chtěli vlastně útočit na Guinnessovu knihu rekordů, což se jim ve finále povedlo, protože jsou jediní a nejvýš jako extrémní bajkeři, kteří sjeli vlastně po sněhu, po ledu takovou horu.
1: Tak to bude určitě zajímavé. Stejně jako Jemný rváč, o co jde a v kolik začne tenhle film?
2: Jemný rváč je film Adolfa Ziky o judistovi olympijském vítězi Lukáši Krpálkovi, kde odhaluje veškeré soukromí a zejména svoji kariéru, jak začínal v Japonsku, jak pokořil několikrát Japonce a co všechno vlastně dokázal Japonsku. Je to trošku podobný příběh jako Věra Čáslavská, když vyhrála olympiádu v Tokiu. Tam ho opravdu milují. No a Lukáš tu svoji trnitou cestu za tím olympijským štěstím absolutně odkryje a přijede v 19:30 na besedu a od 20 hodin je vlastně v uvedení jeho film Jemný rváč.
1: Tady v Sinestaru se návštěvníci můžou podívat i na výstavu plakátů, docela unikátních.
2: Je to vlastně výstava plakátů Oscarových filmů, takže tam je třeba, já nevím, Tobey Maguire s Tomem Cruisem a další Creed se Sylvestrem Stallonem. Je to spíš takový jako bombonek. Já myslím, že největší tahák je právě olympionik Lukáš Krpálek a navíc asi to nejlepší je, že máme vstupné zdarma.
1: To je pravda, protože ta akce se koná za podpory Pardubického kraje a města Pardubice. Takže do kina se dostanou všichni zájemci. Kdo přijde v ty časy, pojďme ještě upřesnit pro jistotu.
2: Tak v 18 hodin začínají Magoři na kole, v 19:30 beseda s Lukášem Krpálkem a ve 20 hodin jeho film Jemný rváč.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Mirku, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Popelářem, a ty?
0: Princeznou.
2: Jako princezna?
1: A to ti můžu splnit.
2: Vážně?
1: Potřebovat budeme pěkný zámek, zahrady, taky kočár tažený koňmi.
0: No tohle všechno mají ve Slatiňanech.
1: Takže kam vyrazíme tentokrát je jasné. A vezmeme to taky přes Švýcárnu a kolem Kochánovických rybníků.
0: A až vrátíme koně do Hřebčína, uděláme si na zahradě piknik.
1: Tak už jenom korunku a 15. května v tradičním čase.
0: Od 9 do 12.
1: S princeznou Jitkou
0: a Mirkem.
3: Princezna je v dobrých rukou, krále Miroslava.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. O čem se mluví?
5: Obnova přírody na Svitavsku. Ekologové vrací tamním loukám jejich rozmanitost. Díky tomu se tam vrací desítky druhů motýlů i dalších zvířat. Je vypalování porostu tradiční metoda, která pomůže, nebo je to v dnešní době častého sucha hazard? Lze obnovit a udržovat louky i jinak? V pořadu O čem se mluví odpoví Ondřej Kukrecht z Českého svazu ochránců přírody Arion. Ve čtvrtek v 17.30.
4: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: Od doutnákových pušek až po moderní samopaly. Ano, Pardubický zámek totiž ode dneška zve na novou výstavu, která mapuje více než 6 století vývoje palných zbraní. Návštěvníci si prohlédnou unikátní historické kousky i moderní zbraně a dozví se příběh lidí, kteří je používali anebo vyráběli. Redaktorka Naďa Kubínková to zjistila přímo na vernisáži.
1: Je to taková klasická muzejní výstava o sbírkových předmětech, které vyprávějí různé jednotlivé příběhy.
2: Říká na začátku prohlídky ředitel muzea Tomáš Libánek a my už teď jdeme ke zbrani kulometu z roku 1943, který prošel hned několika kontinenty. Idea na tuto zbraň se narodila v Brně, zkonstruována byla ale v Austrálii a odtud se přes Tichomoří dostala zpátky do Anglie. Popisuje její cestu historik Jan Tetřev.
3: V roce 1994 koupil majitel jedné zbrojařské firmy a přivezl ji do České republiky.
2: Některé ty zbraně jsou ve vitrínách, ale některé jsou takto volně položené. To znamená, že si každý návštěvník na takovou zbraň může sáhnout a může si ji vyzkoušet?
3: Ano, jsou to makety, které mohou být touto formou vystaveny.
2: Pojďme k nějaké. Nemůžu si ji asi potěžkat, ale můžu...
3: Nemůžete hledat s tím stojanem.
2: To asi neunesu. Můžu si z takové zbraně ale vystřelit.
3: Můžete si natáhnout její mechanismus. Takhle si cvaknete, to je křesadlová kulovnice. Pokud si chcete vzít nějakou zbraň do ruky a potěžkat ji, tak zcela nepochybně je možno vzít křesadlový trombon, zbraň, kterou používala jízda při útoku na pěchotu.
2: V kolikátém století?
3: V 18. i v 19. A vlastně účelem bylo zasypat tu pěchotu spoustou broků, kusy sekaného olova, nějakým sklem a udělat těm pěšákům ne je zabít, ale způsobit jim takové starosti, že ta jízda pronikla do jejich tvaru.
2: Já když si tu zbraň opravdu potěžkám, kolik váží kilo?
3: A myslím, že bude mít tak 4.
2: Součástí výstavy jsou i různé interaktivní prvky, které přibližují fungování historických, ale i současných zbraní.
3: Zatlačte na ten šuplík.
2: Šuplík se otevírá a já tam nacházím nábojnici.
3: To není nábojnice, to je střela systému Minie z 19. století. Je to replika, protože jinak bychom ji návštěvníkům do ruky nedali.
2: A co to má vlastně ukázat?
3: To má, jednak se v tom šuplíku člověk dozví víc informací o té pušce, která tady je, a jednak je to střela, která se používala do téhle pušky.
2: A v expozici najdete i jednu zajímavost.
3: Příběh kavkazské zbroje inženýra Josefa Boháče. Ten soubor se sem dostal v roce 1888 od pardubického rodáka, který se oženil na Kavkaze.
2: Pěkný.
3: Josef Boháč přivezl tuhle zbroj do Pardubic a ohromil Pardubice tímhle darem takhle úžasné věci.
2: A návštěvníci můžou nahlédnout i do puškařské dílny současného výrobce historických zbraní Miloše Skrbka, který s muzeem dlouhodobě spolupracuje a který je například autorem replik děl na zámecké.
3: A máme tady vystavené i polotovar nedokončené pažby, polotovar nedokončené hlavně a víceméně dokončený křesadlový zámek.
2: Výstava potrvá až do ledna 2027. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: máme za sebou souhrn středy s datem 13.5. a co nás čeká zítra ve čtvrtek 14. Dozvíte se od nás, že chrudimská radnice chce začít vybírat poplatek z pobytu. Dosud turisté nic platit nemuseli, ale začne platit nová vyhláška. Od kdy? Řekneme právě zítra. I náš regionální stopař vyrazí do Chrudimi, otevírají tam novou expozici Mucha Chrudim a také Hurvínkovu dílnu. Do radioporadny přijdou piloti a instruktoři Miroslav Sklenář a Miroslav Štěpán po 11. hodině. No a ekologové vrací loukám na Světavsku jejich rozmanitost. Díky tomu se tam znovu objevují desítky druhů motýlů a také dalších zvířat. To bude téma rubriky O čem se mluví pro moderátorku Milenu Potůčkovou.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Bourání haly bývalé Tesly v Pardubicích začne v červenci. Jevíčko na Svitavsku dokončilo obnovu objektu pro terapeutické dílny. Problémoví fotbaloví fanoušci by mohli být evidovaní v novém rejstříku, zvažuje to ministr pro sport. A zítra bude zase oblačno a zataženo s teplotami do 16 stupňů. Petra Beránková a zprávy. Vítám vás. Nejpozději v červenci začne u nadjezdu Kyjevská v Pardubicích bourání budovy bývalé telegrafie, pozdější Tesly. Demoliční práce zaberou asi 5 měsíců a majitel objektu Univerzita Pardubice za ně zaplatí asi 5 milionů. Víc než 100 let stará tovární hala dlouhodobě chátrá a podle kvestora Vysoké školy Petra Gabriela ji nejde zachránit.
4: My vlastně jsme k té demolici museli přistoupit, protože ta budova byla už tak v špatném stavu, protože původně jsme měli představu, že bychom ji moc rádi zachovali a nějak zrekonstruovali. Bohužel ten stav té budovy, zejména po odbourání těch částí, které tam byly přistavěné, později pak vlastně v rámci areálu Tesly, tak se ta budova začala i propadat, hroutit.
3: Na uvolněné ploše plánuje univerzita stavět novou fakultu zdravotnických studií. Jevíčko na Svitavsku dokončilo rekonstrukci nevyužívaného objektu po bývalé sodovkárně. Za stavební úpravy dalo 2 miliony. Opravené prostory začne v polovině roku využívat Moravskotřebovská charita.
5: Zřídí v nich terapeutické dílny pro lidi se zdravotním handicapem. Za dohledu vyškolených zaměstnanců tam budou zpracovávat různé materiály a rozvíjet si tak pracovní schopnosti. Podle starosty Dušana Pávka z KDU-ČSL uplatnění by tam mohli najít absolventi praktické školy v Jevíčku. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Sportovní kluby by mohly do rejstříku pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl legislativní změny prosadit v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby. Stihnout to chce do konce roku. Informace o fanoušcích by kluby podle Šťastného mohly sdílet třeba i anonymně.
6: Nepovedeme ty návrhy směrem k schraňování velkého množství osobních údajů, to znamená plošného skenování lidí na stadionech, ale skutečně zaznamenávání pouze osob, které se něčeho dopustí. Ty kluby podle toho, té naší představy, by měly možnost vytvořit jakýsi registr hříšníků, zjednodušeně řečeno, a ty informace sdílet.
3: Kautský upozornil, že zamýšlený rejstřík by porušoval několik článků evropského práva. Slovensko z bezpečnostních důvodů uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Stalo se to asi před 2 hodinami. Opatření má platit do odvolání, informoval o tom mluvčí slovenské finanční správy Daniel Kováč. Konkrétní hrozby slovenské úřady zatím nezmínili. Tamní média připomínají, že Rusko aktuálně podniká vůbec nejhorší útok na západní část Ukrajiny od začátku války.
0: Počasí.
3: Nadcházející noc bude oblačná se srážkami, teploty 8 až 5 stupňů, na horách 4 až 2. Zítra bude zase oblačno a zataženo, zpočátku hlavně na horách s deštěm nebo přehánkami. Ty budou postupně slábnout, na českomoravské vrchovině se může objevit i bouřka. Teploty zítra 13 až 16, na horách 4 až 8 stupňů, vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění, bio zítra 1, to bude znamenat mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Díváme se na Pardubice, krajské město. Provoz tuto chvíli plynulý, snad jen na příjezdu do Sezemic kolony.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A je tady.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
7: A protože už tuto sobotu bude den otevřených dveří regionálních stanic Českého rozhlasu, dnešní kvízovka bude o rozhlase, rozhlasové kvízy, ale třeba lovec Jakub Kvášovský, který rád chodí k nám do Českého rozhlasu do kvízovky, nebude chybět. Určitě nechybíte vy. Zdravíme po týdnu, přejeme hezký podvečer s kvízovkou. A dnešní výhra, luxusní sada 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým parkénkem. Parádní cena kvízovky Českého rozhlasu. Určitě si s námi rádi zahrajete. Karel Sladký vás od mikrofonu Českého rozhlasu a kvízovky zdraví. Hezké chvíle s námi, také přes internet. Kvízovka je na internetových stránkách Českého rozhlasu, kde už si můžete najít šťastné číslo pro dnešní hru. A když se podíváte, najdete, dovoláte, automaticky postoupíte do slosování o luxusní sadu, která je dnes ve hře. Ať se kvízovka dobře hraje a hodně štěstí. Hezké chvíle s námi.

0: Už tuto sobotu od 9 do 16 hodin den otevřených dveří Českého rozhlasu. Určitě se mnozí těšíte. A tak rozhlasová bude dnešní kvízovka. Bude právě o rozhlase. Nějaké ty kvízy, co se rozhlasu týká i zvukové, nabídneme v kvízovce Českého rozhlasu. No a když budete úspěšní, můžete získat luxusní sadu 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. Parádní výhra dnešní kvízovky. Přejeme hodně štěstí.
1: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
0: A jak hrát kvízovku? Zatelefonujete k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od 1 do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ní správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. hodinou někomu z vás luxusní sadu velmi rádi věnujeme. Pod každým číslem je i písnička. Jejich seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu kvízovka. A už je tam i šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se dovoláte a řeknete ho, automaticky postoupíte do slosování. Šťastné číslo najděte si na webu Českého rozhlasu v pořadu kvízovka úplně nahoře. Pod čísly je dnes někde ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Dnes to budou rozhlasové otázky, rozhlasové kvízy, protože právě tuto sobotu, den otevřených dveří Českého rozhlasu, mnozí se těšíte na 16. květen od 9 do 16 hodin. Se můžete podívat tam, kam se běžně člověk nedostane, nepodívá. Ostatně i do rozhlasových studií. Zdravíme ze studia kvízovky Českého rozhlasu a držíme pěsti, ať se vám dnes daří. A mohli bychom si představit 5 z 25 písniček.
1: Kvízovka! Kvízovka! Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: Pod dvojkou, pod číslem 2 Můj svět, Činasky. Na vaše přání v kvízovce pod číslem 4 Marie Rotrová, píseň To nic. McCartney pod pětkou, pod číslem 5, že by to bylo zrovna šťastné číslo pro dnešní hru? 5. Pavel Bobek pod 16, Já ti zpívám.
2: A jen doufám, že si o mě necháš zdát.
0: A to je číslo 21, 21. I takto si můžeme v této hodině kvízovky Českého rozhlasu hrát. Pavel Dobeš, Lenka Filipová, Petr Spálený, Marek Ztracený, Abba, Miraja, další, ty také najdete v nabídce kvízovky. Na internetových stránkách Českého rozhlasu je seznam všech písniček, všech interpretů, můžete nahlédnout. Luxusní sada 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem čeká na někoho z vás. Držíme pěsti.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Pouštíme se do toho do kvízovky s datem 13. května, 18 hodin 11 minut, Český rozhlas. Zdravíme kvízovkáře do Pardubického, Libereckého, Královéhradeckého kraje, do Prahy na Moravu. Všude tam, kde s kvízovkou jste. Ať se podaří dovolat. Hodně štěstí a hezký podvečer.

0: Český rozhlas hudebně soutěžní hodina jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou.
1: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A nemusíte jen poslouchat, můžete se zapojit, zatelefonovat, zkusit štěstí 726 46 46 46, telefonní číslo do Kvízovky. Zdravím paní Jitku. Paní Jitko, hezký podvečer, vítejte v Kvízovce.
2: Pěkný podvečer vám všem.
0: Pěkný podvečer, váš vztah k Českému rozhlasu.
2: No, je to můj věrný kamarád.
0: Kamarád.
2: Moc ho ráda poslouchám, už od samého rána.
0: Tak to nás moc těší.
2: Nečasujte teda po ránu to.
0: Ano, vstáváte s Českým rozhlasem, to je dobře. Tak pomalu budeme usínat s Českým rozhlasem, ale ještě je čas, ještě 18 hodin 16 minut, je tady Kvízovka, pak to bude i noční linka od 23 hodin. Paní Jitko,
2: to je tak zajímavá.
0: Pro jaké číslo v Kvízovce jste se rozhodla?
2: Mně se líbí 12.
0: A cože se vám líbí 12?
2: No, protože to je jako 12 měsíců v roce. A myslím si, že je tam i ta skupina ABBA.
0: Že byste se podívala na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka.
2: No, to mě úplně prokouknul.
1: Šťastné číslo.
0: No, když říkáte ABBA, tak jak jinak byste věděla, je to tak. 12. šťastné číslo pro dnešní hru. Je tam i ta ABBA Hastamaňana, nádherná písnička. A snad vám ta 12. přinese štěstí, paní Jitko, v tom závěrečném slosování před 19.
2: To bych byla moc ráda.
0: Luxusní sada tří keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. Jaká jste kuchařka? Jste často v kuchyni?
2: No, často, samozřejmě.
0: To já nevím, proto se ptám. A co je takovou vaší specialitou?
2: Já jsem v důchodě, já jsem hodně taková soběstačná. My nechodíme na obědy nikde, takže vařím. To víte, že si rádi něco dobrýho ukuchtíme.
0: Pochutnáte si rádi.
2: To je dobrý pomocník.
0: Ano. A co je vaší specialitou, paní Jitko?
2: No, záleží, jaké jsou suroviny, no. Manžel je od masa, tak něco od masa.
0: Ano.
2: Cokoliv, no.
0: Dobře, tak držím pěsti. Před 19. hodinou jste v závěrečném slosování číslo 12 vybrala šťastné číslo paní Jitka, která telefonuje z Čánky, tak vás tam pěkně zdravím, paní Jitko, hezký podvěr.

0: večer. Opatrujte se a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: I taky. Naschledanou.
0: Paní Jitka s číslem 12 je tam v slosování o luxusní sadu 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem.
2: Chcete zkusit klízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Vybíráte čísla od 1 do 25, tak jaké další si vyberete? Uslyšíme za chvíli. Teď uslyšíme Abu. Český rozhlas, klízovka. Hezký podvečer.

0: posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Šťastné číslo už vám vybrala paní Jitka. 12. šťastné číslo pro dnešní hru. Kdo se podíval na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka, dobře to ví. Tak 12. už je rezervovaná, má i paní Jitka. Do středních Čech, zdravím pana Ondřeje. Pane Ondřeji, hezký podvečer.
2: Já vás zdravím, pan Sladký.
1: Také. Jak se máte?
2: Tak vzhledem k tomu, že dneska počasí nebylo nic moc, tak nálada trošku taková smutnější.
1: Počkejte,
2: ale...
1: vy se máte podle počasí?
2: No to ne, ale tak jako, já to řeknu takhle, počasí dneska nebylo nic moc, tak to ne, není zase tak úžasný, ale teď je vykušit výzovka, tak jsem báječně, ale mě, že jsem se dovolal.
1: To jsme rádi, také moc vás zdravíme. Jaké číslo jste si vybral vy od jedničky do 25?
2: Já to řeknu takové jednoduše, 21, protože chtěl jsem původně 12, ta bohužel byla vybrána už.
1: Tak 21, pod 21 rozhlasoví hlasatelé. Dávejte dobrý pozor, pane Ondřeji, bude to o postřehu, o poslechu. Ostatní posluchači mimo soutěž, vy soutěžně poslouchejte. Rozhlasoví hlasatelé. A teď si představte, že to jsou manžele.
3: Představte si, dva hlasatelé manžele ulehají doma ke spánku.
4: A na závěr ještě předpověď počasí na zítřek.
5: Ráno bude polojasno, postupně přes den protrhávání oblačnosti. Ranní teploty 12 až 15 stupňů, odpoledne vystoupí až na 52, opravy 22 stupňů Celsia.
4: Konec zpráv.
5: Dobrou noc.
4: Dobrou noc.
6: Ještě než ti popřeji dobrou noc, ráda bych tě upozornila na přehled zítřejších programů. Ranní rozcvička tě vzbudí v 6.30. A pak si zkontrolujeme tlak plynu.
7: Po ranních zprávách v 7 hodin 5 minut tě probudím polibkem, popřeji ti dobré jitro a připravím ti blok hudby a mluveného slova.
1: Tak rozhlasový hlasatele, poznal jste, kdo je interpretoval? Koho jsme slyšeli, pane Ondřeji?
2: Nějaký možnosti máme, pane Sladký?
1: Jaroslavu Hanušovou a Jiřího Lábuse, ale vás se zeptáme na něco jiného, jak pozorně jste poslouchal, jaké pořady zmiňovali, jaké rozhlasové prvky, alespoň dva jmenujte. Bylo jich tam víc?
2: Tak vím, že tam byla určitě rozhlasová rozcvička.
1: Ranní rozcvička, výborně, ano.
2: No, ranní rozcvička a pak tam byla, myslím, předpověď počasí.
1: Určitě, určitě. Tlak plynu svého času se také hlásil v rozhlase. Předpověď počasí jsme slyšeli, tam se nám zasekl hlasatel, kterého představoval Jiří Lábus. Dobré jitro, blok hudby a mluveného slova. Splnil jste podmínku, tak my to teď potvrdíme v kvízovce tím naším příjemným signálem, Ondřej, který vám velmi rádi posíláme. Je to tak? A jste tam? Ulevilo. A jste tam také v tom závěrečném slosování o luxusní sadu tří keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. To je krásná výhra dnešní kvízovky s datem 13. května. Tak já doufám, že se vám teď rozsvítili ten podvečer, zpříjemnili chvíle.
2: Rozsvítili.
1: Tak a vy jste se dovolal. Podařilo se. Krásně. Tak držíme pěstí v tom závěrečném slosování. Mějte se hezky.
2: Díky,
1: hezký večer.
2: Krásný večer.
1: Krásný večer, naslyšenou. A kvízovka pokračuje.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Paní Jitka s 12, pan Ondřej s 21 jsou ve slosování luxusní sadu 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. A jestli se k ním přidá i paní Pavlína, to uslyšíme už za malou chvíli. Paní Pavlíno, vítejte v kvízovce. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer. Šťastné číslo už nám nepovíte.
2: No to nepovím, protože to už bylo, ale já jsem si vybrala číslo 1, protože tam je hezká písnička, Máme si co říct od Jitky Zelenkové.
1: Máme si co říct, paní Pavlíno, 1, Jitka Zelenková, je to tak?
0: Sázka na Jakuba.
1: No a něco si řeknete i s Jakubem Kvášovským teď. Pod jedničkou je Jakub, který velmi rád dochází i do Českého rozhlasu, do kvízovky, připravuje pro vás otázky, úkoly. Jste ráda, že jste narazil na Jakuba, na lovce?
2: Ani moc ne, protože většinou na něm pohořím.
1: Neříkejte. Tak kdo ví, co to bude dnes pod tou jedničkou a jestli tou jedničkou budete, jestli ho trufnete, no je to 50 na 50.
2: Víte? Určitě, je to hra.
1: Je to hra, to je dobře, že to tak berete. Když to nevíde, tak Jitka Zelenková vám zaspívá, to je určitě
2: bude písnička pěkná.
1: Tak, jste připravená, aby vám Jakub Kvášovský položil otázku?
2: Ano.
1: Jakub Kvášovský, otázka pro paní Pavlínu.
3: Nejvyšší horou jižní polokoule je africké Kilimandžáro.
1: Paní Pavlíno, ano nebo ne?
2: Tak ano.
3: Není tomu tak. Je to Aconcagua v Jižní Americe, která jen těsně nedosahuje výšky 7000 metrů.
1: Tak jsme si připomněli zeměpis.
2: Určitě.
1: Jak jste říkala, je to hra. Tak třeba za týden v kvízovce zase ve středu po 18. hodině. Mějte se také hezky, hezký večer. Naslyšenou. Jitka Zelenková bude zpívat a vy budete vytáčet číslo kvízovky.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Kvízovka jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Český rozhlas, hudebně soutěžní hodina. Máme si co říct.

0: Jitka Zelenková, která má také velmi vřelý vztah k Českému rozhlasu.
1: Jako malá holka jsme měli doma u babičky a u dědy v Rakovníku takzvaný rozhlas po drátě. Takže od dětství mám rozhlas jako ten základní, krásný prostředek k tomu, abych se dostala do hudby, do pohádek, do různých příběhů. A vlastně rozhlas se mnou jde od útlého dětství.
2: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Kvízovka je tady a zdravím pana Petra, který teď zkusí štěstí. Pane Petře, hezký podvečer.
3: Dobrý podvečer, tady Petr.
0: Jaké číslo jste si vybral v kvízovce vy?
3: 11.
0: Má to nějaký důvod, Petře?
3: Ne, já to prostě střílím jenom tak od boku na zařbůh.
0: Já vidím, co je tam za písničku, bude to Marek Ztracený, stále věřím pod 11, ale pod 11 máte rozhlasovou znělku. Může být současná, může být i minulá, to necháme na vás. Rozhlasová znělka. Jste připraven?
3: Ano.
0: Pouštíme rozhlasovou znělku.

0: Pane Petře, jaký pořad tato znělka ohlašovala nebo ohlašuje?
1: Já mám takový tušení, ale pro jistotu bych se zeptal, jestli nemáte možnosti.
0: Možnosti by byly. A jaké je to vaše tušení pro zajímavost?
1: No, to zatím si nechám pro sebe. Nechám si říct ty možnosti a pak uvidíme.
0: Jo, takže bych si možnosti taky nechal pro sebe.
1: No,
0: tak,
1: to ne.
0: Tak já něco vymyslím. Tak třeba noční proud, meteor, tobogán, noční linka, domino. Tak, co by to mohlo být?
1: Noční proud.
0: A zeptám se vás, jestli, a to je pod otázka, jestli ten pořad ještě existuje, jestli ho Český rozhlas v současné době vysílá.
1: To já nevím, já Radiožurnál teďka neposlouchám, takže nevím.
0: Nebavme se o Radiožurnálu, ale o Českém rozhlasu jako takovém. Takže, splnil jste první část, ano, je to noční proud, ale druhá část, abyste si mohl zajistit postup do slosování o luxusní sadu, existuje pořad noční proud ve vysílání Českého rozhlasu i v současné době?
1: Já si myslím, že ne.
0: Myslíte, že ne? Existuje, vysílá se a vysílá se na dvojce Českého rozhlasu v noci, kde ho také posluchači rádi poslouchají. Jste mi bardy, disc jockey, moderátory, je tam na dvojce Českého rozhlasu noční proud.
1: Tak já tuž... jsem totiž ho poslouchal totiž svýho času na radiožurnálu.
0: To je pravda, na jedničce. Ano, ano.
1: Ano. Pepa Šrámek.
0: Byl na jedničce a teď je na dvojce, takže na Českém rozhlase dvojka noční proud stále je, přetrval, i když samozřejmě už zase v tom jiném tím o modernějším kabátku, je tam na dvojce. Pane Petře, tak dnes to sice nevyšlo, ale třeba za týden
1: nevyšlo,
0: u nás v kvízovce. Nevěžte hlavu, je to hra. Posíláme Marka Ztraceného, držíme pěstí příště. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Paní Petra, zkusíte štěstí v Kvízovce, zahraje si s námi také. Paní Petro, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, pane Sladký.
1: Vám také. Jak jste, kvízovkářko, připravena?
2: Ano.
1: Tak, poprosím o číslo. Osmička, tam budete mít potom slzu na srdci, písničku nádhernou, a pod osmičkou je hudební rozhlasový kvíz. Znáte nějakou písničku o rádiu? O rádiu nějakou písničku, Petro?
2: Jak se zpívá Rádio a já.
3: Rádio a já, jak rád si vzpomín.
1: No je to tak? A víte, kdo jí zpívá tu písničku?
2: Já nějak nevím.
1: A to je právě otázka pro vás. Kdo zpívá písničku Rádio a já? Byli dva Stanislavové, mladší a starší.
3: Stejně jako tří, všechny na slavě. Známý kdo, přátelé jsme Rádio a já.
2: Nevím.
1: Není tam někdo, kdo by vám

0: napovědět?
1: Neví,
0: já to slyším. Tak ani neskusíte, Petro?
1: Neskusím.
0: Stanislav Procházka mladší, Rádio Já, tolik oblíbená písnička u posluchačů Českého rozhlasu. Tak dnes to sice nevyšlo, ale tak příště není všem středám konec a my vám posíláme píseň Na srdci, Slza, tak tady pro vás, Petro, speciálně za odvahu v kvízovce. To se cení. Mějte se hezky, pěkný večer, naslyšenou.

0: Žár.
1: Kvízovka.
2: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
3: Ta dnešní o rozhlase, protože už v sobotu den otevřených dveří regionálních stanic Českého rozhlasu od 9 do 16 hodin nahlédnete do studií, vyzkoušíte si práci moderátora, poznáte zákulisí a další zajímavosti a překvapení. Jestli pak se v sobotu chystá i paní Květa. Hezký podvečer, paní Květo.
4: Hezký podvečer, chystáme se k vám s manželem.
3: A tak výborně, tak to se těšíme také, že přijedete. Je výhoda, ať bude jakékoliv počasí, tak v rozhlasové budově je vždycky dobře, příjemně, v dobré společnosti, takže vám určitě bude hezky. Manžela tam už slyším také, je tam s vámi teď.
4: Ano, to je dobře.
3: Do této chvíle věděli byste odpovědi na všechny otázky, rozhlasové kvízy, které zazněly?
4: Předtím tu otázku jsem teda věděla, Procházkovi.
3: Ano, a ty další, ty, co jsme tam
4: taky
3: měli?
4: Jednu.
3: Dobře, no tak ještě tady bude nějaký kvíz pro vás před 19. hodinou také, tak dá se říct, kolik let vy posloucháte rozhlas? Asi to budou desítky let, předpokládám.
4: Ano.
3: Pamatujete ještě Československý rozhlas?
4: Pamatuju. A manžel taky.
3: Manžel také, dobře. Tak jaké číslo jste si vybral od jedničky do 25?
4: 16.
3: Tak tady máme něco z rozhlasového archivu. Takže vám také něco pustím, paní Květová, a manželovi se smějete, copak?
4: No, bude asi záhada, jestli to uhádneme.
3: Proč by ne? Říkala jste, že předtím jste se docela chytali v těch rozhlasových chvízech a když pamatujete, nebo jste poslouchali, tak i ten Československý rozhlas.
4: Ano.
3: My se teď vrátíme do nějakých 80. let 20. století, kdy byl tento pořad velmi oblíbený.

0: Tak, to je ono.
1: Máte nějaké možnosti?
0: Zeslabte prosím rádio. To je velká prosba. Když se volá do rádia, tak se vypíná rádio. Možnosti tady nebudou žádné, ale vy určitě jako matadoři a pamětníci. Připomnělo vám to něco?
1: Já nevím. Magion?
0: O rozhlase mluvíme. Magion byl přeci v televizi. No. Televizní Magion.
1: No. Tak to nevím. Nevím.
0: Tak třeba... Co by to tak mohlo být? Kolotoč, meteor, domino. Já teď přemýšlím, vy jste mě hezky poprosila o možnosti, předtím jsem dal taky možnosti, tak co?
1: Dáme to domino?
0: To se mě ptáte nebo odpovídáte?
1: Dáme domino.
0: A pamatujete rozhlasové domino?
1: No trochu.
0: A je to domino. Jeho znělka se ozvala v Českém rozhlase 4. ledna 1982 ve 14 hodin. Na Českém rozhlase 2 Praha. A vysíláno bylo do konce srpna 2012. V té době vzniklo Rádio Junior. Domino, které jsme vysílali třeba i z Hradce Králové. Je to skutečně pořad, který byl oblíbený velmi mezi dětmi a nejenom mezi dětmi. Domino jezdilo třeba na pionýrské tábory, nabízelo reportáže ve vysílání. Tak to bylo domino, které uváděla vždy právě tato znělka. No tak to vyšlo, paní Květo. Kámen spadl ze srdce?
1: No, to jo. Říkám, kolotoč to není, to jako vím, to vím tu znělku, ale tady mezi tím jsem se rozmýšlela. No. Takže domino,
0: vyšlo tam. To. No a písnička pod číslem Pavel Bobek, tak toho vám ještě posíláme. A za mluv chvíli už to bude fanfára a vy všichni, kteří jste postoupili do slosování, se dozvíte, jestli právě vy nevyhrajete luxusní sadu keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem.
1: Tak
0: držíme pěstí, ať vám dobrá nálada vydrží. Pozdravujte manžela.
1: Vám taky a těšíme se v sobotu na vás.
0: V sobotu. Mějte se hezky. Ano. Pěkný večer. Naslyšenou. Ano.

už se dozvíme, kdo získá luxusní sadu 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým prkénkem. To byla motivace zatelefonovat do kvízovky. Výherce ale může být jenom jeden. Krásná parádní cena. Získávají číslo 16. A kdo měl 16? Paní Květa se může radovat. Paní Květo, gratulujeme, 16. Luxusní sada 3 keramických nožů v bambusovém stojánku s bambusovým parkénkem. Už tuto sobotu den otevřených dveří regionálních stanic Českého rozhlasu od 9 do 16 hodin. A za týden ve středu po 18. hodině vaše oblíbená kvízovka. Nezapomeňte se podívat na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu kvízovka. Nejpozději před začátkem vysílání tam najdete šťastné číslo pro tu další hru. Karel Sladký se na vás v kvízovce těší. Hezký dobrý večer.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve Svitavách rozšíří kontejnerová stání na sídlištích. Opozice ve sněmovně znovu zabránila hlasování zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Dobrovolníci po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. A zítra bude zase oblačno až zataženo, místy déšť, přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné pozdní chvílemi i slunné odpoledne z Pardubic. Svitavy začnou rozšiřovat kontejnerová stání. Radnice chce pro umístění dalších nádob na odpad využít plochy u bytových domů, například na sídlišti u nádraží nebo v Lánech, říká místostarostka Dita Kukaňová ze Sdružení pro město.
2: Třeba historicky ještě, že tam byly klepače, tak tam třeba zůstalo vydlážděné místo a máme nyní k dispozici 34 kontejnerů, 20 žlutých a 14 modrých, které bychom rádi rozmístili po Svitavách, abychom lidem ještě přiblížili tu možnost třídění odpadu.
0: Na pěti železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji zítra začnou výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a taky v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždycky zajištěné návazné přípoje. Celková modernizace hradeckého uzlu za 10 miliard korun má skončit v roce 2031. Sněmovna se zase nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic a železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Dobrovolníci po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou je možné přispět na prevenci nádoru hlavy a krku. Během Českého dne proti rakovině bude kvítky měsíčku lékařského v ulicích nabízít asi 16 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách. Podrobnosti třeba v dalším zpravodajství.
1: Počasí.
0: Noc na zítřek bude oblačná až zatažená. Zpočátku ojediněle s přehánkami. Během večera a noci se od západu rozšíří místy slabý déšť. Na horách budou srážky četnější. Noční teploty 8 až 5 stupňů. No a zítra čeká nás velká oblačnost se srážkami. Oblačno až zataženo hlavně na horách s deštěm a přehánkami. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka, převážně na Českomoravské vrchovině. Teploty zítra 13 až 16 stupňů. Na horách 4 až 8. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré. Tlak se nemění, bio zítra 1. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: hlavně z 19. století, ale už od 18. století se u nás takzvaně onkalo, což je rozdíl, protože se zdvořile oslovovalo třetí osobou jednotného čísla. On přišel. Potom později pod vlivem němčiny se začalo ještě onikat. Oni přišli a během 19. století postupně byla tato zdvořilostní forma vytlačena vykáním.
1: Oni se zase vyznamenali. Stovali před tou naší bábou, ať je Rusko.
2: Jste si taky nebral servítek, pane Wachmeister.
1: Co pak, oni se můžou na něco pamatovat? Byli napité jako žok? Měli prasečí očička, místo do dveří lezli tamhle na kamna.
3: Pane Wachmeister.
1: Já jsem jim vždycky říkal, že alkohol je zhouba. Oni to moc nesnesou a pijou to. Tak se zpamatujou? Musí přeci odlifrovat toho špiona panu Rittmistrovi do písku. Z nás bude mít radost.
2: Už pro něj jdu.
1: Jdou.
4: Co vlastně vyjadřovalo to onikání? Dávalo nějak vážnost nebo proč?
0: Jak onikání, tak potom to vykání, které bylo velmi silné za Rakouska-Uherska, vyjadřovalo jednak zdvořilost, to je v podstatě i dnešní funkce, ale i formálnost ve společenském styku a nebo společenský odstup mezi lidmi z různých vrstev. Za té monarchie se velice dbalo na takovou obřadnost při společenském styku a určitě posluchači si vzpomenou na mnoho filmů například, nebo Jaroslav Hašek s tím hodně pracoval, kdy ti státní úředníci pod penzí podle toho, v jaké hodnosti byli, tak těm výš se vždy onikalo.
5: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanecká sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul v nejvyšší soutěži porazili Liberec. A počasí zítra oblačno až zataženo, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to ale znamenalo další zadlužování České republiky, doplní předseda ODS Martin Kupka.
2: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Městská policie Děčín hledá nové strážníky. Podle ředitele Marcela Horáka odešlo několik pracovníků do důchodu a teď chybí až 6 lidí. Uchazeči musí mít maturitu, řidičský průkaz skupiny B a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.
3: Práce strážníka vyžaduje podle Horáka také schopnost komunikovat v napjatých situacích a udržet klid, správně vyhodnotit problém a rychle jednat. Velká část práce je preventivního charakteru, zejména hlídkování v ulicích, přednášky na školách anebo pomoc lidem, kteří se na strážníky mohou při pochůzkách obrátit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Vedení radnice potvrdilo, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
4: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7000 sodíkových světel. Za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili v nadstavbě o titul v nejvyšší soutěži Liberec 1-0. V tabulce tak skončí nejhůře na páté pozici. Před několika málo minutami začal duel v pražském Edenu mezi Slavií a Jabloncem. Domácí celek si v případě vítězství s předstihem zajistí titul.
1: Počasí.
0: Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tady zataženo až oblačno, místy přehánky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat, večer se naopak na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra docela nízká, stále mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky kolem 11, vítr mírný, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně zůstává kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. V něm se už ve směru k dálnici D1 jede výrazně plynuleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sledují, jak se komu daří a to prostě člověka si úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apelují na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě jemu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžký pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem

Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30 letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. No, je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv na tom hokeji, teda na tom ledě jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši sedu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední
0: tak,
1: sezónu,
0: New Jersey,
1: takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a to je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak dcery? Ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde, a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: to
1: je
0: se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná nějaký takový číslo, my jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména, já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale, nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, jak když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jediný, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavej na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala trest 5 let vězení. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. A zítřejší počasí, oblačno až zataženo, občas přehánky, večer hlavně na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pražský vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně za 1 400 000 000 korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu, potvrdil to její advokát Jan Poles.
2: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměla v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
0: Policie stále pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policistů má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku včera ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně. Takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
0: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají, mají se obrátit na linku 158. A ještě jedna výzva policie. Ta stále pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je zhruba 170 cm vysoká, má světle hnědé vlasy po ramena, obuté měla černo-červené tenisky. Upřesní mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
4: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované, prosím, volejte na linku 158. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým obsadil 2. místo za Ukrajinou.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech Krušný hor i sněhové, nejnižší teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velká oblačnost, místy přehánky, během dne jich bude v Čechách ubývat, večer se naopak na východě republiky od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11. Mít mírný vítr od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec na kilometru 69 stojí porouchaný kamion. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech všech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Stejně jako úvodní hvězda na tričku, bude většina z dílny nejvýraznější osobnosti slovenské country, trnavského rodáka Alana Mikušeka. Před rovnými 30 lety se pochlubil prvním samostatným albem, které otevíral sugestivní Ocean Slz.

Zatímco Alan Nekušek naplnil oceán slz, tu nejpravější současnou country vám nabídli naše dnešní hosté pod názvem Dead Horses v atmosféře hudební tradice státu Kentucky. Zdejší rodečky Linda Jean Stokiová s Montanou Hobsovou projíždějí nejen domov Bluegrassu, ale pod firmou Local Honeys jsou častými hosty i v New Yorku. Tady jsou ještě jednou s písničkou Kdybych mohla přestat.

Alan Mikušek a z jeho prvního alba, které vyšlo před rovnými 30 lety, jeho optimistická Svět čaká na nás. Nebude od věci, když připomenu, že album vzniklo v proslulém bratislavském studiu Relax pod dohledem všeobecně uznávaného Josefa Krajčoviče a tvoří ho celkem 11 písniček vesměs z Alanovy dílny. Tahle se jmenuje Tak už choď.

Stále živý déšť v autorské nahrávce Alana Mikušeka a Michala Tučného. Tak sugestivní, že to možná mnohým z vás ani nedalo a vykoukli jste z okna, jestli venku neprší. Nahrávka vznikla v roce 1994 ve spolupráci s golemem Honzy Václavíka. A zase na chvíli zamíříme do Kentucky, do prvního samostatného alba dívčího tandemu Local Honeys. Jedinou převzatou skladbou je písnička folkového Gene Ritchieho z roku 65. Tenhle vlak už tady nestaví.

Alan Mikušek a hold country muzice z jeho prvního alba, které vzniklo v bratislavském studiu Relax se studiovou skupinou, v níž byli ryzí tučňáci Jirka Zima a Medard Konopík, Milan Plechatý a slovenská esa Ladislav Lučenič nebo Michal Dočelomanský junior. Na jeho dalších albech se podílel i styl kytarista Petr Klouda.

Linda Jeanstokyová s Montanou Hobbsovou jako Local Honey a jejich místy hrůzostrašná balada o Frankovi a Billy Buckovi, jejíž nahrávka vyšla stejně jako celé album se skupinou The Footsteps populárního písničkáře Tylera Childerse v průběhu letošního léta.

Mikušek s Věrou Martinovou a titulní písnička z jeho alba Krídla, které vyšlo v roce 2000, uzavřeli dnešní z velké části slovenský country dostavník. Doufám, že jste si při něm bálečně odpočinuli a že u dalšího výletu nebudete chybět. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Alenem Mikušekem. Má pro vás ještě tuhle uspávanku. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu dnes podpořila sněmovna. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Fotbalisté Slavie jednoznačně porazili Jablonec a slaví mistrovský titul. A počasí zítra velká oblačnost, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na hospodaření Českého rozhlasu i České televize by nově mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje také opozice, ta ale zároveň kritizuje vládní koalici kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií, říká šéfka poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
4: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho Nejvyššího kontrolního úřadu.
3: Dohledu Nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nijak nebrání. Ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů. Vládní koalice jich má celkem 108. V Mikulovicích na Jesenicku přibude celkem 8 nových obecních bytů. Práce začnou v nejbližších několika týdnech. Pro výstavbu bytového domu se tamní samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
5: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
3: Obec Chřibská na Děčínsku dostane od Ústeckého kraje finance na zázemí pro hasiče při nedávné likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Krajští radní schválili přidělení téměř 680 tisíc korun z fondu pro mimořádné události. Chřibská zajistila pro hasičské jednotky hlavně jídlo a pití, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
6: My jsme tedy se rozhodli, že i tyhle ty náklady, které nám takhle jako vyúčtovali, tak jim jako kraj budeme kompenzovat. Chřibská nemusí být jediná, my jsme určitě připraveni se o tom bavit s dalšími obcemi, které se do toho jako zapojili. Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie s předstihem slaví mistrovský titul. Rozhodlo o tom jejich vítězství v nadstavbové části ve skupině o titul nad Jabloncem v poměru 5-1. A už podvečer ve skupině o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. V tabulce se tak posouvá na čtvrté místo před Jablonec. Liberec už nemůže skončit lépe než na šesté pozici.
0: Počasí.
3: V noci na čtvrtek čekáme v České republice oblačno až zataženo, zejména v Čechách. Přeháňky, na hřebenech, v Krušných horách i sněhové. Nejnižší teploty stále docela nízké mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velmi podobně jako dnes, tady velká oblačnost, místy přeháňky. Během dne jich bude zejména v Čechách ubývat a naopak večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřka. Nejvyšší teploty většinou mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky budou maxima kolem 11. Vítr mírný od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer postupně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. Po kolizi dvou osobních vozidel začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh zůstává neprůjezdný. Velmi opatrně také na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní vozidlo. I tam se teď vyšetřuje, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vám slyšel jeden pěkný aforismus. Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Já sám to už dokázal nesčetněkrát. Podepsán Mark Twain. A tím je vlastně řečeno na úvod dnešního divadla úplně všechno. Ty následující minuty budou totiž patřit dnes jednomu z nejslavnějších světových povídkářů a spisovatelů. Tak pěkný večer.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraji, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za Svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist.

uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počas se udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás

všech vizionáře Snílky a Lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Obojí je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jimi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

se me ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu. a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo, vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 cm od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno. V okolí 180 cm vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si, zdá se, přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. Usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy ohněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně. Zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zaspat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
3: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
3: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
2: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900, nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kdy se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Pomím si v první řadě rádio.
0: Co máte k tématu?
1: Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul, jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Halo? No. Ještě živá má žena. Přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě, že nabízí výhodné půjčky, lepší jak v bance. A já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, a dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo. A já jsem to říkal doma manžel, co to ještě žila. Ona říkala, dobře jsi udělal, protože ten chlap, kdyby jsi podepsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platný. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všetky ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
0: Roberte, já si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
1: Půjčku a měl už nachystané v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
0: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
1: No, přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
0: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
1: Prosím?
0: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
1: No, protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
0: Mhm, výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
1: Že na mě to řekla tak ještě životech.
0: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
1: Tak to si... Jo, tak to bylo kdysi, a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli večáka, no uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky. A pes otevřel a chlap utíkal, co mu nový skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
0: A umíte říci obchodníkovi jasné ne, a nebo je vám to nepříjemné?
1: Umím. Když prostě se rozhodl, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu
0: tak
1: přece
0: umíte
1: vědět.
0: Asertivně reagovat, tak to má být. Jo. Vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy? Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější?
1: No, teď řeknu, paní Barbožiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šimberku nebo v Budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů, a já jsem dostal takovou chuť na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážu v televizi dobré jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
0: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle a už utíkám do ledničky do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte. Přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někde viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
1: záleží na finanční situaci.
0: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuju, Roberte, děkuju, že jste se s námi povídal.
1: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. A řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písničkách napřání zahrát včelku Máju.
0: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se. Stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kaleš, Uhlířský Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady zbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, Já ji nepotřebuju, a on pohle, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo. On to měl na sedačce na zadní, a ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pám, no dobrý. A tak mi podává, a tu máte zadarmo, já pám, no tak dobrý, děkuju. A jdu a on povídá, no počkejte, tak úplně zadarmo ne. Zas, abyste si mysleli, že to bude úplně zadarmo, tak nějakou slevu vám dám. A já říkám, když jste říkal zadarmo, no jo, tak tuhle bych...

0: jinak já to nepotřebuju. Tak koukal jako tele na nový vrata, jak se říká, jo. Pán, no tak takhle zase ne úplně zadarmo. Já pán, no tak to neříkejte, že to je zadarmo. A tak jsem koukal a vyskočil ten druhý a povídá, kde bydlíte? Já pán, a proč to chcete vědět? No já bych šel s vámi, já pán, no ze mnou nemusíte, helejte. Já vám nechci ukázat, kde bydlím, že jo. Jo, takže jsme se takhle nedohodli. No a tohle se mi stalo jeden den, no a asi za tři měsíce zas něco podobného, jo, to zas bylo jinde, jo. Takže takovýhle chytráci jsou tady taky mezi námi, jo. Nejdy zadarmo, pak za málo, jo, a vlastně oni to někde ukradli a kdyby to člověk vzal, jo, tak ještě by měl po potahování, jo.
1: A řekněte mi, pane Miloslave, jaké v úvozovkách zázračné výrobky vás nejvíc pobaví, že někdo nabízí? Napadá vás něco?
0: No hlejte, já žádný zázračí neznám, jo. Většinou jsou obyčejné věci a když někdo říká něco zázračného, tak to je nějaký podfuk, jo.
1: Souhlasím. Třeba magnetická deka, která prý léčí úplně všechno od kloubů po nespavost, nebo hrnec, ve kterém se nikdy nic nepřipálí. A ještě prý ušetříte elektřinu o polovinu, nebo nějaký zázračný pás na břicho, po kterém člověk zhubne v leže u televize. To jsou neskutečné
0: nabídky. Takovýhle věci opravdu nejsme, no.
1: Fajn. Tak vy se nenecháte nachytat, to máte štěstí, ale řekněte mi teda, z jakých zkušeností jste vycházel, protože já jsem se musela napálit mockrát, abych teda pochopila, že musím být opatrná. Kde to mělo počátek, ta vaše opatrnost?
0: Víte, kde je začátek? V logickém uvažování.
1: No,
0: víte,
1: tak
0: že
1: to
0: já vkládám básničky, jo? Takže já už jsem složil básničky pro kde koho, i pro svého lékaře, jo? A prostě, když někdo chce něco za lacinu, anebo to, taky mi to hned prostě odreaguju, nebo ho, jak se říká, nenápadně odlifuju od sebe.
1: Nejste důvěřivý, jako
0: ne.
1: Třeba já nebo ostatní. Tak
0: ne,
1: vám se to vyplácí, ušetřil jste určitě spoustu stovek, ale možná tisíc.
0: Ale mě jen tak někdo nenapálí, jo. Já když jsem byl třeba, dal jsem třeba ve sklárně v Kavolíru, jo, a tam už mě znali a říkali, jo, Sláva, ten je i nad vedoucího, jo. A dokonce i pak vedoucí, jo, já jsem třeba ve sklárně Kavolír vítal Klause, když dělal ještě premiéra, jo. A dokonce když tam Klaus šel, tak já jsem ho vítal u nás expedici, ještě jsem předeběh, nechtít jsem jako předešel i svého vedoucího, jo. A potom vedoucí šel do kanceláře a povídá, Slava, tady bude dělat vedoucího, jo. Jo, tak se tomu všichni smáli, jo. A já jsem říkal, no vidíte, blbci, já jsem si s Klausem popovídal, aby se tady někam schovávali, jo.
1: Pane Miloslave, teď jsem se někde ztratila. Tak jestli je to k tématu všechno, tak já vám poděkuju.
0: Já bych vám mohl říct jednu básničku. Ale...
1: A na závěr klidně řekněte báseň, po které se pustíme, píseň od Damians.
0: Tak jdeme na ní. Když se člověk narodí, o světě tu nic neví. Pozná až časem pak, když oblékne hezký šat. Projde se tu po kraji, přátelé mu mávají. To hned pozná lidí pár, ucítí ten slunce žár. Ví, že žije na zemi, všichni jsme jí souzeni. Každý se tu narodil, aby šťastný život žil. Měl tu vše, co by si přál, aby mohl jít světem dál. Tak to pro nás začíná, má to každá rodina. Každý má mít své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu, nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne? I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne do věží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 800 900. Krásnou noc přejeme. Halo? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900, linka zavináč rozhlas.cz anebo rozhlas.cz/linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali,

0: když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici, nebo třeba v zaměstnání, i to se prý stává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj. Praha.
0: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
0: Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jenom jsem se chtěl podělit. Já, víte co, já jsem to zblbý. Já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu. Je, jsem se nezalýchal, no.
0: A víte, co mě... Začal jste výborně, tak...
2: Já se přiznám,
0: že jsem blbej. Vy jste dobrý. Pokračujte.
2: Já jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšvihů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako, takovou tu beránčí povahu, že jako prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my jsme byli, mě už je 55, jo, a my jsme byli taková ještě za komunistu jako poměrně jako bohatá rodina, jo, táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný a prostě bylo to vlastně, když jsem někdo přijal, tak říkal, to je země bez reklam, jo. A teďka vlastně mě se stalo třeba, by byl konkrétní, prostě klika u dveří, jo. A teďka mě přišlo vyměňovat vodu a já jsem jim to vyprávěl těm klukům, oni říkali, to je klika za 500 000 000, jo. A tam šlo o to, že prostě, já jsem si říkal, nikdy bych nenaletěl, jako já nekupoval hrnce někde, nebo, a prostě najednou zvonek a slečna, jo, taková roztomilá slečna, a teď já jsem si říkal, no, to bude nějaký zase, jo, a hned jsem byl připravený, jako, ne, nic nechci, jo, a ona prostě asi, no, my tady máme kliku ke dveřím, jo, vy to máte takový, a prostě mě nějak ukecala, já jsem říkal, jako já to nechci, že, a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo, vyměnil kliku a říkal, já nevím, 1200, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako prostě já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. A říkal, ne, jedině na fakturu, už začal být jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl hlavně taky 50-letý, montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali a on vytáhl tu fakturu a dal mi to podepsat. A teď to dal na dveře a dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo. No. Uh-huh. Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatřil, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku nebo, a tam bylo, myslím, 480 000, jo. Prostě bylo to ve 100 000, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepůjde, jo. A teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montárek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo. A vymířil mi to, prostě mi to vrátil do boku, no. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat, jo.
0: Počkejte, no. Jak můžete říct, no. Že jste neměl strach?
2: No já v takové situaci většinou to se jak ve snu, no prostě mě se stalo víckrát něco podobného a já, jako to mi říkalo víc lidí, že vlastně jako člověk je takový klidnej najednou.
0: No, zamrznutí, no, pokračujte. Takového.
2: No a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam, nějaký klikák, takže on se ještě otočil u toho Vítova, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, jak jsem, když na mě měl pistol, ale měl jsem telefon, že jo, a on říkal, no jo, tak to jste měl, jako, prostě, i když na vás mířila ta pistola, jste vás měl zavolat. Jo, a já jsem říkal, no co byste dělali, tak on mě zastřelil, a ten policista mi říkal, no, my bychom udělali pak zápis, jo, jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on by nás zastřelil a my bychom udělali zápis, jo, no. Jo, a teď jako, co no, no takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a, ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda

0: zaplatila, jako nevím, no. Tak to je jedna taková zkušenost, no. Prostě pozor na ty slečny, no.
1: Pozor na slečny. No, to teda věřím, že to je situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně neponaučil a něco se opakovalo.
0: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že ty přes počítače všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona si vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně jako odhalit policii ten zločin teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodný číslo, že? Nebo přefotit občanku. A jak se v tom má člověk vyznal? Já nevím, jo.
1: No to je pravda, že dnes už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
0: No. Poslyšte, abych ještě jenom takhle do éteru teď takovou jenom zkušenost, to je trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistů, rozumíte, jako mít vlastní majetek bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat do telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče sbírek, jo. Ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýhle. Tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklízeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, já vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradli. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky, no.
1: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
0: Taky hezký večer všem, naschle.
1: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá, dárek, milé vystupování? Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo. Já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdálo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo, a domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim odepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál. A každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákonníku o čumák, vřele doporučuju. Jo. Byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zase našli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat to, tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?
1: Že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky sestříhají. Nesestříhají, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo, to je digitální. A jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
0: Dobře. Víte, já myslím, že je velmi náročné někde reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
1: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout hned. Tam
0: jo,
1: všechno,
0: já jsem to pochopila.
1: Jako
0: já už jsem to
1: říkal, tak velice ochotně jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
0: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
1: No a tu knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju. Děkujeme. Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 000, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic, jo?
0: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
1: Taky, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr. Já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet. Jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 tisíc. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. Ještě úplně nezačnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak jsem nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo tam na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Mm-hmm. Tak a teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, je to docela problematické, je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta. Že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. Ale to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, to výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na tom byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou, podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takový výjimečný, že se člověku někdy taky podaří mít ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkávám, když takhle volají. Jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl. Jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano. Prostě kdo ví kde, na Facebooku, kýho víra, kdo ví kde. Tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ať to zní divně, že člověka nezajímá peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají. Já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod. Takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no ale oni jsou fakt neodbytní, že už to zkouším možná 2 roky, opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošle policajty, anebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda, ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. To jako, jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má 1 na 2 miliony lidí, ale to nic, co jsme se odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mě záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořád i v rozhlase, no a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudního, jak si neudělá, myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jako zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plní síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někdo

0: kde tu achilovou patu a tama by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, jsem překvičena. I ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty, já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, nevčíře měla soudní řízení možná s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? Tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? Jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achilovou patu, že taky někde, jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude, kudy aby se manipulátoři dostali dovnitř, teda prostě do jeho někam tam, kde, no, kde by ho dokázali taky tohohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, to jsem nechtěla říct, ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se totiž probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že prostě, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani nikde prostě najít na silnici nebo tak, a protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě, to je moje krédo.
1: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
0: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varvaríková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od, já nevím, od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, která, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto vozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí. Takže to je taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu, a takto si to zjistím, telefonní číslo vyhledat a jsou tam okamžitě. Je tam i graf vidět nebezpečnost v procentech toho čísla ze 100%, kolik většinou je to 70-80%.

0: zřele. Děkujeme, že jste to zmínila, paní Jano.
1: Takže přeju pěkný zbytek noci všem. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Paní zde napíše na web Noční linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala a reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení bantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v doma potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefonu různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci na mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. A vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhý, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký jako jedno obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo, mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě, já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všecko tohoto předal, jo, no, pán, co to vzal, že jo, na 158, jsem mi řekl, že bohužel nejsem jedinej a že je to prostě úplný standard a že s tím asi, že to prostě někde zavidujou, ale že se asi s tím jezdit nebude, no. Nebo že to bude velice, velice složitý, až to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky mi to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám taky povím, a od té doby je klid a mír, jo.
0: No.
1: Já jsem mu říkal, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid. Jo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím, a když to nepotřebuju, že, ale opravdu ne, opravdu ne.

0: Nejsem to ten typ, protože víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo, to nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
1: To je zdravý přístup. Děkuji, Roberte, za čas, který jste věnoval teď Noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
0: Hezký večer. Mějte se krásně. Na shledanou. Díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v Noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý kluk sní.

když

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdy je prodejní nabídka opravdu výhodná? A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává? Právě o tom se dnes povídáme v noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím? Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
1: Hezké brzké ráno neboli večer. No, já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy. Uh-huh.
0: Pane Jiří? Slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytočit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
2: Tady Jana Klatovi.
0: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tématu.
2: Stlumím počítače.
0: Mhm. Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli. Tak povídejte i váš příběh.
2: Vypráví o těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc. Uh-huh. A ráda bych ji sdělila, jo. Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu, nabízeli brýle, který mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a tak, a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama, tam prostě brýlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam si vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit. Jo? Je to německý patent, jo? Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo? No. No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle. A představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd a nebo s někým jednám a on se mi snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic, jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
0: Aha.
2: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který to. No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit. Tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle. Jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu? Ten inzerát už na internetu nevisí. A oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? Tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích.
0: Jo? Mm-hmm.
2: Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že ten výrobek prostě není že jsou slabý ty brýle. No nemám, prostě doběhly mě úžasným způsobem, jo.
0: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
2: Že jsem to objednala a na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
0: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou. Zkoušela jste kontaktovat nějakou...
2: Mám, protože oni ví, já nemám, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
0: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to ponaučení.
2: No. Já jsem ani z té krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
0: Dobrá.
2: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou úplně něco, co se vám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali a pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal. No, to je dobrý, ne?
0: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout a já si, to už je opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala, možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco, oni mi poslali knihu, jak zhubnout a vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita a důvěřivost, určitě nejsem jediná. Tak děkujeme moc za tu

0: zajímavá zkušenost.
1: Jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo. Taky nebylo to levný a já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím. A ona mi poslala štos z takových papírů. Tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějaký ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla. Jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
0: No, vidíte to.
1: A to jsem byla mladá.
0: Tak děkujeme za váš čas, jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
1: Omílají jedno samý, jo, zájezdy a nabídky někdy na ulici, jo, no prostě omílají to, co už je pase, to, co už v podstatě...
0: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme přepojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
1: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodě, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit. Ale to byl fakt tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
0: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli, a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: Telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, Mladá Boleslav.
0: Mladá Boleslav, vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně... naletěl jsem na podvod konkrétně práce. Já jsem byl zaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíšel smlouvu a tak. Poté mi přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a, takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého nového, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: Mm-hmm. No ale nejste asi jediný.
1: No, nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No, to věří. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější, ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5 000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako si mi na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal stejně, jako mi to bylo nic platný, a stejně nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, zaprvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil? Pod...
1: No musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu, dovolání se nikoho, ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Prostě, nevím, vůbec nechápu, no, jak to se to stalo, nikde jsem žádný podpis nedělal. Jo, když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký letáky, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, já, kde byste vzala na právníka, když máte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako,
0: no,
1: vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak, nikdo prostě,
0: možná
1: nikdo
0: příště,
1: nepomohl.
0: No, tak i když doufám, že žádný
1: příště jsem
0: nebude.
1: Jsem tak ďábel, ale nikdo prostě neměl chuť. Jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo?
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no, vám přeju, aby to bylo poprvé a naposledy. Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo, jo, jo. Tak jo, naschle. Dobrou. Důvěra.

je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuju, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické hurvínkovo zasmání. Nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi, máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, no.
2: Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? Jak jsem se učil ve škole, tak... S čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, hrdinko.
3: No já poslouchám, no prosím.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, na nicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?

0: Nevadí. Hurweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
0: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
0: Ano, jako...
1: Dárek.
0: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
2: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
0: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
2: Dřeváky.
0: Ale to jsem musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vody, jak živa moje touha.
2: Nápad.
0: No, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
0: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
0: Jo, jakože...
1: No, právě.
0: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
0: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
2: Ne, děkuji, já už dneska měl něco takového.
0: No tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerotatí.
0: Baštěn za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
2: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
0: No prosím.
2: Moje dcera jak si mi jde do let.
0: Ano.
2: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
0: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
2: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
0: Ano, ano.
2: A později jako by to našli.
0: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlumku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
0: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
2: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
0: Ano, slyšel jsem.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
0: Dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
2: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
0: Ano.
2: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
0: Jo, to znám.
1: Já taky.
0: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
2: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
0: No tak to já znám jednu... takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
2: No, ovšem, tenhle pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty tě jako ještě trošku brzy.
0: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
2: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
0: O, jistě, to ano.
2: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
0: O, jsem diplomat, nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
0: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
2: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
0: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
2: Velmi rád, excelence.
0: Ano.
2: Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou, dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano, šli k rybníku a potom, jak se nevím.
0: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím.
2: Já to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
0: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
2: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Kospejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastati nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty,

0: se již předem vylučují, když forma věci jejíž svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, k níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říci, a ruku na srdce vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nichž jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotužně s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne. Žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, se ví, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
2: Tati, když si říkáš, že hezký.
0: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
2: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
0: Jedničky, koukejme se, kde pak?
2: Tady dole, podívej se.
0: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
2: Ale jsou to jednošky.
0: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
2: Prosím, já mluvím dost.
0: Já vím, to se to nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě

0: něco zeptá.
1: Nás se pan učitel na nic neptá.
0: Jak to?
1: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
0: Tak aby si nedostal, pořád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
1: První pák do co třeba s, druhý pák číko a čo třeba sa, třetí pák komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... U splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
1: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
1: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
1: Prýma, tati, ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
1: Je ta dlouhá.
0: No. A teď se ptej na podmět.
1: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
1: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
1: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
1: Spolkla chroustala.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
1: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kde pak porá to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
1: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
1: Ve mlýně.
0: Ale ne.
1: Je ve splavu.
0: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslím, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl. Kam, no, zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Sim, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kde pak?
1: Kráva chytila u splavu Vojtu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
1: Vojta šel... Se splavem pro chroustáš.
0: Ale ne všechny Vojta Zemlína vedl chrousta, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám spletl. Mě se toho ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl...
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách chrousta.
0: Ale je.
1: Ne, šla... Kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl, darebo jeden.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv. Hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: Ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se. Ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Skrýble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tati, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak spálně, no.
2: Zima tu je snížek, poletuje, že?
4: No.
2: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale...
3: O to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiší masy. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: Snížek, a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat, první sníh?
3: Tati, jo,
2: napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
3: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, Taťulinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh, tati, vždycky vaše.
3: Vypravuj, tati.
4: No,
2: Ryšáda. Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Taťo, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tati.
2: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám. Jo, no, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
3: To je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo, aha, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, no, no, víte. Odrazit se. Letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna, víš. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl. Chtěl málem až na letiště.
3: No jo. Tati.
2: No.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já?
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
2: No samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mívali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys si s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Ju, to je prima. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.